za noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí kus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Když se tady přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř. Otoč

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

pravidelném čase a na pravidelných frekvencích vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung začíná nabízet hodinku Oldies v tomto roce už 40. Začínáme jako vždy pohledem do konkrétního singlového žebříčku, tentokrát New Musical Express přesně před 44 lety. Na první příčce měl Elvise Presleyho a jeho Way Down.

Je to poslední song vydaný za Elvisova života a má takový erotický náboj. Zpívá se v něm: cesta dolů je jako přílivová vlna, cesta dolů, kde plápolají ohně, kde se cítím tak dobře. Lepší lék by mi žádný doktor nepředepsal. A teď už tuzemsko napřání. Pan Jiří Beneš z Prahy si napsal o Helenu Vrtichovou, konkrétně o její Orion, a já ještě jednu její přidám.

Orion, to je původně Still I'm Sad britských The Yardbirds. Pro Helenu Vrtichovou byla ale určitě vzorem o 10 let mladší nahrávka skupiny Rainbow. Nechci žít jak poustevník, to je původně Felicianova Destiny s textem Zdeňka Rytíře. Pan Jiří chce slyšet také písničku, ve které se zpívá Nejsem kanibal, abych se s ním pral, dám mu dáreček, šedej váleček.

s hnusem, syn před matkou si klek a s usedavým pláčem všechno, všechno jí řek. I zasmála se matka, řekla, klidně se žeň, tvůj otec nejní otcem tvým, však on to neví.

O tom, že není kanibal, zaspíval panu Jiřímu a všem vám ostatním Luděk Nekuda. Píseň převzal ze zahraničí, text si napsal sám. Skandál v rodině je stejný případ, obě ostravské nahrávky pocházejí ze 60. let a v rozhlase byly za normalizace smazány. Dochovaly se jen díky tomu, že když je rozhlas ještě vysílal, někdo doma pohotově zapnul magnetofon. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrůnk.

Že zpívala Eva Pilarová, to jste všichni poznali, text písně Já se jednou vrátím jí napsal Zdeněk Borovec. Doprovázel jí točer řízený Josefem Vobrubou a punkovci Suprafor vydal nahrávku jako A stranu singlu v roce 1969. Vzorem jí byla píseň One Day Soon, dá se předpokládat, že verze Toma Jonese, kterou najdete na A straně jeho alba Delilah.

Eva Pilarová a Tom Jones zpívali téměř o tom samém, anglický originál je ale více o lásce. Nad borovcovým textem Krásnou zem, zemi, nad níž se vítr hnal, Bůh mi dej, ať smím za ní nést pláč i žal, asi tenkrát normalizátoři zrovna nejásali. Dá se předpokládat, že v rádiu dostala píseň brzy stopku. Třeba si některý bývalý rozhlasák vzpomene a potvrdí mi to.

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Teď jsem splnil přání posluchačky z Brna. Nebudu to příliš rozvádět, řeknu jen, že paní Soňa se dívá na televizi a proto jsem pro ní vepsal do playlistu bodující song La La La La La v podání kalifornské skupiny The Blendles a přidal jsem z jejího repertoáru ještě jeden. Ti kluci tehdy zřejmě vsadili na to, že to La La La bude zabírat u posluchačů stále.

To byla brněnská rozhlasová nahrávka z roku 1972. Petr Dopita zaspíval píseň Podkova pro štěstí. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Nahrávek té polské písně u nás tehdy vzniklo víc, původně zazněla na festivalu v Opole. Zbývá doplnit, že Do zakochania jeden krok zaspívá hudebník a skladatel Andřej Dombrovský. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, staré hity pro vás podle historických žebříčků, kalendáře, přání posluchačů i vlastního vkusu vybírá a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Před 2 týdny jsem slíbil, že se vrátím k albu Rety Franklin Aretha Arrives z roku 1967. Vy, kteří posloucháte pravidelně, víte, že nahrávky už mám nachystané, šlo jen o to, že před 2 týdny už prostě nebyl čas. Teď jsme jej s Vojtou na první a poslední song toho alba vyšetřili, můžete přemýšlet v podání koho dalšího ty písničky také znáte.

případě I Can't Get No Satisfaction Stonu jste asi neměli nejmenší pochyby. Jen je třeba upřesnit, že na albu Rety Franklin je zkrácený název Satisfaction. A co Baby I Love You? Vybavilo se vám něco? Předpokládal jsem, že opravdovým pamětníkům možná anglická nahrávka Marie Rotrové nebo pozdější česká dvojice Marie Rotrová, Petr Němec.

Přiznám se, že jen jako posluchač bych zpěvačku nepoznal. Byla to Jana Girgilová a zaspívala vám píseň První kavalír. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1972. S identifikací jsem neuspěl, ale poradil mi jeden z posluchačů. Brotherhood of Men, California Sunday Morning.

Připomínám, že si můžete číslem do 583 psát o instrumentálky a samozřejmě také o neohrané oldies nebo o identifikace nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zakončím regejíčkem. Bob a Marcia zaspívají Young, Gifted and Black. Přeji krásný podzim. Oldies s vámi.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí. Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
3: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět, a to tady a teď.
0: Humoriáda.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Skupina MIG-21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle, rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval
1: no,
0: hravěji.
1: Už sklerotické, zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom. No.
0: O, tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo,
0: dobře.
1: Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No, ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, když byl opravdu takový tichoučku do kujukulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně v gor v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té deváté třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a někam přijdete třeba, no, a začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíkněte, je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měl na to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajle děda dával aerovku a tajle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužke, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem si zaneknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No, ale na Sahaře přece nejsou stromy. A doufá, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A co učila?
1: Nožka třídní byla, musela všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě jsem učil všechno.
1: Ty včeličky, ty razítka, prasátka do těch knížky.
0: To odvážná to žena s padákem.
1: No, to byla, jmenovala se paní Želka Paříková.
0: Aha, tak dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No, rádo se stalo.
0: Nakonec jsi byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak se některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejskové dělají haf, haf, no výborně, Toničko, a Anička se hlásí. Paní učitelka, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepiček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičky, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko, já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají, v obejváku máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici, a já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
0: Yeah. Tak děkujeme za ten vtip.
1: Se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: A jedno prostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
3: No jo, to je
2: Václave,
3: pravda, no.
2: Zajímá tě to ještě po letech? Nebo...
3: tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
2: Už 20. To je neuvěřitelné, no.
3: Je.
2: A mrkneš na to občas?
3: Jo, tak jako jedním okem, no.
2: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
3: Jo, myslím tam, v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
2: Dobře.
3: Ale už je to pryč, to je... Tu kapitolu...
2: Už bys do toho nešel, kdyby přišla za příležitost teď?
3: Ne, nešel.
2: Před 20 lety
3: já
2: přece jenom
3: jsem,
2: si byl
3: měl
2: ještě.
3: To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou.
2: Aha.
3: Ta už by se mnou tancovat nechtěla, tak...
2: Ale to, že řekla.
3: No, já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech. A
2: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
3: trošku,
2: v podstatě.
3: Ano.
2: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Altus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pepa ze Žatce, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
3: Díky, a vás taky.
2: No.
4: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Kroga.
3: Ano, to máte pravdu.
4: Bílý nemoci z Hugoháze.
3: Ano.
2: No.
3: No děkuju.
2: Tak to se vám nebylo, Josefe.
3: To jste mě fakt potěšil.
4: Já na to koukám po každý. A hlasuju Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
3: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak můžeme se třeba někdy tady pustíme, dědu.
2: Uvidíme, uslyšíme.
3: Mějte se krásně, díky moc.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
2: Tak to je Standa. Ano.
5: Standa taky, Zemník, no.
3: Taky zdravíme.
5: A pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
3: Oba dva na jednou, jo.
2: Což
5: já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
2: Tak, Ježíš, Václavé, mě, máš hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
3: Ne, já
2: Faltus
3: já dám,
2: nebo Donutil.
3: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas,
2: no.
3: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
2: Jeho.
3: Aby to nebyl Donutil potom.
2: No, necháme se překvapit, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne ptejí vám.
3: Vám taky.
6: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
3: Díky.
6: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
3: Moc děkuju, vyřídím mi to rád.
2: Tak děkujeme a...
6: No a vybírám, Pavle, Bčko pana Donutila.
2: Zapsáno.
6: Hezký.
3: Mějte se krásně, díky, naschle.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
3: Taky dobrý den.
7: Já bych byla pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k vašemu předevčerejšímu svátku.
3: Děkuju.
7: A pozdravuju vaši Janu.
3: Vyřídím.
7: A všichni, mějte díky. Se, naslyšenou. Naschle.
2: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
3: Výborně, jede paní z Frýdlandu.
8: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
9: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedným páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Středa nebo čtvrtek? A ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
10: Já jsem s tím jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi. A ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Štercu povídá, ty Franto, ty si ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, sem se udělejte. No. A neplatili jsme nic.
8: Jo, že to
10: kdybych to
8: dobře
10: uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
8: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, hejde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. A já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne. Je s ním trošku lepší řeč.
10: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
8: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já myslím, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká lidově, Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckýho rádia, oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík, a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
10: No a kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus půjde vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
8: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: No, co ono dneska
2: to, takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes leto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem, převčírem jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno, to jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Voděrátkách, no. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí. No.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní?
2: Ne. Ne, to ne, ne. Nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já,
1: dobře.
2: Jako, jo. Já jsem aktivní z donucení. No.
1: Jo, jo, jo.
2: Jako, když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím tě, odpočívej mezi tím, aspoň ne, na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
1: No a naši diváci možná odpočívají. Aha. U seriálu, které si také natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází. No. Já
1: ale jsem, točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím. No,
1: no ty nejsi, ale ten pán, co hraješ. Já to jenom přesně.
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to, v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch Slapech, ale jinak jako dobrý, no, zatím to jde.
1: Mm-hmm. Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ne? Ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu Atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi

0: No, poněvadž jsou teplé 4 roky.
1: A proč nejsou teplé 4 roky?
0: No, poněvadž není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
0: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
0: No, vidíš, tamhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strejčku, tamhle ta?
0: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
0: No, víš, miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl, tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
1: A proč nemám breče?
0: Poněvadž jsi muž.
1: A proč jsem muž?
0: No, poněvadž nejsi holčička.
1: A proč nejsem holčička?
0: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
1: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
0: No, to vidíš, miloučku.
1: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
0: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
1: Vyrostu já taky, tak.
0: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
0: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strejčku.
0: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
0: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
0: No, ale obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
0: No, poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
0: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
0: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
0: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
0: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
0: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
0: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
0: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
0: A to není od nich hezký.
1: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
0: Tak jsem mu dal novej pohlavek.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl Vlasta Burian, trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu,
4: no,
3: s Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
4: No, všechno je zajímavé.
3: Souhlasíš se vším dobře.
4: Všechno je zajímavé.
3: Hlasujte, Ačko.
4: V podstatě člověk nemůže netrefit.
3: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne. Kdo je tu?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý den.
5: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
4: Máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Mějte se krásně.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den přeji.
6: I vám.
7: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
6: Děkujeme. My vás taky.
7: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
6: Jste hodná, no.
4: Ano, paní doktorko.
6: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
7: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
6: Děkuji, vidím.
7: A přeju si Ačko.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Mějte se hezky. Mějte se
7: fajn.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo.
8: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a zdravím obzvlášť pana Bidru.
6: Díky.
8: Tady Petr z Hostína Umělníka.
6: Taky zdravím.
8: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
6: jo.
8: A tohle dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
6: ano.
8: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra. A to je ukázce, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Dětem jsem vám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
6: Díky moc.
4: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
6: Pozdravujte děti.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Tady je Kvito ze Švárnice, prosila bych Ačko a mohla by se něco zeptat pana Vidry?
4: Určitě. No,
9: jestli tam má těch tvojích psíků.
4: Dneska ne.
6: Dneska nemám psíky.
4: Dneska je sám.
6: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
9: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
6: Jo.
9: Takže myslela, že tam budete jemět.
4: Jo.
6: Tak nemám.
4: Tak je to.
6: Příště vemu.
4: Počkejte, Květo, hlasovala jste?
6: Ano, Ačko.
4: Ačko, jo. My to vždycky zapovídáme.
6: Mějte se moc krásně.
4: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
6: I vám.
10: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
4: Dobrý den.
10: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
6: Díky.
10: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
4: Děkujeme, Honzo.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
10: Nasle, chlapi.
4: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
11: Ani nemrkl a řekl.
12: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
11: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelou zvolal.
12: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
11: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
12: No a proč by se tam měl dostat?
11: No, poněvadž tam bydlí.
12: No, proč tam bydlí?
11: No, poněvadž musí.
12: A proč musí?
11: No, poněvadž nechce spát na ulici.
12: A proč nechce spát na ulici?
11: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
12: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
11: na to následovala celá řada otázek.
12: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč stričku nepraskneš jako bublina?
11: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
12: Proč to není kočka?
11: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
12: Proč stričku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spočenej? Proč když je ti horko nevyplazuje stričku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš stričku rypák?
11: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
12: Proč bych jel rád do Uher, stričku?
11: Já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
12: Já budu funět.
11: No tak jen fuň, chlapečku.
12: Já budu pouštět páru.
11: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
12: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
11: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
12: A proč mám čekat, strejčku?
11: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
12: Proč utíkáš, strejčku?
11: A za chvíli na to.
12: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
11: A to je moje zpověď.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka. Vašíku, řeči se.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo, tak milá paní. Ačko, děkujeme pěkně.
3: Mějte
1: naslyšenou.
3: Se fajn, naschle, díky.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane panu, tedy Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no,
1: jste nás skoro.
3: S polívkou.
1: No. Tak no, jo, děkuji.
3: Děkuji. Hezký den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila. Tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, dobrý den, děkujeme, Marcelo, máme děkujeme. To zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den,
1: dobrý.
6: Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nadherné, Vaška Vidru zdraví Marta, ještě si na mě pamatuje,
3: ano,
7: Vašku?
3: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší ještě k svátku, Vašíku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme
3: ahoj,
1: krásně. Celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den,
8: tady Jarda, já vás zdravím a dal bych si Jaruš, ale asi je to málo
3: platné. No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas tam je. Mějte se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuju.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně ze severu, z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: No.
1: Tak povídejte, povídejte.
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no,
9: tak
1: jste.
9: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a dcerky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
9: Tak, děkuju. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Zdováčovi.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasné. No, tak děkujeme.
3: Mějte se
1: krásně, zdravíme celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Volkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci Komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě. No, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celýho dne. A Franta říká, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá, takže Václav Vidra se loučí, i Pavel Kučera.
3: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
3: Mějte se krásně, hezký den.

0: hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Stavebníků a města komplikuje úpravy v hradeckých gajerových kasárnách. Holovou si začali budovat osvětlení u hřbitova v Chodovicích. Poslanci by dnes mohli hlasovat o nedůvěře vládě. Bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné ráno. Radní Hradce Králové odmítli námitky firem Smola a Stako proti výběru zhotovitele nového náměstí v areálu Gajerových a Verbenského kasáren. Zakázku za 138 milionů korun bez daně získaly společnosti Garden Line a Bak. Neúspěšné sdružení sice nabídlo o 46 milionů nižší cenu, o vítězi ale rozhodlo kritérium zkušeností stavby vedoucího. V novém prostoru kasáren má přeměnou parkoviště vzniknout oddychová zóna pro veřejnost. Sdružení Stako a Smola HK napadlo tender podruhé a plánuje podat rozklad k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, říká jeho právní poradce Adam Kulda.
2: Protože argumenty města se opakují a dle našeho názoru nejsou v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, nejsou v souladu ani s rozhodovací praxí ÚHOSu. My se s těma argumentama města dlouhodobě nestotožňujeme, nevidíme jinou možnost, než znova podat ten rozklad.
0: Cesta ke hřbitovu v Chodovicích, které jsou součástí Holovousu na Jičínsku, je částečně uzavřená. Dělníci na ní zahájili práce, následovat bude výměna veřejného osvětlení. Lidé by podle radnice měli po dobu prací respektovat značení a pokyny pracovníků stavby. Otevřená zůstává alespoň jedna příjezdová cesta ke hřbitovu. Poslanci by se dnes mohli dostat k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Sněmovna se bude věnovat návrhu třetím dnem. Od večerního odpoledne už vystupují opoziční řečníci. Ti si stěžovali, že koalice nedodržela dohodu, že se svými provozy bude vystupovat vždy jeden zástupce z opozice a jeden z koalice. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný ale trvá na tom, že opoziční tábor je to ten, který domluvu nedodržel. K hlasování podle něj dnes dojde.
3: Je tam několik desítek přihlášených, tak předpokládám, že ty vyčerpají svá vystoupení a pak dojde k hlasování. Já nevím, proč tu schůzi vůbec opozice svolávala.
0: Opozice vládě vyčítá hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun nebo údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Sport. Fotbalista Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý útočník o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Počasí. Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 17, vítr mírný jihovýchodní až východní, bude večer slábnout. Rozptylové podmínky ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Zcela uzavřená je dnes silnice 319 mezi Horní Rokytnicí a Bartošovicemi v Orlických horách na Rychnovsku. Koná se tu cvičení hasičů. Tolik z dopravy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A po zprávách s Lukášem Pochylím vám taky Jakub Šmit začíná přát dobré ráno. Dnes je čtvrtek 1. října. Dobré ráno, hezké vstávání, ať vám chutná i snídaně. No a o čem bude první reportáž už za chviličku v našem ranním vysílání? Výplata superdávky se od dnešního dne, to znamená od 1. října, mění. Polepšit by si měli rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. No a nově se bude vypočítávat dávka na bydlení podle cen v jednotlivých okresech. Jak na tuto změnu reagují neziskové organizace, které s lidmi v nouzi pracují třeba přímo v terénu, i to se dozví za chviličku v první reportáži dnešního ranního vysílání, takže nás poslouchejte a vstávejte s námi. Jako první s písničkou Valdemar Matuška, pak nám zaspívá i Jan Nedvěd.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Jan Nedvěd, který nedávno oslavil své kulaté narozeniny, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tuším 80. No a my se budeme zase chviličku věnovat aktuálním tématům. Superdávku. Po dvou měsících fungování čekají totiž další změny. Náklady na bydlení se budou nově vypočítávat podle jednotlivých okresů a výpočet se změní i pro rodiče samoživitele. Do takzvaných zranitelných domácností budou patřit všichni s dítětem do 15 let. Doteď byla hranice 7 let, což pro zbytek samoživitelů znamenalo nižší podporu.
1: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže do zranitelné skupiny spadala už dřív. Díky tomu má výhodnější výpočet podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Zároveň ale Kateřina pracuje a kvůli tomu jí stát podporu snížil.
2: V práci v podstatě cokoliv, co dostanou navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám je zjistý dávky.
1: Podle ministerstva práce se rozšíření okruhu zranitelných týká víc než 28 tisíc samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné nepatří taky třeba někteří seniori v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Podle Lenky Desatové z Rady seniorů je problém taky v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií.
3: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismu. Je tam v případě, že energie vzrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
1: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu, zároveň ale kritizuje mechanismus výpočtu.
4: Stát v tuhletu chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět, to znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Noví žadatelé si můžou nárok na podporu ověřit na kalkulačce na webu ministerstva. Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že menší částku dostávají třeba lidé v azylových domech, říká Michaela Lochmanová z pobočky Charity v severočeském Mostě.
5: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Elton John vám zpíval teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové ve čtvrtek 1. října. Dnešek je 274. dnem v tomto roce a svátek má Igor. Přejeme všechno nejlepší. Ilona Čáková dneska slaví také narozeniny 56. Tak přejeme všechno nejlepší. Před 145 lety se tedy začala smetanovou hubičkou psát historie Švandova divadla v Praze. Tenkrát byl tedy touto operou zahájen provoz. Před 135 lety byla otevřena věznice v Pardubicích například také, no a před 35 lety byla prodejem kuponových knížek a známek zahájena velká privatizace. Počasí. Začnu aktuálními ranními teplotami. Tady v Hradci Králové ukazuje teploměr 16 stupňů. Podívám se i do Trutnova, tam je 12 stupňů, tam je chladněji. V Rychnově 14,5, to též Výčíně, taky 14,5 stupně Celzia a něco přes 15 stupňů je i v Náchodě, 15,5 konkrétně. Takže to je pohled na současnou situaci, teplotní situaci venku. Teď 18 minut po 5. hodině. No a jak budem? Co očekáváme? Jaká je předpověď pro dnešní den? Čeká nás i dnes nejdřív jasno až polojasno, odpoledne od západu pak začne oblačnost přibývat, no a teploty pořád příjemně vysoké, 21 až 24 stupňů, na horách do 17 a vítr mírný jihovýchodní až východní, večer pak bude částečně slábnout. Tak si den užijte s Českým rozhlasem Hradec Králové určitě.
1: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v raní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut před půl šestou. Na řadu přichází jako vždycky ráno v tomto čase náš spotřebitelský servis a dneska, jak se tak dívám, to bude zamítnutá reklamace a s ní spojený poplatek. Jestli ho platit nebo ne, k tomu už se nám teď vyjádří náš spotřebitelský expert radce Josef Černý.
1: Panu Radkovi, prodejce neuznal reklamaci mobilního telefonu. Aby toho nebylo dost, požadoval od něj 300 korun prý za odeslání do servisu a další náklady. Pana Radka by zajímalo, jestli je povinen takový poplatek uhradit. Pane posluchači, nejste. Je sice jasné, že prodejce určité náklady s vyřízením reklamace měl, ale jak už před několika lety rozhodl nejvyšší soud, takový poplatek by vlastně omezoval právo kupujícího na reklamaci. V případě, že by toto vysvětlení prodejci nestačilo, pošlu vám konkrétní znění rozsudku.
0: A já děkuju za odpověď a ještě přidám adresu studio.hradec@rozhlas.cz, kdybyste se chtěli nebo potřebovali Josefa Černého taky zeptat.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Od dneška nejméně na měsíc znovu platí regulace cen paliv. Ministerstvo financí stanovilo maximální cenu nafty na 48 korun 72 haléřů, benzínu na 46 korun 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu. Opravy hradeckého nádraží znovu omezují cesty vlakem. Dnes začala výluka na tratích do Jaroměře, Ostroměře a Týniště nad Orlicí. Kino Vesmír v Trutnově pořádá ode dneška do konce týdne filmový festival Debutik. Program nabídne filmy, osobní uvedení, živé debaty i speciální bloky. Patronem festivalu je Jan Hřebejk. Agentura Czech Tourism se ode dneška přesunula z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. V srpnu o tom rozhodla vláda. Svaz obchodního ruchu změnu uvítal. Česká fotbalová reprezentace do 21 let může i nadále pomýšlet na účast na Euro v příštím roce. Rozhodla o tom její výhra 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 17. Vítr mírný, jihovýchodní až východní, večer bude částečně slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Zcela uzavřená je dnes silnice 319 mezi Horní Rokytnicí a Bartošovicemi v Orlických horách. Na Rychnovsku koná se tu cvičení hasičů. Ze silnic vše šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Dobré ráno z Hradce Králové, teď s novinami na stole. V 5 hodin 40 minut topná sezóna začala, experti radí odvzdušnit radiátory. Téma dnešního regionálního deníku. Teplárny v Česku už zahájily letošní sezónu. Pokud se během babího léta oteplí, může být ale vytápění ještě na několik dní přerušeno. Lidé můžou během sezóny ušetřit efektivním hospodařením s teplem či správným nastavením teploty. Jinak topná sezóna začala prakticky ve stejném termínu jako loni, přičemž její zahájení odpovídá i dlouhodobému průměru. Od roku 2010 radiátory začínají hřát většinou kolem 20. září. Existují ale také výjimky. V září 2010 se topilo už od začátku měsíce, naopak v roce 2023 nebylo potřeba v září topit vůbec, píše dnešní regionální deník. Tak si můžete prostudovat. Já už se dívám taky do regionální Mladé fronty dnes, kde připomínají, že do Hradce Králové přijel legiovlak. Až do neděle 11. října v železniční stanici Hradec Králové Slezské předměstí stojí pojízdné muzeum legiovlak, věrná replika soupravy, ve které bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku v letech 1918 až 1920. Tak si můžete přijít prohlédnout. No a Právo píše, že sporní poradci začali fungovat v radě vlády. Navzdory protestům lidskoprávních organizací se včera poprvé sešla rada vlády pro lidská práva v sestavě posílené o advokáta Jakuba Kříže, aktivistu Daniela Bleka, který bojuje proti změnám pohlaví, a bývalou královnu krásy Taťánu Kuchařovou. Kříž, Blek i Kuchařová se spolu s dalšími čtyřmi lidmi stali členy Rady vlády pro lidská práva minulé pondělí. Jejich angažmá v radě v úterý kritizovaly organizace na ochranu lidských práv, které zároveň vyzývaly premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby jejich jmenování okamžitě zrušil. Ke Křížovi uvedli, že vystupuje proti zrovnoprávnění kvír lidí, usiluje o plošný zákaz interrupcí a odmítá zákaz fyzických trestů u dětí. Vadí jim také, že v minulosti prosazoval přednost zpovědního tajemství před povinností ohlásit zneužívání či znásilnění. No a podrobnosti k tomu ve velkém článku na straně číslo 2 v dnešním Právu, to už si prostudujte a dočtěte sami.

0: Až bude 8:30, tak vás budeme v dobrém ránu dnes zvát za architekturou a za tím vším krásným, co kolem nás je, a mnohdy si toho ani moc nevšímáme, což je velká škoda. I letos se ale naštěstí na začátku října koná festival Den architektury, který má za úkol právě na ty architektonické skvosty a krásy upozornit. A naším hostem bude dnes po 8:30 tedy historik umění Ladislav Jackson, který nás provede tím vším, co festival ode dneška až do tuším 7. října, do středy příští týden u nás v našem kraji připravil pro zájemce, takže po 8:30 o tom všem uslyšíte, poslechněte si.
1: Počasí.
0: Tady v Hradci Králové teď 16 stupňů na teploměru, v Trutnově 12, v Rychnově 14,5, v Jičíně taky 14,5 stupně Celsia a v Náchodě 15,5 stupně. To jsou aktuální ranní teploty teď ve 6:15. No a přes den nás čeká jasná až polojasná obloha opět, takže sluníčko si užijeme. Pak odpoledne od západu už začne oblačnost přibývat, teploty 21 až 24 stupňů a na horách do 17 stupňů Celsia. Vítr povane, mírný jihovýchodní až východní a večer pak částečně zeslábne.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mým.

0: Tak dnes je 1. října, jak víte, tak v mnoha jazycích se tomuto měsíci říká oktober. Vychází to z latiny, jde o číslovku 8, protože v římském kalendáři totiž rok začínal březnem a tak říjen nesl tedy označení jako 8. měsíc v roce. Čeština si ale poradila jinak, název měsíce je odvozený od říje, vysoké zvěře, která v tomto období vrcholí. Samci vydávají typické zvuky a chlubí se taky svým parožím. A právě o něm to teď bude s dětmi a Terezou Brázdovou, která se jich ve školce zeptala.
1: Co je paroží?
2: Paroží je taková kost, mají jelen slunka.
1: Jak ty parohy vypadají?
2: Že můžou být klátky nebo dlouhy. Ale ty klátky jsou asi mamčiny a ty dlouhy jsou tátové. Tam mají takový lohy, které píchají.
1: A proč třeba jeleni ty parohy mají?
2: Musí být ochlenený, kdyby by na ně někdo útosil, no tak aby byly taky ochlenený. Já jsem si vzala parohy, protože tam byl spadlej a děda ho nasil a já jsem mu vzala domů, ale nevím, kde ho mám.
1: A kterého zvířátka to byl paroh?
2: Mamčiny, protože byl klátkej.
1: Oni se narodí už s parohama?
2: Oni vyrostou a budou mít jenom uši a pak budou už dospělí a budou mít rohy.
1: A kdo má ještě rohy v přírodě?
2: Kláva. Ovečka.
1: A co to znamená, když se o někom řekne, že je paroháč?
2: Kdy má rohy ostré. To je seba bík.
3: A takhle to vidíme my.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Náchodě začíná uzavírka výpadovky na Broumov. Chrudim nabídne další komentované prohlídky opevnění. Na čerpacích stanicích začaly cenové regulace. Bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí, hezké ráno. V Náchodě dnes cestáři uzavřou hlavní silnici ve směru na Hronov a Broumov. Ulice Broumovská bude neprůjezdná 4 dny. Důvodem jsou práce na výstavbě silničního obchvatu města. Objízdná trasa vede přes Dolní a Horní Radechovou a Červený Kostelec.
2: Uzavřený bude zhruba 200 metrů dlouhý úsek u celního deklarantu od křižovatky s ulicí Kladskou Pověst do areálu celního deklarantu. Oproti původně avizovanému termínu dochází k posunu uzavírky o jeden týden. Změnou je také zrušení původně plánovaného nočního přerušení prací. Uzavírka silnice tak platí nepřetržitě od 1. do 4. října bez možnosti průjezdu. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: V Chrudimi budou na podzim pokračovat komentované prohlídky městského opevnění. Okruh vede i do obnovené bašty Prachárna. Informační centrum připravilo celkem 4 termíny na říjen a listopad. Rozpis je uvedený na webu města. První prohlídka bude už tuto sobotu od 10 hodin. Ode dneška nejméně na měsíc v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje Ministerstvo financí. Litr naturalu se tak dnes smí prodávat nejvíce za 46 korun 14 haléřů za litr a nafty za 48 korun 72 haléřů. Je to součást opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
0: Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků. Sport. Fotbalistky Sparty postoupily do osmifinále Evropského poháru. V odvetě druhého předkola zvítězili na hřišti rumunského Farulu 4-0, před týdnem doma zvítězili 4-1. Odvetu s norským Rosenborgem naopak nezvládly fotbalistky Liberce, ty prohrály na stadionu soupeřek 1-4 a neudrželi náskok po úvodní výhře 3-1.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 17. Vítr mírný, jihovýchodní až východní, večer bude částečně slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby ho na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na kamion s defektem teď dejte pozor na dálnici 11. Krajnici blokuje na 72. kilometru ve směru do Prahy. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 6 hodin 4 minuty Český rozhlas Hradec Králové vám dál přeje dobré ráno a příjemné probouzení. Za chviličku vás v našem ranním informačním servisu vezmeme opět na silnice. Máme pro vás další vydání a další díl naší řidičské abecedy. Dneska si povíme konkrétně o tom, kdy k nehodě volat policii. Tak si poslechněte. No a Jakub Šmit od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové dál pěkně zdraví. Přeju dobré ráno a hezké vstávání. O další písničku se nám v dobrém ránu teď postará Michal Tučný. Tak si můžete klidně zabroukat. We'll be right back.

0: Dospíval 7:45. Dobré ráno a hezké vstávání. Šťastnou cestu taky, pokud řídíte za volantem vašeho auta, tak opravdu opatrně pozor na lesní zvěř v tomto období, která je hlavně ve večerních a taky ranních hodinách hodně aktivní, zvláště třeba srnky. Já dnes asi na 5 kilometrech jsem hned 3x musel dnes cestou do rozhlasu ráno kvůli srnkám prudce brzdit, takže opravdu pozor, pozor na to. Buďte opatrní. No a je tady další vydání taky naše řidičské abecedy, ve které si představujeme a přibližujeme, připomínáme taky vždycky nějakou jednotlivou situaci právě z provozu na silnicích, ve které často jako řidiči chybujeme. A dneska si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii a kdy ne. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby. A do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: čtvrtek 1. října v kalendáři. Svátek má Igor a narozeniny oslaví dnes třeba zpěvačka Ilona Čáková, bude jí 56 let. Už jsme říkali a rád připomenu, že před 145 lety zahájila Smetanova hubička provoz Švandova divadla v Praze, před 135 lety pak byla otevřena věznice v Pardubicích, no a před 35 lety byla prodejem kuponových knížek a známek zahájena velká kuponová privatizace. Počasí. Teplo a větrno dnes venku, jasno až polojasno tam bude, odpoledne od západu bude přibývat oblačnost a teploty 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr bude mírný jihovýchodní do 25 km v hodině a večer pak bude částečně slábnout.
1: Vaříme s habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě 9 minut a bude 6:30. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme vám dobré ráno, dobrou chuť k snídani. A samozřejmě i dnes pro vás máme spoustu milých a zajímavých hostů. Třeba po 13. hodině, kdy bude mít také dnes hosta i Alex Minářová, tak vám teď Alex Minářová sama poví, kdo to bude a na co se bude po té 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové svého hosta ptát.
1: V Alex a host si budu povídat s nepřehlédnutelným přes 2 metry vysokým Romanem Zachem. Hercem známým nejen ze seriálů, ale také z řady filmů a divadelních představení. Kde ho můžeme vidět nyní? Jaká role na něj teprve čeká? Přišel někdy o hereckou příležitost kvůli své výšce? A co ho přivedlo k režírování hry Prádelna v Brooklynu? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vlády. Návrh budou projednávat už třetí den. Opozici vadí hlavně zadlužování státu. V Novém Městě nad Metují vzniklo nové chráněné bydlení pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Tři novostavby téměř za 40 milionů korun poskytnou domov 8 klientům. Úřad pro zahraniční styky a informace ode dneška povede Miroslav Toman. V srpnu o tom rozhodla vláda, ve funkci vystřídá Vladimíra Posoldu. Obyvatelé Jičína můžou dnes mimořádně navštívit státní okresní archiv. V 11 a ve 14 hodin se konají komentované prohlídky depozitářů. Den otevřených dveří se koná při příležitosti 30. výročí návratu archivu do Jičína. Hokejisté Vsetína vyhráli v Přerově 5-0 a posunuli se před rezervu Pardubice na první místo tabulky Maxaligy. Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 17, vítr mírný, jihovýchodní až východní, bude večer částečně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na kamion s defektem dejte pozor na dálnici 11. Krajnici blokuje na 72. kilometru ve směru do Prahy. Ze silnic vše, dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: 6 hodin 38 minut. Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a noviny přede mnou na stole, takže se do nich už podruhé dívám. Hradec Králové vás zve dnes na Den zvířat, který bude na veterině. Den zvířat i Den otevřených dveří dnes od 9 hodin ráno pořádá Hradecká střední odborná škola veterinární na Pražské třídě. Kromě prohlídek budou na programu taky soutěže v agility, ukázky westernového ježdění, dog dancing i přehlídka plemen psů. Uvnitř pak výstava drobných zvířat, ukázka práce z hady anebo včelařského kroužku, takže se na to všechno můžete přijít dnes od 9 hodin dopoledne na střední Hradeckou školu veterinární podívat na Pražskou třídu. No a já už se dívám do regionálních deníků, protože tohle byla Mladá fronta dnes. Sochu skutečně dostane muzeum jako dar. Dvoudílnou sochu bývalého králové hradeckého starosty Františka Ulricha dostane od města skutečně darem Krajské muzeum východních Čech, jak už se o tom delší dobu mluví. Rozhodli o tom včera, to znamená v úterý zastupitelé města. Skulpturu sochaře Stanislava Hanzíka radnice pořídila v roce 2010 a umístila ji na náměstí Svobody. O rok později je nechala odvést do areálu technických služeb. Dílo totiž bylo podle veřejnosti i odborníků nepovedené, a to jak výtvarně, tak i kvalitou provedení. Za sochu a úpravu náměstí město tenkrát zaplatilo 3,5 milionu korun, připomíná dnešní regionální deník. Tak a v Tokiu prší už 35 dní v kuse, to se tady taky píše v dnešních novinách. Japonské hlavní město Tokio zaznamenalo srážky už 35 dní za sebou. Jedná se tak o nejdelší období se zaznamenanými srážkami od roku 1886, kdy se tyto statistiky začaly měřit. Tokio tak překonalo rekord 33 dnů z roku 2019. No a meteorologové situaci částečně připisují fenoménu El Niño. Podrobnosti v dnešních novinách, nejenom v regionálních, ale i v Právu jsem viděl zmínku, nebo třeba v Mladé frontě dnes, takže tam všude se o tom dočtete.

0: Za minutu už bude 6:45. Za chviličku nás taky po písničce čekají sportovní, dnes fotbalové informace. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila postup do baráže o účast na evropském šampionátu. O konečném druhém místě ve skupině rozhodla výhrou 1-0 nad Bulharskem tady v Hradci Králové. No a o klíčových momentech utkání bude dnešní ranní sportovní reportáž. Za pár minut po písničce Evy Farné a taky Miraj, tam s ní bude zpívat za chvilku.
1: Počasí.
0: Vypadá to, že babí léto bude přetrvávat i na začátku října. Nadprůměrně vysoké teploty by pak mohly vydržet i po většinu měsíce, i když se budou s blížící se zimou pomalu snižovat. V říjnu se nejspíš nevylepší ani situace se suchem, protože ve výhledu počasí to nevypadá zatím na žádné větší deště, naopak první půlka října bude spíš suchá. No a jak bude dnes? Jasno až polojasno. Odpoledne bude od západu oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů opět a na horách 14 až 17. Vítr taky povane a zase může být občas i silnější. Bude mírný jihovýchodní o rychlosti do 25 km v hodině a večer pak bude částečně slábnout. V noci nás pak čeká zvětšená oblačnost, polojasno až oblačno, teploty 11 až 8 stupňů, no a zítřek už bude teplý, ale většinou oblačný, teploty zítra 19 až 23 stupňů Celsia. No a když se podíváme teď ještě v rychlosti na aktuální teploty, tak jenom abyste věděli, tady v Hradci Králové je teď na teploměru 16 stupňů, v Trutnově 12, v Rychnově nad Kněžnou něco kolem 14 stupňů Celsia, totéž i v Jičíně taky tedy 14 stupňů a ještě pohled do Náchoda a tam je na teploměrech teď asi 16 stupňů.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: A na koho se můžete těšit? Po 10. hodině budou našimi hosty herečka Jitka Sedláčková a restauratér Pavel Tepfr. A po 11. hodině muži roku Jakub Bolek, David Ryba a také prezident soutěže muž roku David Novotný.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace do 21 let může i nadále pomýšlet na účast na evropském šampionátu v příštím roce. Rozhodla o tom její výhra 1-0 v utkání základní skupiny nad Bulharskem. Lvíčata tak mají jistotu druhého místa, které znamená postup do baráže. No a hlavní trenér týmu Michal Bílek si tak po zápase v Hradci Králové mohl oddechnout.
2: Jsme se dostali sami trošičku pod tlak, protože jsme věděli, že prostě musíme doma vyhrát. Samozřejmě, ale musím říct, že to samozřejmě je to obrovská radost, jo, když vidíte, že dvě minuty před koncem, že to tam lítá i ty centry, jo, že se jenom bráníme, tak ty nervy jsou, ale jo, je to radost potom.
3: O radost nejen trenéra Bílka, ale celého týmu i s fanoušky českých fotbalistů do 21 let se na začátku druhého poločasu postaral kanonýr Lukáš Mašek, který přesně zamířil po krásné přihrávce Pavla Kačora.
4: Byla to fantastická přihrávka, takže už vlastně šlo jenom o načasování, aby to nebylo offside, a pak už mi křižela v obránce, takže jsem zvolil dobrou ránu na zadní tyč.
3: Příchod Kačora na hřiště měl pro obraz hry českého týmu po změně stran zásadní vliv. Výkon 20-letého záložníka Slávie chválil i trenér Bílek.
2: Pavel tady to splnil do puntíku. Nejenom, že nabíhal, ale byl silný s míčem. Určitě splnil to, co jsme od něj chtěli.
3: Jeden ze strojců vítězství si ale po zápasovou radost se svými spoluhráči užít nemohl. V závěrečných minutách se totiž řítil sám na branku, přišlo podražení od bulharského stopera Pavlova a Kačor opouštěl hřiště na nosítkách.
2: Má problémy s ramenem a jel do nemocnice, jinak pravděpodobně nevypadá to dobře.
3: Odhadoval se smutným hlasem na pozápasové tiskové konferenci trenér Bílek a také Lukáš Mašek měl jasno, jak se k této nepříjemné situaci kabina postaví.
4: Mu přeju, ať to není nic vážného. Gól jsem dal sice já, ale polovina gólu jde dneska za ním a asi za ním pojedem.
3: Česká fotbalová Lvíčata prostě ukázala, že nejsou dobrá parta pouze na hřišti, ale i mimo travnatý pažit. Vážnost zranění Pavla Kačora se teprve ukáže, je ale možné, že v listopadové baráži bude národnímu týmu do 21 let chybět. Tomáš Barovec, Český rozhlas.

Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Liberecký kraj nechá prověřit stavbu nové silnice 35. Špindlerovští strážníci celý týden měří rychlost. Sokolové stále čekají na ukradené miliony. Bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 24 stupňů. Začínají zprávy. Pěkný den seniorů přeje Lukáš Pochylý. Liberecký kraj nechá zpracovat revizní posudek studie proveditelnosti, na jejímž základě kraj a posléze i vláda vybrali v roce 2012 severní variantu nové silnice 35 z Turnova do Ulibic na Jičínsku jako nejvhodnější. Liberecký kraj tím reaguje na trestní oznámení, které minulý týden podala koalice spolků SOS Český ráj. Podle ní při posuzování severní a jižní varianty vznikly chyby, které výstavbu nové silnice prodraží víc než o 10 miliard korun. Studie proveditelnosti vypracovala v roce 2008 společnost Valbek.
4: Ta tehdy vyhodnotila jižní variantu výhodnější jak po stránce technické, tak i ekonomické. V souhrnné zprávě pak ale výpočty upravila a jako lepší vyšla varianta sever. Upozorňuje na to nedávný posudek auditorské společnosti BDO Valuation. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze starostů pro Liberecký kraj, teď proto hejtmanství nechá zpracovat revizní posudek, zda výsledky studie mohly výběr variant zásadně ovlivnit. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Městská policie ve Špindlerově Mlýně se celý týden zaměřuje na dodržování rychlosti. Strážníci kontrolují například úsek u Labské přehrady, průjezd kolem autobusového nádraží nebo lokalitu Medvědí koleno. Měření podle nich není cílené na represi, ale na prevenci a ochranu účastníků silničního provozu. Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Ta čelí podezření, že ukradla víc než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola přišlo, spáchala sebevraždu. Peníze před dvěma lety zabavila policie, ale dosud je Sokolům nevrátila. Podle pražského policejního mluvčího Jana Daňka může za zdržení i pomalý postup advokáta České obce Sokolské.
5: Tím hlavním důvodem je, že Česká obec Sokolská podává stížnosti proti rozhodnutím policejního orgánu o soudní úschově, přičemž stížnosti podává blanketně. Následně musíme čekat na jejich odůvodnění, se kterým bohužel právní zástupce Sokolu nespěchá, což celou věc prodlužuje.
2: První místostarostka Sokola Kamila Šolcová říká, že podají kromě žádosti o vrácení peněz také oficiální stížnost.
6: Sport.
2: Zástupci klubu hokejové extraligy se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v české nejvyšší soutěži. Členové asociace profesních klubů jednoledního hokeje, která typ sport extraligu řídí, se na tom shodli na valné hromadě. Podrobnosti přidává redaktor Krištof Kousal.
7: Představitelé devítinásobného slovenského mistra Slovanu Bratislava zástupcům asociace představili svou vizi. Funkcionáři českých klubů se shodli na tom, že záměrem má smysl se dál zabývat. Chtějí ale nashromáždit další informace, jak uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje na svém webu. Ekonomické náležitosti případné účasti Slovanu v extralize nyní nebudou zveřejňovat.
3: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 17. Vítr mírný, jihovýchodní až východní, bude večer slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré a bio na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na kamion s defektem stále dejte pozor na dálnici 11. Krajnici blokuje na 72. kilometru ve směru do Prahy a zcela uzavřená je kvůli výstavbě obchvatu města silnice 303 v Broumovské ulici v Náchodě. Značky vás navedou na objížďku přes Červený kostele. Spočítejte se zdržením. Tolik z dopravy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A dnes je čtvrtek 1. října, svátek má Igor, tak přejeme všechno nejlepší. Za chviličku další reportáž, která bude o tom, že 200 hasičů a záchranářů z Česka i Polska nacvičovali včera v Orlických horách likvidaci rozsáhlého lesního požáru v náročném terénu. Byl u toho i náš reportér Jiří Hofman, takže uslyšíte, co natočil. No a pozvu vás taky k soutěži. Ta dnešní ranní bleskovka před 7:30 vám může přinést, pokud budete úspěšní, CDčko Gentleman Singers Onata Lux a taky dvě vstupenky na koncert trumpetisty Laca Dečiho a jeho kapely Celula New York, kteří vystoupí ve Spolkovém domě v Náchodě 11. října od 18 hodin. Hrajeme o tyto vstupenky už od úterý, ještě dnes tedy a zítra je pro vás, budeme mít v dobrém ránu v bleskovce, tak vám přeju hodně štěstí. Ať se vám všem čtvrtek 1. října vydaří. To je přání od Jakuba Šmita. Teď už další písnička a postará se o ní Miroš Birka.

0: dál.
1: A my se vypravíme do Orlických hor, jak jsem slíbil, v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách. Totiž včera nacvičovali hasiči zásah u rozsáhlého lesního požáru. Na místě byly tedy cisterny, policejní vrtulník, taky drony. 200 hasičů si mimo jiné zkoušeli, jak dostat vodu do těžko dostupného a přístupného terénu.
2: My potřebujeme ty jednotky nějakým způsobem naučit trošičku jinou taktiku práce s menším množstvím vody.
3: Říká v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách vedoucí cvičení kapitán Luboš Socha z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a zároveň vysvětluje, proč si pro cvičení vybrali jedno z nejnáročnějších míst v kraji.
2: Není tady ta voda, máme tady i problém s pokrytím signálu, takže si vyzkoušíme nějaký technologie, tak aby jsme si zesílili signál a ten terén je tady taky poměrně složitý.
3: Právě nedostatek vody je při hašení v tomto terénu jedním z hlavních problémů.
2: Protože tady v lese nejsou téměř žádné zdroje vody. Kor teďka, jak jsou ty sucha, tak veškeré potoky, všechno je tady vyschlé.
3: Hasiči proto natáhli zhruba 10 kilometrů hadic. Nejdelší vedení měří asi 6 kilometrů a vodu přivádí z řeky Divoké Orlice v Bartošovicích až na Panské pole.
2: Takže ono je jenom, když naplníme nějaké dlouhé vedení, tak ta spotřeba vody je enormní.
3: Hasiči si proto zkoušeli situaci, kdy není možné oheň jednoduše uhasit vodou. V lese vytvořili protipožární pás, který má zabránit dalšímu šíření požáru.
2: Takže kdyby to nějakým způsobem nebylo tady obkopané, tak ten požár se může znovu začít šířit.
3: Podle kapitána Luboše Sochy navíc není vždy nejlepší snažit se požár zastavit přímo v místě, kde hoří.
2: Obětujeme kus lesa, ale zastavíme to na místě pro nás výhodném. Je to z hlediska bezpečnosti těch hasičů.
3: Situaci ze vzduchu během cvičení sledovali také drony s termokamerami. Plukovník Jiří Studnička vysvětluje, k čemu jsou hasičům při tak rozsáhlém zásahu dobré.
4: Pohyby jednotek, šíření požáru a v podstatě všechny ty signály z těch dronů jsou staženy do takzvané skupiny podpory řízení, která má tady zobrazovací pracoviště. Na tom zobrazovacím pracovišti velitel zásahu a štáb vidí komplexní přehled o té operační situaci.
3: Kromě dronů se do cvičení zapil také policejní vrtulník letecké služby. Několikrát nabral vodu na pastvinách a schodil ji nad cvičným požárem. Podle hasičů cvičení splnilo svůj účel. Ověřili si dálkovou dopravu vody, koordinaci jednotek i nové taktiky hašení. Další podobné cvičení už připravují a v dalších letech by se mělo uskutečnit na území jednoho z českých národních parků. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno, už za chviličku se pustíme do dnešní soutěže na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, takže se připravujte vy, kteří chcete dneska vyhrát. No a jenom připomenu, že je čtvrtek 1. října a že má dnes svátek Igor. Herec, textař, zpěvák, dramatik a výtvarník. Jeden má dnes narozeniny, stejně taky zpěvačka Ilona Čáková, které bude dnes 56 let. Před 145 lety zahájila Smetanova hubička provoz Švandova divadla v Praze, bych chtěl ještě připomenout. No a před 135 lety byla otevřena věznice v Pardubicích taky. Před 35 lety pak byla prodejem kuponových knížek a známek zahájena velká kuponová privatizace. A víc, kdo by chtěl vědět z kalendáře, určitě si poslechněte přesně za hodinu taky Petra Jungmana, který vám ještě přidá i další podrobnosti ohledně dnešního dne a dnešního data 1. října.
1: Počasí.
0: Venku nás dnes čeká teplo a větrno, jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnost přibývat a teploty 21 až 24 stupňů Celsia a na horách 14 až 17. Večer pak bude vítr částečně slábnout, protože předtím bude vát mírný jihovýchodní o rychlosti do 25 km v hodině.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte příští týden pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: budeme soutěžit, budeme hrát, teď v Dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové zase budeme někoho poznávat, takže pojďte na to. Telefonní číslo vám taky za chviličku připomeneme, kam můžete volat, jestli s námi chcete dneska hrát a jestli chcete vyhrát CDčko Gentleman Singers Onata Lux a taky dvě vstupenky na koncert trumpetisty Laca Dečiho a jeho kapely Celula New York, kteří ve Spolkovém domě v Náchodě vystoupí 11. října od 18 hodin. Všechno tady pro vás máme, tak zkuste poznat člověka podle hlasu, nebude to dnes těžké, věřím.
1: Já mám to štěstí, který se nepodaří bohužel každému, ačkoliv bych to přál každému, že moje práce je zároveň můj obrovský celoživotní koníček.
0: A já to teď přeju taky každému, aby vyhrál teď v Bleskovce Dobrého rána, protože to je velká šance.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak halo, halo, dobré ráno, kdo pak je jako první, kdo to s námi zkusí?
3: Dobrý den, tady Marie.
0: Dobrý den, paní Marie. Tak povídejte.
3: A měl by to být pan Suchý.
0: Ano, je to pan Suchý. Jiří Suchý. Legendární divadelník, herec, hudebník, textař, zpěvák, to jsem před chvíličkou málem všechno prozradil, protože já jsem to nedopatřením začal říkat, když jsem před asi 5 minutama začal mluvit věci z kalendáře, tak jsem začal herec, textař, zpěvák, dramatik a výtvarník a pak jsem říkal, že to nesmím říct, protože by to bylo moc jednoduché, tak jsem řekl jenom jeden a to jméno už jsem neřekl, takže teď jste ho řekla vy, ano, Jiří Suchý má dnes 95. narozeniny, rodák z Plzně, kde se narodil v rodině vyučeného truhláře. Své rané dětství však prožil v Klatovech, velmi záhy se taky začal zajímat o umění, vyučil se reklamním grafikem a po 3 letech byl přijat do Svazu výtvarných umělců. Pak začal psát taky texty, především pro hudební skupinu založenou Františkem Sodomou a záhy začal v téhleté formaci i hrát na kontrabas a zpívat a tím to vlastně všechno začalo. Tak Jiřího Suchého moc zdravíme, on je taky naší šarmantní osobností za rok 2019, vítěz 24. ročníku, takže ho moc zdravíme. Samozřejmě. No a paní Marie, vám blahopřeju. Ceny jsou vaše.
3: Děkuju.
0: Tak si to moc užijte, tedy CDčko Gentleman Singers a taky hlavně koncert Laca Dečiho a jakoho kapely Celula New York v Náchodě, tedy 11. října, bude to určitě paráda. Vydržte proto na telefonu, ať se napíšu, jak si to všechno od nás převezmete, no a hezký čtvrtek vám přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Mějte se moc pěkně, nashledanou.
3: Vy taky, nashledanou.
0: Tak a jenom připomenu, že o Jiřím Suchém budou i třeba hvězdné návraty, které chystáme na sobotu. Gratulovat samozřejmě k těm 95. narozeninám mu budeme pěkně společně právě v sobotu po 16. hodině, jak jsem říkal, ve hvězdných návratech. Tak doufám, že u toho budete taky. A gratulujeme samozřejmě už dnes Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Od dneška nejméně na měsíc znovu platí regulace cen paliv. Ministerstvo financí stanovilo maximální cenu nafty na 48 korun 72 haléřů, benzínu na 46 korun 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu. Opravy hradeckého nádraží znovu omezují cesty vlakem. Dnes se začala výluka na tratích do Jaroměře, Ostroměře a Týniště nad Orlicí. Kino Vesmír v Trutnově pořádá od dneška do konce týdne filmový festival Debutik. Program nabídne filmy, osobní uvedení, živé debaty i speciální bloky. Patronem festivalu je Jan Hřebejk. Agentura Czech Tourism se od dneška přesunula z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. V srpnu o tom rozhodla vláda. Česká fotbalová reprezentace do 21 let může i nadále pomýšlet na účast na Euro v příštím roce. Rozhodla o tom její výhra 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. A bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 17. Vítr mírný, jihovýchodní až východní. Večer bude částečně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor, dejte na vozidla s defektem. Kamion blokuje krajnici na dálnici 11 u 72. kilometru ve směru do Prahy. Osobní auto na dálnici 35 u 136. kilometru směrem na Moravu. Zcela uzavřená je dnes silnice 319 mezi Horní Rokytnicí a Bartošovicemi v Orlických horách na Rychnovsku. Koná se tu cvičení hasičů. Ze silnic vše šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek, já taky po ruce lám. Jsem odrejný.

0: prachy. Si.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písně.

0: Denní tisk.
1: A dnešní noviny píšou třeba o tom, že legendární kapela Faith No More oznámila návrat do Hradce Králové. Další čtyři velká jména včera totiž odhalil festival Rock for People. Po 12 letech příští rok do Hradeckého parku 360 přijede kapela Faith No More, která nedávno ohlásila comeback. Jinak Faith No More do Hradce Králové měli namířeno už 5. července roku 2012, ale velmi očekávaný koncert tenkrát přervala velká bouře. Takže teď to bude velký návrat, který už se doufejme povede. No a u těch dalších už tedy zmíněných avizovaných jménech, kteří také doplní sestavu, která bude tentokrát pro fanoušky připravena na legendárním festivalu Rock for People v příštím roce, už si můžete přečíst sami v dnešní Mladé frontě dnes je k tomu článek. No a stejně tak se tady píše i o tom, že do Hradce Králové přijel Legiovlak až do neděle 11. října železniční stanici Hradec Králové Slezské předměstí stojí pojízdné muzeum Legiovlak, věrná replika soupravy, ve které bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku v letech 1918 až 1920, tak si můžete kus téhleté historie přijít právě do neděle. Také připomenout do neděle 11. října tady v Hradci Králové na nádraží Slezské předměstí. Tak a ještě jedno téma vybírám z dnešních novin, mám tu taky regionální deník, kde připomínají, že topná sezóna už začala, experti radí odvzdušnit radiátory, aby nám dobře potom hřáli a topili. Teplárny v Česku už zahájily sezónu, pokud se během babího léta oteplí, tak může být ve vytápění ještě na několik dní třeba přestávka. Lidé můžou během sezóny ušetřit efektivním hospodařením s teplem či správným nastavením teploty, taky odvzdušněním radiátorů. No a jinak topná sezóna, jak tady připomínají, začala prakticky letos ve stejném termínu jako před rokem, přičemž její zahájení odpovídá i dlouhodobému průměru. Od roku 2010 radiátory začínají hřát většinou právě kolem 20. září. Existují ale taky výjimky, třeba v září roku 2010 se topilo už od začátku měsíce, naopak v roce 2023 nebylo potřeba v září topit vůbec. To jsou takové ty výjimky, jinak většinou to právě kolem toho 20. září je, že začíná topná sezóna, takže velmi podobně tomu bylo i letos. Přečtěte si o tom v dnešním regionálním deníku, je článek, aby se vám podařilo topit tedy efektivně a třeba na tom i něco ušetřit. Tolik z dnešních novin, dál vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové a za 2 minuty už bude 7:45.

0: Leskovce, dobrého rána. Jste dnes poznali Jiřího Suchého, dnešního oslavence, který slaví 95. narozeniny. No a chtěl jsem říct, že na něj dnes bude určitě myslet i Česká televize, tak se můžete podívat, protože třeba dopoledne uvidí diváci dokument režiséra Petra Lokaje, který v roce 2004 bilancoval lidskou i uměleckou dráhu Jiřího Suchého. Tak se podívejte, no a ČT Art pak večer uvede slavný muzikál Kdyby tisíc klarinetů. Tak si ty narozeniny dneska užijte Jiřího Suchého. No a my samozřejmě, jako jsem říkal, taky při Bleskovce na něj budeme myslet hlavně v sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech, kdy budeme tedy taky vzpomínat na to nejdůležitější, co Jiří Suchý udělal právě v té své velkolepé umělecké dráze a kariéře.
1: Počasí.
0: Dnes bude teplo a větrno, čeká nás jasný až polojasný den, odpoledne bude od západu oblačnost přibývat a teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. No a vítr povane nejdřív mírný jihovýchodní o rychlosti do 25 km za hodinu a pak večer bude částečně slábnout. Tak, máte rádi pálivé? Jestli ano, tak možná víte, jaká paprička je nejpálivější. Pokud ne, tak se to dozvíte už za chviličku v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Tak si také poslechněte v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mně to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na Oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Pozemky na Stříbrném rybníku převede Hradec městským lesům. Pardubickému kraji chybí peníze na sociální služby. Poslanci by dnes mohli hlasovat o nedůvěře vládě. Bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí, dobré ráno. Město Hradec Králové převede plochu Stříbrného rybníka v areálu stejnojmenného kempu do společnosti Městské lesy. Rozhodli o tom zastupitelé města. Hodnota rybníka o rozloze 7,5 hektarů je 64 miliony korun. Město tím naváže na prodej nemovitosti kempu, který zastupitelé schválili už v srpnu.
6: Sjednocení vlastnictví do rukou městských lesů by podle zástupců společnosti mělo zjednodušit a zrychlit rozvoj celého areálu. Městské lesy ho provozují od roku 2020. Město převod rybníka provede formou vkladu majetku do základního kapitálu městských lesů, za to dostane akcie společnosti. Stejně město postupuje také v případě pozemků a budov kempu v hodnotě 208 milionů korun. Z Hradce Králové, Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Pardubickému kraji chybí 100 milionů korun na dofinancování sociálních služeb v letošním roce, sahá proto do rezerv. Situace podle něj může mít vliv na rozvojové projekty. Ministerstvo práce a sociálních věcí přislíbilo doplatit zatím polovinu této částky. Třetí den projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě by mohlo dojít i na samotné hlasování. Na mimořádné schůzi mají vystoupit ještě desítky poslanců, hlavně opozičních. Ti se dostali ke slovu po řadě vystoupení jednotlivých ministrů a koaličních zástupců s přednostním právem. Opozice nechala schůzi svolat kvůli tomu, že podle ní vláda neplní své sliby a své programové prohlášení. Samuel Volpe z Pirátů dodává, že kabinet nemyslí na mladé lidi.
7: Co říkalo třeba například hnutí ANO o tom, že budou 75% slevy na jízdné, no nebude to. O tom, že hnutí ANO slibovalo, že budou levnější hypotéky, teď nenajdete menší jak 5% úrokovou sazbu, do budoucna opět od ekonomických expertů slýcháme, že to poroste.
0: Sport.
5: Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví, protože se stále zotavuje z pádu na nedávné Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí 7. října.
0: Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 17, vítr mírný, jihovýchodní až východní, večer bude částečně slábnout. Rozprojové podmínky
0: vám najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na osobní auto s defektem dejte pozor na dálnici 35, blokuje krajnici u 136. kilometru směrem na Moravu. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A ve čtvrtek 1. října i po 8. hodině pokračuje Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, takže vás zdraví taky Jakub Schmidt. V Česku ode dneška znovu začínají platit opatření, která mají lidem a firmám zajistit levnější naftu a benzín. Vláda o nich rozhodla minulý týden. Co se tedy dneškem všechno mění a jak to ovlivnilo cenu paliv na pumpách, řekne už za chviličku náš reportér Václav Plecháček. No a hostem po 8:30 pak bude historik umění Ladislav Jackson, který nás přijde pozvat na letošní 16. ročník celorepublikového festivalu Den architektů, který i v našem kraji bude ode dneška do středy 7. října. A s motem Bydlím tady sem se zaměří hlavně na bydlení jako jedno z nejzásadnějších témat současné společnosti. Čekají vás tedy komentované procházky, debaty, exkurze, nejenom tady v Hradci Králové, ale i v Jičíně, v Polici nad Metují, taky v Lázních Bělohradu, České Skalici a v Jaroměři. No a víc už nám řekne Ladislav Jackson po 8:30 v Dobrém ránu. Bude naším dnešním ranním hostem. Tak dál vstávejte s námi a přejeme hezký čtvrtek.

0: Věra Špinarová, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 4 minuty už bude 8:45. No a v Česku, jak jsem říkal před chvílí, od dneška zase platí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. O jejich zavedení vláda rozhodla minulé pondělí. No a po několika měsících se tak tedy vrací třeba denní cenové stropy na naftu a benzín. Ty dnešní ministerstvo financí oznámilo už včera odpoledne. No a víc už nám řekne náš reportér Václav Plecháček, kterého zdravím. Dobré ráno, Václave.
1: Hezké ráno tobě i posluchačům.
0: Za jakou maximální cenu můžou prodejci naftu a benzín dnes nabízet?
1: Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 72 haléřů. Nejvyšší možná cena benzínu je dnes 46 korun a 14 haléřů za litr. Denní cenové stropy na paliva budou spolu s ostatními opatřeními platit zatím do konce měsíce. Vláda se k ním po několika měsíční pauze vrátila poté, co se průměrná cena nafty opět přiblížila hranici 50 korun za litr.
0: No a jaká opatření vlády cenu paliv ovlivňují?
1: No, vrací se vlastně to, co už jsme zažili na jaře a v létě. Stát zastropoval marže pumpařů, a to na 2,50 korun za litr, a znovu taky sníží spotřební daň na naftu. Kabinet také nově uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinerie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Zdaňovat se bude polovina nárůstu jejich hrubé rafinerské marže oproti roku 2025. Objevuje se ale i kritika těchto kroků vlády, například od šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka. Podle něj může být denní stropování problematické, čerpací stanice na dálnicích totiž museli výrazně zlevnit, a to prý podle něj tedy může uškodit ostatním čerpadlářům.
0: No a ještě mě samozřejmě zajímá, jak se tedy ta opatření vlády projevila přímo na čerpacích stanicích v našem kraji.
1: No, já jsem jak včera, tak vlastně i dnes objížděl některé stanice čerpací v okolí Náchoda. Teď vlastně sedím u jedné z nich v autě. Například na Tank Ono Vysokov se cena ve srovnání se včerejším odpolednem nezměnila. Základní nafta stojí 47,90 a Natural 95 stojí 43,90. Na benzíně Orlen v Náchodě stejně jako včera prodávají benzín za 44,90. Naftu ale zlevnili o 78 haléřů na maximální cenový strop, tedy 48,72. Šel Náchod má naftu za 48,70, tedy 2 haléře pod cenovým stropem, a o korunu 80 levnější než včera. No a v CDS Náchod změnili ceny před malou chvílí, naftu zlevnili o korunu na 47,90 a benzín o 50 haléřů na 43,50.
0: Zjistil Václav Plecháček, tak za to moc děkujeme. Naschledanou a šťastnou cestu.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Sluníčko nám už opět svítí do oken. Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové, je to příjemné ráno. No a jaký bude den, to už nám řekne Jaroslav Tuček, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Moc ho zdravím. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno. Ten dnešek bude zase nádherný, proudí k nám teplý vzduch od jihu kolem tlakové výše nad severovýchodní Evropou, jasno až polojasno na obloze, s tím, že pak odpoledne bude od západu postupně oblačnost přibývat a půjde stále o vysokou oblačnost. Maximální teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 a vítr ten nám bude foukat od jihu východu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Večer potom bude ten vítr částečně slábnout. Rozptylové podmínky po celý den velmi dobré a bio na jedničce mírná zátěž.
1: Takže bude asi taky pofukovat dnes jako včera. Včera ano. To bylo taky takové větrnější občas. A pak k večeru, jako když vypnou fén, najednou to přestalo a byl to příjemný podvečer potom venku. No a co dál, jaká bude noc? Zítřek taky mě ještě zajímá.
2: Noc ta bude trošičku víc oblačnosti, polojasno až oblačno a ty nejnižší noční teploty budou nejčastěji mezi 11 a 8. Vítr od jeho východu až východu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den většinou oblačno a zase půjde o takovou hustší vysokou oblačnost, takže trošku sluníčko přesto svítit bude. Ty maximální teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 a vítr od jeho východu až jihu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, to by mělo být dopoledne, odpoledne pak bude slábnout.
1: Jinak jsem dneska četl na novinkách, že ten říjen celkově, který dneska začíná, bude teplejší, že babí léto bude dál pokračovat i v tom příštím týdnu. Zatím to tak taky teda pořád platí i podle vás?
2: Přesně tak, zatím to vypadá, že vlastně až do čtvrtka, možná až do pátku, by jsme se mohli stále radovat z těch vyšších teplot a i slunečno.
1: Dobře, paráda, tak si to ještě budeme samozřejmě upřesňovat v těch příštích dnech. Moc děkuji za dnešní předpověď, kterou pro nás měl v Českém hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové Jaroslav Tuček. Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanova hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já

0: jgtt.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Návrh budou projednávat už třetí den. Opozici vadí hlavně zadlužování státu. V Novém Městě nad Metují vzniklo nové chráněné bydlení pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Tři novostavby téměř za 40 milionů korun poskytnou domov 8 klientům. Úřad pro zahraniční styky a informace ode dneška povede Miroslav Toman. V srpnu o tom rozhodla vláda, ve funkci vystřídá Vladimíra Posoldu. Obyvatelé Jičína můžou dnes mimořádně navštívit státní okresní archiv. V 11 a ve 14 hodin se konají komentované prohlídky depozitářů. Den otevřených dveří se koná u příležitosti 30. výročí návratu archivu do Jičína. Hokejisté Vsetína vyhráli v Přerově 5-0 a posunuli se před rezervu Pardubic na první místo tabulky Maxaligy. A bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 17, vítr mírný, jihovýchodní až východní, bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Zcela uzavřená je kvůli výstavbě obchvatu města silnice 303 v Broumovské ulici v Náchodě. Značky vás navedou na objížďku přes Červený kostelec. Počítejte se zdržením. Ze silnic vše dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 9 minut po půl. 9. posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a jak jsem slíbil, tak vás teď budeme v dobrém ránu zvát na architekturu nebo za architekturou. Zatím vším krásným, co kolem nás je, a mnohdy si toho bohužel ani moc nevšímáme, což je velká škoda. I letos se ale naštěstí na začátku října koná festival Den architektury, který má za úkol právě na tyhle ty architektonické skvosty a krásy upozornit. A naším hostem je dnes historik umění Ladislav Jackson, který nás teď tady provede tím vším, co festival tady u nás v našem Královéhradeckém kraji pro zájemce připravil. Ladislave, vítám vás, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: A rovnou možná začněme tím, co je Festival Den architektury. On se koná pravidelně každý rok, ale pojďme to připomenout.
1: Festival Den architektury se koná u příležitosti Mezinárodního dne architektury a už 15-20 let, nějakou jako docela dlouhou dobu, ho pořádá občanské sdružení Kruh, které se věnuje popularizaci architektury u nás. A v Hradci Králové se koná, mám pocit, že po 15., mm-hmm. po 16., něco takového. Myslím, že nějaký rok 2011-12 byl začátek, kdy se Den architektury poprvé konal v Hradci Králové. A to je Den architektury. A vlastně zajímavé na tom je, že Den architektury se vlastně koná ve všech městech, kde se najde nějaká vůle průvodců, lidí, kteří chtějí na ty krásy upozornit. A koná se nejenom v Čechách, ale i na Slovensku.
0: A vy jste právě jeden z těch průvodců, to ještě řekneme, k tomu se dostaneme. A možná bychom měli otajnit taky letošní moto, protože každý rok má ten festival nějaké moto a dneska to je o Bydlím tedy sem. Takové je moto. Tak co to znamená? Co si pod tím představit vůbec? Bydlím tedy sem.
1: Je to téma velmi široké, protože celé to téma je teda o bydlení, a to jak minulém, tak současném, protože máme nedostatek bydlení, potýkají se s tím města, vesnice se potýkají s vylidňováním, a takže Den architektury se v letošním ročníku snaží upozornit na minulost bydlení, na to, jakým způsobem byla krize bydlení řešena v minulosti, a ukázat, jak bychom se z toho mohli poučit.
0: Ten festival letos tedy v našem kraji se bude konat v Hradci Králové, v Jičíně, v Polici nad Metují, v Lázních Bělohradu, v České Skalici a Jaroměři. Já myslím, že jsem na žádné město nezapomněl snad. My se k tomu programu v těch dalších městech ještě dostaneme, ale pojďme možná začít Hradcem Králové a taky vámi, co jste tedy připravil jako průvodce pro zájemce tady v Hradci.
1: Já vlastně připravuju pro komentované procházky po Hradci Králové už vlastně od počátků Dne architektury v Hradci Králové, a vždycky je to nějaké téma. No a vzhledem tomu, že letos je to téma bydlení, tak jsem si připravil 3 procházky. 2 se konají v sobotu 3. října a 1 se koná v neděli 4. října, a vlastně všechny ty 3 procházky se věnují tomu tématu bydlení. V sobotu to budou 2 procházky po 2 významných historických vilových čtvrtích tady v Hradci Králové, což je menší vilová čtvrť na Orlickém nábřeží, které v té době, dneska už tomu tak neříkáme, ale v té době kolem toho roku 1900 se říkalo Morušovka, protože tam byly vysazeny moruše ještě předtím, než tam začaly růst ty vily. A ta druhá vilová čtvrť, která je podstatně větší, tak to je ulice kolem Střelecké ulice. Ta vlastně, ta vilová čtvrť nemá žádný název, ani historický, ani současný. A tam vlastně začaly růst vily po roce 1918, a taky je to taková učebnice architektury.
0: Tam je i ta krásná vila Anička.
1: Je tam i krásná vila Anička,
0: ale stále stojí.
1: Tak,
0: tedy.
1: Ale jsou tam i další krásné vily právě, jak z těch počátků kolem toho roku 1908, vila Anička je z roku 1908, ale pak tam jsou třeba i ty meziválečné funkcionalistické vily. Máme tam vlastně vilu jednoho z mála německých architektů, kteří působili v Hradci Králové, Kurta Spielmana, pro manžele Fuchsovi. To byla nádherná luxusní vila, která opravdu má takový jako mezinárodní charakter, nebo je taková, jako dá se zařadit mezi ty mezinárodně významné vily.
0: A počkejte, to není ta Fuchsova vila, které...
1: Tam, co byl rozhlas.
0: To je tam, co si byl, takže tuhle tu vilu máte na mysli.
1: Ano, tuhle tu vilu
0: mám na mysli. Vzpomínám, ta má taky jako bohatou historii.
1: A spojenou s Českým rozhlasem Hradec Králové, je to tak? Ano, protože oni teda Fuchsovi se bohužel nevrátili z druhé světové války z koncentračních táborů, takže pak vlastně propadla státu a začala psát novodobou historii právě spojenou s Českým rozhlasem.
0: Kdo si vůbec tyhle vily tedy tenkrát nechával stavět nejčastěji? Byli to asi průmyslníci, majetní, movití lidé?
1: Ale nejenom. Což vlastně právě hezky ukazuje ta Vilová čtvrť kolem té Střelecké ulice nebo za tou Střeleckou ulicí, která je právě na rozhraní mezi Hradcem Králové a Pražským předměstím, tak tam vlastně velkou část těch vil si stavěla střední třída, což byli různí učitelé, což byli třeba i různí zaměstnanci bank, spořitelen, jo, prostě opravdu to, čemu dneska říkáme střední třída, nebyli to jenom ti nejbohatší velkotovárníci, jo, tehdy se opravdu jako na bydlení v rodinném hezkém domku, který si mohli nechat navrhnout od předních místních architektů, tak na to se opravdu jako zmohla ta trošku vyšší střední třída.
0: Tak to bude procházka tedy po vilách Hradci Králové v sobotu, v neděli pak činžovní domy a to si necháme po písnice a potom připomeneme i program v těch dalších městech, kromě Hradce Králové. Festival Den architektury začíná už dnes, bude až do příštího týdne, do středy 7. No a naším hostem je v dobrém ránu historik umění Ladislav Jackson.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes historik umění Ladislav Jackson, který nás přišel pozvat na letošní, tuším 16. ročník celorepublikového festivalu Den architektury, který se i v našem kraji koná ode dneška do středy 7. října. A s motem Bydlím tedy sem se zaměřuje na bydlení jako jedno z nejzásadnějších témat současné společnosti. Čekají vás tedy komentované procházky, debaty, exkurze, nejenom tady v Hradci Králové, ale i v Jičíně, v Polici nad Metují, v Lázních Bělohradu, České Skalice a v Jaroměři. Ale my se vrátíme ještě zpátky do Hradce Králové, protože Ladislav Jackson vás provede tuto sobotu vilami a vilovými čtvrtěmi tady v Hradci Králové a v neděli pak to bude o činžovních domech tedy.
1: Přesně tak, v neděli to bude o tom, jak se bydlelo v činžovních domech, protože to činžovní bydlení, no bydlení v bytech v činžovních domech se stalo čím dál významnější a čím dál víc lidí se přesunulo do tohoto typu bydlení ve 20. století, takže si projdeme i ty a bude to od těch opravdu jako dělnických nebo zaměstnaneckých bytů, které byly koncipovány jako minimální, aby vyřešili tu bytovou krizi, až vlastně po ty luxusní, kterých tady v Hradci Králové máme. Taky hodně a velmi často to byly byty, které vlastně vůbec dneska nevíme, že za nějakou jako celkem obyčejnou fasádou se skrývaly luxusní byty bankéřů, továrníků, tady lékařky na Gočárově třídě, tak to si taky projdeme a budu mít historické fotky, jak ty byty vypadaly.
0: Takže dovnitř se nepodíváte.
1: Dovnitř se bohužel nepodíváme, tam bydlí lidé, ale pokusím se to vynahradit aspoň jako historickými fotkami nebo plány a budu ukazovat, jak ty byty opravdu byly často velkorysé a jak se v nich jako opravdu velmi hezky dobře bydlelo.
0: Mně se třeba líbí taková ta čtvrť činžovní v Lipkách. Tam taky jsou krásné byty i s terasami. To je můj sen, totiž mít takový byt s terasou. Takže takových luxusních bytů je po Hradci
1: taky
0: hodně.
1: Tak to pravděpodobně máte na mysli. Jeden z těch domů je dům Karla Levenbacha, který si vlastně nechal postavit těsně před druhou světovou válkou od významného architekta Jindřicha Kůlky. Tak ten má, to byl právě takový jako velký honosný dům s obrovským bytem právě pro rodinu Levenbachových a je tam dokonce hned několik úrovní teras. Takže přesně i o těchto bytech bude řeč.
0: Je potřeba se nějak přihlásit na ty procházky?
1: Ne, není, stačí přijít, já se doufám, že se mi podaří. Na ta místa srazů, která jsou uvedena na internetu Den architektury, a nebo vlastně tady tyhle ty moje procházky spolupořádá taky studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, takže i tam najdete informace.
0: Na co se vás tak jako lidé nejčastěji ptají, třeba když s nimi jdete tady po Hradci Králové? Já jsem vás občas taky potkal právě vždycky s nějakou skupinkou.
1: Většinou je zajímají samozřejmě osudy těch obyvatel nebo majitelů, tak to pokud vím, tak samozřejmě řeknu, co se dělo, nebo samozřejmě, jak často ti majitelé, zvláště jako těch honosných vil, byli zkoušeni těmi politickými ději ve 20. století, první i druhou světovou válkou, tak to jsou často jako velmi zajímavé příběhy, ze kterých se můžeme poučit.
0: Krása, takže pozvání na sobotu a neděli tady v Hradci Králové. Co ta další města? Říkal jsem Jičín, Police nad Metují, Lázně Bělohrad, Česká Skalice, Jaroměř. Asi to nestihneme probrat všechno. Kam vy byste zašel?
1: Mě velmi zaujal jednak program v Jičíně, kde jednak teda kolegyně Eva Chodějovská pořádá přednášku a procházku po vilové čtvrti Čeřovka a potom kolega z Národního technického muzea Michal Novotný tam má velmi zajímavou procházku bydlení na železnici, které je o bydlení zaměstnanců železnice. Dál bych určitě zašel nebo zajel do České Skalice, kde je vlastně nově zrekonstruovaná Čerichova vila, významné dílo Otakara Novotného, kde se bude konat debata právě s Tomášem Novotným, což je potomek architekta Otakara Novotného a kurátorky Národní galerie Heleny Huber-Doudové. Nebo bych určitě zajel i do té Police nad Metují, kde se hodně zaměřují na současnost a budoucnost výstavby a rozvoje Police nad Metují, kde urbanista Petr Bednár bude hovořit o kvalitě veřejného prostoru. V Žamberku bude taky zajímavá procházka po místních vilách, kde jsou právě jako velmi hezké secesní vily s místní historičkou Vlaďkou Šulcovou.
0: Krása, tak to je nabídka Ladislava Jacksona. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Řekli jsme všechno k festivalu. Možná ještě jedno připomeňme stránky www.denarchitektury.cz
1: a nebo v případě těch procházek po Hradci Králové web studijní a vědecké knihovny.
0: No a na co se nejvíc těšíte vy? Co třeba plánujete?
1: Já se těším, až to skončí. Ale ne, samozřejmě se těším na ty procházky, protože já těch procházek moc nedělám, vždycky právě jenom jako na Den architektury a ta témata rotují. Ty vily a činžovní domy už jsem nějakou dobu nedělal, tak se velmi těším, že si je zase projdu. Ono pokaždý člověk taky vidí, jak se to změnilo, co kde přistavili, co kde opravili, takže vždycky je to zajímavý a procházky po Hradci jsou vždycky vždycky krásný.
0: Říká historik umění Ladislav Jackson, který nás pozval na festival Den architektury. Tak za to moc děkuju a vy si to, Ladislave, taky užijte, protože setkání s vámi je vždycky inspirativní a bude i pro naše posluchače určitě. Díky.
1: Děkuji moc.
0: Nashledanou. Tak a loučí se i Jakub Šmit z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku už Pavla Kindernajová a dnešní dopolední Havaděj. Nashledanou a hezký čtvrtek.
2: Tak jak

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si pro krouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Samoobslužné kiosky zrychlují cestu na Sněžku. Hýčínský archiv dnes nabídne komentované prohlídky. Ukrajinu znovu čekají odstávky proudu. Bude jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné dopoledne. Samoobslužné kiosky na lanové dráze na Sněžku v Peci pod Sněžkou využívá stále více lidí. Čekací doby na jízdu jsou tak proti minulosti kratší. Jízdenku si můžou turisti objednat předem a v kiosku si ji vyzvednout, vysvětluje náčelník lanové dráhy Jiří Špetla.
3: Výrazně to pomáhá jak pokladním, tak i odbavování těch cestujících. Je to takový plynulý. Pak když se třeba někdo sekne s platební kartou na kase, tak jsou to vlastně dvě prodejní místa v té jedné stanici, takže si to pomáhá navzájem.
2: Obyvatelé Jičína můžou dnes mimořádně navštívit státní okresní archiv. V 11 a ve 14 hodin se konají komentované prohlídky depozitářů s ukázkou zajímavých archiválií. Den otevřených dveří se koná při příležitosti 30. výročí návratu archivu do Jičína. Návštěvníci mají možnost vidět dokumenty mapující 30 let působení archivu v tomto městě. Ukrajinci musí ode dneška počítat s pravidelnými každodenními odstávkami elektřiny. Důvodem jsou obnovené ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a začátek topné sezony.
4: Provozovatel přenosové soustavy společnost Ukrenergo oznámila, že ode dneška budou stabilizační přerušení dodávek proudu trvat 3 hodiny dopoledne a 5 hodin od pozdního odpoledne až do večera. Průmyslové podniky budou mít omezené dodávky proudu od rána do večera. V případě pokračujících ruských útoků na elektrárny a sítě mohou nastat i mimořádné odstávky elektřiny mimo harmonogram. Největší soukromá elektrárenská společnost DTEK k omezení dodávek přistoupila už včera. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace do 21 let může i nadále pomýšlet na účast na Euru v příštím roce. Rozhodla o tom její výhra 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové, která znamená jistotu baráže. Hlavní trenér týmu Michal Bílek si tak po zápase mohl oddechnout.
5: Jsme se dostali sami trošičku pod tlak, protože jsme věděli, že prostě musíme doma vyhrát. Samozřejmě, ale musím říct, že to samozřejmě to obrovská radost, když vidíte, že 2 minuty před koncem, že to tam lítá i ty centry, že se jenom bráníme, tak ty nervy jsou, ale je to radost potom. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 17. Vítr mírný, jihovýchodní až východní, večer bude částečně slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Zcela uzavřená je dnes silnice 319 mezi Horní Rokytnicí a Bartošovicemi v Orlických horách na Rychnovsku. Koná se tu cvičení hasičů. Tolik z dopravy, jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemné říjnové dopoledne, máme čtvrtek 1. října, od mikrofonu vás zdraví Pavla Kindernajová z našeho dalšího Habaděje. Slunce nám pořád ještě přeje, stejně pestrý program máme připravený i pro vás, takže na co se těšit? Proč se na josefovských loukách usídlil život, který jinde z naší krajiny mizí? A jak vypadá ptačí dálnice na jich v plném provozu? No, za chvíli se spojíme se správcem ptačího parku Břeňkem Michálkem a budeme vás zvát na festival ptactva vyrazila i do divoké přírody přímo za humny. Určitě budeme pokračovat i v archivním pátrání po stopách Václava Havla a po 11. otevřeme radioporadnu dnes s lékařkou a instruktorkou jógy Terezou Kertéš z Lázní Bělohrad. Budeme mluvit o tom, jak vrátit vyčerpanému tělu po těžké nemoci sílu a duši klid. Tak udělejte si pohodlí, náš dnešní Habaděj právě začíná.

Desátý měsíc roku 2026 nám začíná, máme první říjnový den a i když nám slunce pořád ještě dopřává nádherné babí léto, podzim už začíná čarovat všemi barvami a ranní i večerní obloha dostává i ty neskutečně intenzivní odstíny, všimli jste si. Když jsem jela včera po nábřeží na kole, nešlo tu nádhernou barevnou a světelnou podívanou přejít bez povšimnutí, i když vyhýbat se všem těm popadaným žaludům v dubovém stromořadí vyžaduje také dost zručnosti. Žaludy a kaštany k tomuto období zkrátka také prostě neodmyslitelně patří. Už jsme o tom mluvili i v babských radách, že je třeba dobré nosit je pro štěstí v kapsách. Ale napadlo vás někdy, že v každém tom plodu je schované semeno, které je pro strom jedinou šancí, jak se pohnout z místa? Strom sám o sobě neudělá ani krok a přesto dokáže své potomstvo poslat do světa. Veverky, sojky si žaludy schovávají na zimu a když na půlku těch vlastních schovek zapomenou, tak tím dají základ novému životu. Novým stromům, které tu dost možná, velmi pravděpodobně budou stát ještě dlouho poté, co my už tady nebudeme. A to je na těch plodech, které nám teď padají pod nohy a občas i na tu hlavu, opravdu neuvěřitelné. Nemyslíte?

0: Tisíce ptačích cestovatelů právě v těchto dnech míří na jih a jednou z jejich klíčových zastávek u nás na východě Čech je ptačí park Josefovské louky. Místo, kde dostala příroda svobodu, kterou jim pomáhají udržovat kopyta divokých koní a praturů. Nenáhodou se tam proto teď bude konat i festival ptactva, o kterém ví nejvíc vedoucí ptačího parku a ornitolog Břeněk Michálek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My, Břeňku, o Josefovských loukách mluvíme ve vysílání pravidelně, ale ta příroda se neustále proměňuje. Tak co je na loukách za poslední rok nového? Co se změnilo a jaké novinky tam teď lidé najdou?
1: Tak pro návštěvníky je asi nejzajímavější to, že jsme dobudovali návštěvnickou infrastrukturu. Vlastně už od května si lidé, kteří do ptačího parku přicházejí, mohou prohlédnout ptačí park z nadhledu z věžové pozorovatelny. Máme tam i další nové přízemní pozorovatelny a tou romantickou částí ptačího parku Josefovskou džunglí se dneska dá projít po povalovém chodníku.
0: No vy tam tak trochu pomáháte i tím, že procesům zkrátka nebráníte, jestli to říkám správně. Co se stane s krajinou, když ji necháme volně žít a přizveme na pomoc divoké koně a pratury?
1: Tak tohle je taková spíš komplikovanější otázka, protože respektive je na ní komplikovanější odpověď. V některých místech je samozřejmě dobré přírodu nechat být a umožnit přírodní procesy se pěkně rozvíjet, ale v některých místech je lepší přírodě trošičku pomáhat. My se snažíme to dělat tím nejpřírodnějším a nejšetrnějším způsobem. To znamená, že na Josefovských loukách necháváme působit živly, necháváme tam rozlívat se vodu. Máte pravdu, introdukovali jsme tam i velké kopytníky, kteří pomáhají zvyšovat pestrost toho prostředí a tak dále. Ale samozřejmě, když není na výběr, tak pomáháme i pomocí kos a motorových křovinořezů.
0: Lidské přičinění zkrátka. No právě teď probíhá ten podzimní tah zmiňovaný. Jak to na Josefovských loukách v těchto dnech vypadá? Napadá mě, jestli to není taková rušná dálniční čerpací stanice pro ptactvo.
1: Tak letošní sezónu ovlivňuje poměrně nízké množství srážek, takže velká část ptačího parku nemá tolik vody, kolik by bylo zapotřebí, ale ta východní část, na kterou je právě vidět z té věžové pozorovatelny, tak je pro ptáky velmi atraktivní. Je tedy zajímavá hlavně pro bekasiny otavní, což jsou bahňáci, kteří touhle dobou přes Josefovské louky protahují. A můžete tam, když s trochou štěstí, spatřit i v počtech několika desítek jedinců, ale samozřejmě všechno záleží na štěstí, na počasí a na trpělivosti pozorovatele, takže teďka máte pravdu, že probíhá ten podzimní tah ptactva a když je opravdu dobrý den, tak se dá na obloze třeba pozorovat i několik stovek, ne-li tisíc protahujících ptáků, kteří se zastavují, ale také se nemusí na Josefovských loukách zastavit.
0: Nemusí, no ale mnozí zastavují právě na té čerpací stanici, jak jsem zmiňovala, musí to být nádherný ten pohled, kor, když se tam vybudovaly ty ptačníky a vše, co zkrátka na těchto loukách lze naleznout. V sobotu 3. října, tedy tradiční festival ptactva, budou moci lidé nahlédnout ornitologům, vám ornitologům i přímo pod ruce při kroužkování, které tam pravděpodobně bude?
1: Určitě odchyta kroužkování těch ptačích migrantů nesmí na ptačím festivalu chybět, takže určitě návštěvníci budou moct pohlédnout do rukou kroužkovatelů a můžou se s některými opeřenci setkat takhle zblízka. Možná, že se budeme právě pokoušet i odchyt bahňáku, mezi které třeba patří ta zmiňovaná bekasina.
0: To je jeden ze zajímavých druhů. Můžete vyjmenovat ještě pár těch zajímavých druhů, které běžně v přírodě neuvidíme a vám se do těch sítí v této lokalitě dostávají?
1: Pokud budeme mít hodně velké štěstí, tak chytneme i ledňáčka, to bývá takový klenot, taková třešnička na dortu, pokud mají ornitologové štěstí, kroužkovatele, ale běžně chytáme ptáky rákosin, jsou to menší pěvci, kteří dokážou překvapit svou pestrostí. Některé známe jenom podle hlasu, protože se málo ukazují a zpívají někde z hlouby keřů a právě díky tomu odchytu do sítí je můžeme spatřit. Jedná se o budníčky, o cvrčilky a další podobné ptáky.
0: No bude to nádherné. No závěrem, co chcete, Břeňku, vlastně tímto festivalem dokázat? Jde vám o zážitek zblízka nebo spíše o to, aby si lidé odnesli nějaký zásadní pohled na ochranu krajiny?
1: Ten festival ptactva má několik poslání. Na prvním místě třeba říct, že se nekoná jenom na Josefovských loukách, ale koná se na spoustě dalších míst, nejenom v České republice, ale po celé Evropě. A dokonce se výsledků ze sčítání ptactva této akce využívá k nějakému odhadu početnosti druhů v celé Evropě. Takže má ten ptačí festival i takovéhle poslání. Samozřejmě, že my chceme, aby si lidé užili ten pobyt v přírodě a aby se přesvědčili o tom, že například ten ptačí park Josefovské louky, který patří mezi 8 ptačích parků České společnosti ornitologické, že opravdu funguje, že tam ptáci jsou a že tam opravdu život hýří.
0: Že tam hýří a že je to nádherná lokalita, jak tedy doporučil i ornitolog Břeněk Michálek. Takže sobota 3. října, těšíme se s vámi na shledanou, ať ta akce se vydaří celá. Mějte se krásně.
1: Děkuji, taky se budu těšit. Na shledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v raní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdě.

0: Tam je údajně nejtenčí, tam máme tenkou pouhého 0,5 milimetru, zatímco na patách tam dosahuje až ke 4 milimetrům, aby vydržela veškerou tu zátěž. Zkrátka kůže je fascinující orgán a po tom náročném létě si určitě zaslouží i poctivou péči. Právě o to šlo při našem povídání ve včerejší radioporadně s farmaceutkou Ivanou Lánovou. Podzim je ideální čas nechat si určitě zkontrolovat ta nová znaménka u lékaře. Probrali jsme ale i jedno velké podzimní téma, to jsou solária. Protože je nápad, je to dobrý nápad udržet si letní bronz pomocí umělého slunce vůbec zdravý?
1: Já to teda osobně nikomu nedoporučuju. Solária byly vytipovány jako jeden z lidských karcinogenů, takže tam je opravdu potvrzeno to, že mohou způsobovat rakovinu kůže. Světová zdravotnická organizace doporučuje nechodit do solárií, pokud té osobě je méně než 18 let. A Mezinárodní vlastně organizace pro výzkum rakoviny uvádí, že pokud někdo začne do těch solárií chodit ještě před 30. rokem života, tak si zvyšuje riziko rakoviny kůže o 75%.
0: Pane, jo. No tak to není malé číslo, není. Mizivé. Takže vybledneme, nedá se nic dělat. Budeme čekat zase na jaro.
1: Možná nějaký samopalovací krém.
0: Samolo, to je bezpečnější z vašeho pohledu. Určitě.

0: Čtvrtek 1. října 9 hodin 37 minut. Blížíme se ke konci seriálu Českého rozhlasu Hradec Králové věnovaného stopám Václava Havla v Královéhradeckém kraji. Připomněli jsme si koupi hrádečku, setkání disidenta s bývalým příslušníkem veřejné bezpečnosti i Havlovu práci pomocného dělníka v Trutnovském pivovaru. Ve čtvrtém díle se podíváme na Trutnovský rokový festival. O jehož vznik se Václav Havel přičinil.
1: Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
1: Dobrý večer, jak se máte?
2: Děkuju, mám se dobře.
3: Je 20. srpna roku 2011 a na rokovém festivalu na bojišti v Trutnově na chvíli utichla hudba. Do reproduktorů se přenáší živý telefonát s Václavem Havlem.
2: Využívám této vaší zvláštní komunikace, využívám k tomu, aby dal
3: byla to, alespoň takto symbolicky na dálku, poslední účast bývalého prezidenta na festivalu, o jehož vznik se sám přičinil. Tehdy v létě mu už zdraví nedovolilo, aby na bojiště přijel. Pro festival byl Havel po celou dobu jeho existence ale důležitou osobou. Hlavního organizátora Martina Věcheta například navedl hned od počátku na budoucí směřování festivalu.
4: Určitě do mě zasel i tu, v podstatě tu dramaturgii, i když nezáměrně. Že tady, jak známo, tak Trutnov se vyznačuje tou rozličností až extrémy.
3: Z divokého střídání žánru na jednom pódiu se i díky Havlovi stala poznávací značka Trutnovského festivalu. Jasnou páku tak mohla střídat Eva Pilarová. Po Evě Pilarové mohl Vysací zámek zahrát legendární píseň Traktor. A po punkovém Traktoru se nálada překlopila do swingu v podání Melody Makers Ondřeje Havelky. Dokud to Havlovi dovolovalo zdraví, rád sedával v amfiteátru na lavici přímo u pódia. A mezi koncerty debatoval s lidmi.
5: Já vás všechny především srdečně zdravím. Děkuji vám za... Ahoj. Děkuji vám za vaše tradičně vlídné přijetí.
3: V roce 2008 například v undergroundovém stanu sledoval krátký dokument o ženě, kterou komunisti poslali do vězení za to, že měla v 80. letech doma gramofonovou desku Karla Kryla.
6: Mně to nešlo vůbec do hlavy, rozum mě to prostě nebral, že za písničky se taky může prostě sedět na tvrdo.
7: Sedává na podzem na trávě před besídkou, děvčátko s páskou na očích.
3: A po projekci debatoval o nutnosti připomínat si i nepříjemnou minulost.
5: Já myslím, a vícekrát jsem to říkal a opakoval a napsal, že není identity bez kontinuity. Chceme-li být čímkoliv, tak musíme vědět, čím jsme byli včera, předevčírem, co jsme dělali. Bez povědomí souvislostí identita není, nemá záchytné body, nemá směr, nemá kontinuitu. Proto si myslím, že je velmi dobré připomínat i věci sporné, nepříjemné, rozporuplné z naší historie, dávné i nedávné.
3: Pevné spojení Václava Havla s festivalem potvrzuje i to, že dokud bude Trutnovský festival existovat, Havel bude navěky jeho náčelníkem. Zítra náš vzpomínkový seriál zakončíme v České Skalici, kde Václav Havel režíroval svůj film Odcházení. David Macháček, Český rozhlas.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Zuzana Bůčková je dnes na cestě do Machovské Lhoty, do hospody u Lindmanů. Zuzko, dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne přeji.
1: A já tuším, co tě tam táhne, ale řekni, co to je, co to je?
2: No, táhne mě tam vůně jablek a skořice, což je, myslím, úplně legitimní důvod pro to, abych vyrazila do terénu.
1: Rozhodně.
2: Ale hlavně tam dnes budou lidé péct štrůdly, a to mezigeneračně. Takže malí, velcí, mladší, dříve narození, všichni jsou vítáni. A kdo má na zahradě jabloň nebo jablka a říká si, co to mám tady na zahradě vlastně za odrůdu, tak si může vzorek přinést sebou, protože odpoledne přijede odborník z Holovous, který bude odrůdy určovat. No a mě zajímá, co se tam bude ještě dít, protože nejde jen o štrůdl, ale také o jednu pozoruhodnou jabloň, která tam roste na zahradě.
1: No, myslíš určitě jabloň přímo na zahradě hospody, kde se budou péct štrůdly a mluvit o těch jablkách. Co tě na té jabloni nejvíc zajímá?
2: Tak myslím přesně tu jabloň, o které si teď mluvila. Je to totiž stará odrůda, Renetta Blenheimská. Jablka jsou vhodná na uskladnění a na pečení, i když chuťově prý nejsou žádný zázrak. Ale ten strom má za sebou pěkný příběh. V roce 2020 vyhrál anketu Strom roku a teď je to jediný strom v Královéhradeckém kraji, který postoupil do superfinále stromu čtvrtstoletí. Takže ještě pro jistotu, strom čtvrtstoletí o tuto působnost se uchází a hlasovat se dá právě i v těchto dnech, takže dnes se v Machovské Lhotě nebude pouze péct, ale také hlasovat.
1: Ano, naši posluchači velmi dobře tuto jabloň znají a hlasovali, dávali vědět i v písničkách, jak je to úchvatný strom, ale co budeš během dne dělat ty? Ty budeš ochutnávat štrůdl, přiznej
2: tak,
1: se.
2: To bych samozřejmě moc ráda, ale také mám jiné povinnosti. Budu fotit, natáčet a hlavně poslouchat, ptát se a zjišťovat, proč je právě tahle jabloň pro místní tak důležitá. V jejím stínu, jak jsem zjistila, si lidé dávají pivo, pod její korunou si řeklo ano mnoho novomanželů a díky jejímu vítězství se dokonce vysadilo dalších 127 ovocných stromů. Tak jsem prostě zvědavá, jak bude dnešní den vypadat a odpoledne vám určitě všechno povím.
1: Určitě se těšíme na detaily. Zuzana Bůčková už předeslala, bude fotit, natáčet, takže její dnešní cestu a zážitky uvidíme následně i na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzko, šťastnou cestu, naslyšenou.
2: Děkuji a přeji krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Opravy hradeckého nádraží zastavily vlaky na třech tratích. Sokol žádá vrácení části ukradených milionů. Rozhlasový orchestr vznikl právě před 100 lety. Bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Lukáš Pochylí, hezké odpoledne. Začala výluka na třech vlakových tratích, souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové. Ode dneška tak vlaky nejedou na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí, nahradili je autobusy. Cestujícím na nádražích v Hradci Králové a Jaroměři pomůžou s orientací koordinátoři.
2: Nejdelší omezení čeká cestující na trati do Jaroměře, kde náhradní autobusy pojedou až do 12. prosince. Speciální koordinátoři správy železnic cestující nasměřují ke správným stanovištím. Stavební práce uvolní prostor pro novou kolej, bezbariérová nástupiště a moderní zabezpečení. Celková úprava hradeckého uzlu bude hotová v roce 2031. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Ohňostroj při podzimních městských slavnostech v Pardubicích bude letos tiší. Organizátoři omezí výškovou pyrotechniku a hlučné kulové pumy nahradí světelnými efekty. Světelná show se po dokončení oprav Vonkova mostu vrací na původní místo u Labe. Městské slavnosti se uskuteční příští týden v pátek 9. a v sobotu 10. října. Ohňostroj pak završí sobotní program.
3: Kvůli plánovaným změnám budou pyrotechnické efekty v nižší výšce a show tak nebude viditelná z takové vzdálenosti jako při klasických ohňostrojích. Nejlepší výhled by měl být z levého břehu Labe. Pravý břeh bude z bezpečnostních důvodů uzavřený. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Ta čelí podezření, že ukradla Sokolům více než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola před 2 lety přišlo, spáchala sebevraždu. Sokolové podají kromě žádosti o vrácení peněz také oficiální stížnost, říká první místostarostka Kamila Šolcová.
4: Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
0: Policejní mluvčí Jan Daněk řekl, že policie čeká na rozhodnutí státního zastupitelství. Peníze potom podle mluvčího policisté pošlou na účet stanovený soudem. Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na počátku měl pouhých 20 členů, dnes jich v těle se hraje bezmála 100.
5: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
6: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát.
5: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci.
6: Hned 2. října orchestr odehrál v Radiopaláci svůj první koncert. Návštěvníci vyslechli díla Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, Beethovenovu romanci a předehru ke Smetanově Prodané nevěstě. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Tomáš Macháč prohrál 3-6, 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem v prvním kole turnaje v Pekingu. Od srpnového návratu po zranění Macháč prohrál 5 ze 6 zápasů.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 17, vítr mírný, jihovýchodní až východní, večer bude částečně slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na poruchaný kamion dejte pozor, na dálnici 35 stojí u 119. kilometru směrem na Hradec Králové. Předmět ležící ve vozovce jste nám nahlásili z dálnice 11, leží mezi 60. a 61. kilometrem ve směru do Prahy. Zpomalte tady a buďte ostražití. A zcela uzavřená je silnice 284 mezi Novou a Starou Pakou. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Měsíci říjnu se budeme věnovat i v dalších minutách našeho vysílání. Děti nám řeknou něco k názvu měsíce. Meteorolog Jaroslav Tuček přidá určitě nějakou hezkou předpověď počasí a v soutěži Věřte, nevěřte si dnes zahrajeme o knihu s názvem Matky a dcery od Eriky Jamesové. O tom, co si matky s dcerou nikdy neřekly. Určitě zajímavé čtení. Budete moci zabojovat po půl jedenácté. Otázkou půjdeme hlouběji do historie.
7: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Hlásek Darinky, no troufám si říct Darinky, mnozí pamatujeme písničku Máme rádi, ale i na ní se ukazuje, jak ten čas letí. Teď už je to Dara, je to žena a určitě si ji vybavíme i v těch krásných svatebních šatech, ve kterých se nedávno vdávala. Slušelo jí to moc, protože taky pořád sportuje, udržuje se v té kondici. Možná ráda jezdí i na kole a to bych ráda navázala na tu cyklistiku, protože i v tom našem regionu Královéhradeckého kraje je spousta krásných míst, kam se dá zajet. Říká se, že je to u nás cyklistů ráj. I když teď nakoukneme i k sousedům, protože v sobotu 3. října budou právě Pardubice vůbec poprvé hostit i prestižní závod Letap Czech Republic, který vychází ze slavné Tour de France. Možná už jste mnozí slyšeli. Na start 110 kilometrů dlouhé trati se postaví přes 18 stovek amatérských závodníků, mezi kterými nebudou chybět určitě ani cyklisté z našeho kraje, ať už Hradecka, Trutnovska, Náchodska. Pro fanoušky navíc ideální tip na víkendový výlet za jedinečnou atmosférou závodu, kterému se ve světě přezdívá stará dáma. Třídu míru už teď zdobí i barevně posprejovaná kola od dětí ze základní umělecké školy a k vidění tam pak budou i historické bicykly. Program na náměstí Republiky odstartuje zítra otevřením fanouškovské vesničky. Bude to opravdu velká akce. V sobotu ve 9:15 pak vyrazí rodinná jízda, v 10:30 odstartuje hlavní závod. Kvůli uzavřeným silnicím je potřeba tedy počítat s dopravními omezeními nejen v centru Pardubice, ale i na těch výjezdech směrem k našemu Královéhradeckému kraji. Atmosféru jednoho z nejslavnějších závodů světa máme doslova za humny, takže pokud o víkendu vyrazíte k sousedům fandit, přejeme šťastnou cestu.

0: První říjnový den slaví svůj svátek všichni seniori, jak už jste slyšeli i v našich zprávách. Mezinárodní den seniorů dnes máme. Ten vyhlásilo valné shromáždění OSN už v roce 1990 a poprvé se slavil o rok později. Je to tedy den, kdy si více než kdy jindy připomínáme hodnotu zkušeností, životní moudrosti a přínosu starších generací pro celou společnost. Všem seniorům proto přejeme krásný svátek, hodně zdraví, elánu, spokojenosti. A pokud byste chtěli svým blízkým poslat osobní pozdrav nebo písničku pro radost, určitě budete mít skvělou příležitost popoledni v písničkách Od srdce. Vstoupili jsme, nebo můžeme svátečně zkrátka vstoupit do 10. měsíce roku 2026 svátečně. Měsíc říjen se mu říká taky oktober, což vychází z latinské číslovky pro osmičku v původním římském kalendáři, totiž rok začínal až březnem, ale čeština si s tím tedy krásně poradila po svém a název říjen odvodila od říje vysoké zvěře, která právě v tomto období také vrcholí. Samci v lesích vydávají typické zvuky a hrdě se chlubí i tím svým parožím a právě o paroží a těch lesních tajemstvích si proto s dětmi povídala i redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je paroží?
2: Paroží je taková kost, mají jelen, slunka.
1: Jak ty parohy vypadají?
2: Že můžou být klátky nebo dlouhy. Ale ty klátky jsou asi mamčiny a ty dlouhy jsou tátové. Tam mají takový lohy, které píchají.
1: A proč třeba jeleni ty parohy mají?
2: Musí být ochranný, kdyby na ně někdo útočil, no tak aby byly taky ochranný. Já jsem si vzala parohy, protože tam byl spadlej a děda ho nasel a já jsem mu vzala domů, ale nevím, kde ho mám.
1: A kterého zvířátka to byl paroh?
2: Mamčiny, protože byl klátkej.
1: Oni se narodí už s parohama?
2: Oni nevyrostou a budou mít jenom uši a pak budou už dospělí a budou mít ty rohy.
1: A kdo má ještě rohy v přírodě?
2: Kláva. Ovečka.
1: A co to znamená, když se o někom řekne, že je paroháč?
2: Kdy má rohy ostré. To je seba bík.
3: A takhle to vidíme my.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček je dnes s námi ve spojení. Pane Tučku, krásné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Ráda vás slyším, protože předpovědi těchto dnů jsou pohlazením po duši, tak pojďte nás pohladit, pojďte.
2: Určitě. Tlaková výše kolem ní, k nám proudí od jihu teplý vzduch. Jasno až polojasno na obloze s tím, že odpoledne pak od západu začne přibývat oblačnost, ale bude to vysoká oblačnost, takže to slunce tlumeně stejně přesto svítit bude. 21 až 24 stupňů Celsia budou dnešní maximální teploty, na horách 14 až 17 a vítr ten bude po celý den foukat od jeho východu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Večer pak ten vítr částečně zeslábne. Rostrové podmínky díky větru budeme mít velmi dobré a bio to je na jedničce mírná zátěž.
1: Na zítra si to tam skopírujeme, tuto předpověď.
2: Trošičku ji upravíme. V noci tam bude polojasno až oblačnost, stále půjde o vysokou oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia a vítr od jeho východu až východu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. A zítřek bude většinou oblačný, ale zase, jak zdůrazním, půjde o vysokou oblačnost, takovou trošku hustší, nicméně slunce si to bude prosvěcovat. 19 až 23 to budou maximální teploty zítřejší, 14 až 17 na horách a vítr od jeho východu až jihu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu odpoledne.
1: No nádherně nás hladíte, pohlazení po duši, já myslím, že jsou všichni nadšení. Jediné, co jsem si všimla, že se nemůžete shodnout, kdy tato paráda skončí. Líbí se mi ta vaše verze tedy.
2: Jo.
1: Co jsem slyšela ráno, tak jste říkal pátek, tuším, že jste to posunul z té středy.
2: Tak, no. To má de facto skoro pracovní týden celý by mělo být takhle pěkně s tím, že občas nějaká ta oblačnost, nicméně teploty furt vysoký a srážky žádný.
1: No je to radost. Tak se těšíme na další dny i spolu s vámi. Jaroslav Tuček a jeho předpověď. Děkujeme, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.

10 hodin 35 minut je tady naše dopolední soutěž Věřte, nevěřte a dnes si v ní odskočíme do historie. Bude to příběh, který se možná odehrál, možná ne. Víte, že v tomto čase je možné cokoliv. Každopádně nikdo z nás u toho osobně nebyl, protože otočíme kormidlem času zpátky do poloviny 19. století. Přesněji do dubna, do období duben roku 1854, kdy se celá Vídeň chystala na svatbu století

0: protože se ženil mladičký císař František Josef I. A k tomu bude i ta dnešní otázka s tvrzením. Zahrajeme si jeho knihu z nakladatelství Kazda Matky a dcery. Je to román z rodinného prostředí o lásce a taky o překonávání ztrát od Eriky Jamesové. Tak si pojďte zahrát.
1: Věřte, nevěřte.
0: Takže to, co teď řeknu, víte, že nemusí být pravda, ale samozřejmě vždycky je možnost tipovat, protože volba je buď ano, nebo ne, věřím, nebo nevěřím. Dnes tvrdím, poslouchejte, že císař František Josef I. rád jezdil i k nám na východ Čech a my jsme ho tu uměli opravdu královsky pohostit a nabídli jsme mu, bylo to zhruba tedy v té polovině 19. století, tak jsme mu nabídli kozí homolky. A jemu ty kozí homolky zachutnaly natolik, že si pro ně nechal právě z Hradce Králové poslat o pár let později přímo na svou císařskou svatbu do Vídně, aby je ochutnali všichni svatební hosté. Tak co vy na tom? Zamiloval si u nás v kraji císař František Josef kozí homolky, které chtěl mít i na své svatbě?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tady věřte, nevěřte, kdo je s námi, krásné dopoledne.
2: Dobrý den, tady Pepík. Ano. Z východních Čech.
0: Zdravíme, pane Pepíku, a co myslíte, kozí homolky?
2: Tak já si myslím, že by mu mohli chutnat.
0: Že by mu... Vy víte, o co se zhruba jedná, kozí homolky? Napadá vás něco?
2: Nenapadá.
0: Tak typujete.
2: Typuju, vím, co to je kozí sýr, ten je chutná velice.
0: Jasně.
2: Ale ty homolky nevím.
0: A myslíte, no dobře. A čím, kdybyste měl nějakou takovou to opravdu unikátní příležitost, velkou hostinu, svatbu, tak čím vy byste uctil nejlépe? Nejvíc.
2: Já, tak.
0: Co byste
2: nevím,
0: připravil? Vy byste se nechal pohostit jako císař. To je lepší varianta.
2: Chápu. Tak to opravdu nevím, ale ty sýry mě chutnají, tak já si myslím, že sýry, že mi nebude špatný.
0: Že máte stejné chutě jako císař. Třeba. Tak uvidíme. Mějte se krásně. Naschledanou. Další z vás tady u nás. Vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Radek.
0: Ano, pane Radku, tak co vy na kozí homolky?
3: No, jako kozí tvarůžky bych si dal.
0: Vy to znáte, kozí homolky vyrábíte?
3: No, nevyrábím, ale jako homolky jsou tvarůžky, že jo.
0: Tak vy jste expert. No, uvidíme, co se z toho vyvrblí. Každopádně, myslíte si, že císaři něco takového chutnalo v tom období a že tady z Hradecka, že bychom mu to posílali?
3: Aj tak, když měli vybraný jazyky, tak tohle by jim chutnalo.
0: Aha, a co chutná nejvíc vám, pane Radku? Tak je tvarušky, homolky.
3: Jo, to můžu.
0: Jo, tak pohostíme homolkami i vás. Mějte se krásně, děkujeme, naschledanou.
3: Naschledanou.
0: A do třetice ještě někdo z vás tady u nás ve Věřte, nevěřte. Kdo tam? Dobrý den.
4: Dobrý den, Růžena.
0: Ano.
4: A já jsem chtěla věřit, ale... Nebudu, nakonec nebudu, až je to vyrovnané.
0: Ano, rozčísneme to, tak to máme úplně nejraději. Ale řekněte, když žena se dovolala do třetice, většinou jsou to, že vyhrávají ženy, že se lépe probojovávají, teďka je to obrácený poměr, ale vy tedy, kdybyste měla něco pořádat velkého, tak co by pro vás bylo tou největší hostinou, kdybyste chtěla někoho uctít, co byste připravila?
4: Jejda. No, asi... Pestré, jednohubky třeba, nebo jejda, to jste mě zaskočila.
0: Nějaké císařské meny, no vymyslet rychle, to není jen tak, že? Kuchaři na to potřebují taky týdne, já takhle na vás vybafnu, veďte, že něco připravit.
4: Obložené mísy s masem, se zvěřinou, se zeleninou.
0: Se zvěřinou, no a... pane, omlsný jazyček. No dobře, tak budeme si to představovat i tu vaši hostinu. Mějte se krásně, paní Růženo, naschledanou. Další z vás ještě máte samozřejmě šanci zavolat, jestli tvrzení věříte, případně nevěříte, případně nám to napište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: A na koho se můžete těšit? Po 10. hodině budou našimi hosty herečka Jitka Sedláčková a restauratér Pavel Tepfr. A po 11. hodině muži roku Jakub Bolek, David Ryba a také prezident soutěže muž roku David Novotný.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Dvě písničky dozněly, pojďme rozeknout dnešní historicko-kulinářskou záhadu. Ptala jsem se vás, jestli si císař František Josef I. nechal ze své lásky k našemu kraji poslat na svatební tabuli do Vídně hradecké kozí homolky. Reakcí přišlo nespočet. Pan Michal jednoduše věří, paní Markéta taky, paní Hanka z Broumovska zkouší věřit, paní Stáňata naopak nevěří, i když ví, že jsou to hromádky tvarohu nebo síra. Paní Hanka Strutnova píše, dnes budu věřit proti gustu žádný dišputát, tu dobu nepamatujeme, tak nevíme, co frčelo, takže je to opravdu typování. Pan Patrik si myslí, že ho tím hostili, ale že by si to objednal na svatbu, to se mu nezdá, takže všemu nevěří. A ještě z těch mnoha reakcí, například pan Tomáš, který nevěří, že má dojem, že kozí homolky vůbec neexistují. No existují, o tom žádná, ale jak to bylo, to ještě chviličku budu napínat, protože ráda zmíním, že paní Jessica, která ještě telefonovala, tak říkala, že pozor neplést kozí homolky a koňské. To mě pobavilo, že u koní je to skutečně ten trus, ale ty kozí jsou prý fantastické a správně uleželé, mají i řádný odér. Takže na svatbě to muselo být opravdu unikátní, pokud tam byly. Paní Jiřina nevěřila s tím, že měl určitě jiné chutě a spíš typovala nějaké rakouské speciality na svatební tabuli, a paní Pavlína ta říkala, že tam měl spíš holoubátka podle ní. 100 lidí, 100 různých chutí, to je úplně jasné. Ale tentokrát jste měli věřit. Opravdu je to pravda pravdoucí. O této neobvyklé císařské slabosti v našem vysílání před časem vyprávěl hradecký historik Zdeněk Doubek. Připomeňme si to.
1: Protože město patřilo králi a potom jako věné město královnám, stávalo se dosti často, že buď do města přijela vdova královna, anebo městem projížděl i sám král. A stalo se, je to v hluboké minulosti, že prostě králové hradečtí uctili krále kozími homolkami, které byly opečeny mezi dvěma plechy. A k tomu mu podali královéhradecké ležácké pivo. Králi tato věc tak zachutnala, že v později, když se ženil ve Vídni, poslal si do Hradce právě pro tyto homolky, aby je mohl podávat na své svatbě svatebním hostům.
0: To je, vidíte, vyhlášené hradecké kozí homolky na svatbě roku 1854. No je úžasné vědět, že i naše rozhlasové archivy ukrývají takové klenoty a že se o ně můžeme občas podělit. Ukázka byla, možná někteří pamatujete ještě, z pořadu Salon Čas, který jsme vysílali v roce 2002. Cenu tedy získá někdo z věřících a dnes to bude pan Pepík. Gratulujeme. A pokud vám stále vrtá hlavou, jak císařská pochoutka vypadalo, rozhodně nešlo o žádný sladký dort. Byl to ten zmiňovaný tradiční východočeský trvanlivý sýr ze zrajícího tvarohu, soli a kmína. Tvaroval se ručně do malých kuželů, nechával vysušit na kamnech a tou svou výraznou vůní i chutí mohl připomínat dnešní olomoucké tvarušky. Císař František Josef I. byl známý tím, že pompézním hostinám moc nedal a v soukromí miloval obyčejná lidová jídla, a tak ho tyto poctivé hradecké homolky opékané k chlebu a pivu naprosto okouzlily.

0: Básník, spisovatel, herec, textař, divadelník a zpěvák Jiří Suchý právě dnes slaví 95. narozeniny. Připomínali jsme už i v ranní soutěži, no a ve zprávách ještě nabídneme nějaké takové malé shrnutí. Zprávy s Lukášem Pochylým tady ve vysílání budou už za 5 minut. A po zprávách radioporadna samozřejmě dnes na téma zpátky ve formě. Ve formě i po těžké nemoci. Naším hostem bude lékařka a taky instruktorka jógy Tereza Kert. Buďte dál s námi.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Třebechovičtí začali hlasovat o projektech participativního rozpočtu. Pardubický kraj schání peníze na sociální služby. Jiří Suchý dnes slaví 95. narozeniny. Bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Pěkné dopoledne. Obyvatelé Třebechovic pod Orebem můžou od dneška hlasovat o projektech, které město zaplatí z takzvaného participativního rozpočtu. Radnice rozdělí celkem 1 milion korun, konkrétně 800 tisíc na projekty přímo v Třebechovicích a 200 tisíc na návrhy v místních částech. Hlasování potrvá celý říjen a vítězné projekty město uskuteční příští rok.
5: Lidé můžou rozdělit až 3 hlasy. 2 můžou dát projektům v Třebechovicích pod Orebem a 1 návrhu z místní části. Ve městě se například uchází o hlasy nové dětské hřiště v Palackého ulici, poeziomat nebo alej vyřezávaných soch místních osobností na Orebu. V místních částech pak lidé navrhli opičí dráhu a odpočinkovou zónu ve Štěnkově nebo altánek u dětského hřiště v Nepasicích. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
4: Pardubickému kraji chybí 100 milionů korun na dofinancování sociálních služeb v letošním roce. Situace podle něj může mít vliv na rozvojové projekty. Ministerstvo práce a sociálních věcí přislíbilo doplatit zatím polovinu této částky. Některé sociální služby proto hejtmanství hradí z rezervy.
6: Týká se to například pečovatelských služeb a osobní asistence a taky nové pobytové služby pro seniory ve Vendolí a nové odlehčovací služby pro lidi s autismem. Aktuální nedostatek peněz v sociálních službách je podle kraje způsobený tím, že stát zatím neproplatil náklady na vyšší platové tarify platné v této sféře od 1. dubna. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Textař, básník, divadelník a komik Jiří Suchý slaví 95. narozeniny. Jak přiznává, neumí odpočívat a jen během října se na scéně Semaforu, který založil před 67 lety, objeví 8krát.
7: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
8: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. V nadcházející 68. sezóně divadla chystá 2 premiéry.
7: Ta první, to je taková polopremiéra vlastně, jmenuje se to Bludička.
8: Vy jste rozparceloval Kytici.
7: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádnej erben, to jsem udělal já.
8: K narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na němž Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i výpravná publikace Jiří Suchý kabaret v duši. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
4: Reprezentační A tým má novou posilu do útoku. 23-letý německý rodák Ryan Nadery se po vyřízení potřebných dokumentů připojil k národnímu týmu.
9: Byl jsem trošku nervózní, musím jako upřímně říct. To jsou úplně noví lidi, to je jako kdyby se šel k novému týmu. Znáš pár z televize a teď si tady s nimi. Je to hezký pocit, všechny byli hodně hodní ke mně. Mě přivítali hezky a jsem prostě hrozně rád, že jsem tady.
1: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 17. Vítr mírný, jihovýchodní až východní, večer bude částečně slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby odnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na poruchaný kamion dejte pozor, na dálnici 35 stojí u 119. kilometru směrem na Hradec Králové a porouchané auto je odstavené taky na hradubické silnici 37 před sjezdem na Březhrad směrem na Hradec Králové. Ze silnic všech mějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Právě v 11 hodin za námi, před námi tradiční radioporadna. Zvládnutím náročné onkologické léčby boj často nekončí. Tělo bývá vyčerpané, mysl napjatá. Návrat do běžného života přináší obrovskou únavu i problémy se spánkem. Jak může pomoci psychosomatika, tak jemný pohyb nebo vědomý dech, tak o tom budeme mluvit s lékařkou Terezou Kertéš, která působí v Lázních Bělohradě a která se zaměřuje právě na regeneraci lidí po těžkých onemocněních. Začínáme za 6 minut.
0: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: poradna.
1: Do radioporadny zve Pavla Kindernajová a dnes bude tématem naše zdraví po těžkých nemocech. Onkologická diagnóza, ta změní člověku život ze dne na den. Následující měsíce náročné léčby a nakonec přichází chvíle, kdy lékaři řeknou, zatím máte vyhráno. Jenomže právě v tu chvíli se pacienti často ocitají v obrovské únavě. Tělo je vyčerpané, duše zraněná, trápí je možná i nespavost, strach z budoucnosti. Takže jak se po tak náročném období vrátit zpět do své síly? Jak propojit poznatky klasické medicíny s jemným cvičením, s prací s dechem, jogou, psychosomatikou, tak právě o tom všem bude dnešní radioporadna. Ve studiu už totiž vítám lékařku a také lektorku Terezu Kertész, která se v Lázních Bělohrad věnuje právě těmto regeneračním programům. Dobrý den, vítejte u nás.
2: Krásný dobrý den vám, posluchačům.
1: Jak jsem zmínila, vy jste lékařka, ale zároveň se dlouhodobě věnujete józe a práci s tělem u lidí s chronickým onemocněním, tak s čím se pacienti po té onkologické léčbě v realitě potýkají úplně nejčastěji?
2: Vy už jste to nějakým způsobem tady na začátku naznačila. Je to prostě období, kdy ten pacient přichází po opravdu náročným období spojeným s určitou těžkou životní situací. A potom přijde ten okamžik, kdy je léčba ukončena a jemu je řečeno, jste zdraví a můžete normálně fungovat. A problém za mě tady vzniká tím, že často nám ti pacienti říkají, že oni se tak právě vůbec necítí, že se cítí velice unaveně, že mají obavy. Obavy o budoucnost, obavy z dalších vyšetření, jak zvládnou svůj běžný život. A tady já právě vidím ten krásný prostor pro tu regeneraci, pro to zastavení se a dát si ten prostor načerpat sám sobě sil a nějakým způsobem dát si třeba i nějakou vizi do té budoucnosti. Takže proto mě se tohleto lázeňství hrozně líbí, kde máme čas se těm lidem opravdu věnovat velice individuálně a konkrétně.
1: Tak jak to popisujete, tak mám pocit, že je to možná jedna z nejtěžších chvil, když ta léčba skončí a člověk si začne tu otázku klást, co bude dál. Takže psychicky náročné a ten čas na zastavení je asi extrémně důležitý.
2: Ano. No a současně je možná i důležitý to, že člověk na to nemusí být sám, že to všechno nejsou věci, které musím zvládnout svojí vlastní silou, kterou třeba momentálně nemám a necítím, ale že je tu někdo, kdo nás během ten čas nabídne pomocnou ruku, kdo nás nějakým způsobem provede. Jo, a mně se hrozně líbí i právě třeba z té jogy, jako my lehce pootevíráme různé dveře, do kterých ten pacient může nahlídnout, ale tou cestou už si potom prochází sám a on sám si vybírá, jo, z který ty škály já budu teďka potřebovat načerpat tu sílu, kde potřebuju trošičku pomoc, ať už je to po té fyzické stránce nebo po té psychické.
1: Ta chronická únava musí být velikánská po nemoci a potom dlouhodobém boji, takže dají se takto načerpat ty síly a převrátit, to je to asi běh na dlouhou trať taky.
2: Určitě, akorát jenom sama únava se většinou nedá jenom tak jakoby dospat, protože pokud je tam současně právě i ta úzkost a obavy, tak často ty pacienti nemají úplně kvalitní spánek natolik, aby jenom samotný dospání stačilo. To znamená, my potom vlastně pracujeme i na tom, že těm pacientům pomáháme různýma relaxačníma technikama k tomu, aby opravdu se jim zkvalitnila ta regenerace, aby se jim zkvalitnil ten spánek a aby se opravdu dokázali znovu nadechnout. A často to právě nemusí být úplně ten návrat zpátky do toho běžného života, ale možná je to jakoby takový krůček k tomu vykročit do něčeho nového. Naučit se něco, co já můžu pro sebe změnit tak, abych do toho dalšího, do té další etapy po té léčbě vstoupil o něco silnější a stabilnější.
1: Promění to v něco hezčího.
2: Přesně tak.
1: Začít něco hezčího zkrátka. Vy mluvíte i o potřebě celostního pohledu na člověka. Co si pod spojitostí těla a duše konkrétně představit?
2: No samozřejmě, protože pokud ten pacient prochází těžkou onkologickou léčbou, často se řeší opravdu veliký fyzický problémy, spojený třeba s nějakou chemoterapií, s operacema, to znamená, ten pacient je samozřejmě vyčerpaný, může cítit bolesti pohybového aparátu, oslabený špatnou kondici, jo, snížená, oslabená svalová síla, to všechno se do toho samozřejmě propisuje, ale současně se může cítit i tak nějak jakoby trošičku na to sám. A ta psychologická podpora je něco, co jde ruku v ruce. A proto my jsme vlastně do toho programu postupně začali zařazovat i ty techniky, kdy mu pomáháme se znovu vrátit do svých vlastní síly. A to nejenom ty fyzický, ale samozřejmě i ty psychický.
1: Je pravda, že strach blokuje regeneraci, obnovu buněk?
2: Já se vlastně tady tomu trošičku jakoby vždycky bráním, protože, nebo ne úplně bráním, ale jsem s tím velice opatrná, s tímhle s tím. V ten moment, kdy to pro mě nastartuje pozitivní mechanismy, že chci něco změnit, chci se nadechnout, je to v pořádku. V ten moment, kdy vlastně mě to možná začne trošičku blokovat, když já si zase v hlavě rozjedu takovou tu spirálu, já se ale bojím, teď mám strach a živím v sobě to negativní, tak z ten moment si myslím, že to úplně konstruktivní není a tomu pacientovi to moc nepomáhá. To znamená, my se snažíme vyhledat pro každého přesně to, co potřebuje on, aby se nějakým způsobem cítil silnější a stabilnější, aby vlastně tu situaci dokázal líp zvládnout a není to tak, že slzy živí nějakou nemoc nebo tak něco, je to těžká situace a v nějaký fázi si myslím, že ten smutek, slzy k tomu jednoznačně patří.
1: Ale strach ten ideálně odbourávat třeba i pomocí těch krásných cvičení, o kterých s Terezou Kertész budeme mluvit i v našem dalším vysílání. Pokud byste se chtěli zapojit, zeptat na cokoliv, máte k dispozici telefonní číslo 726 a 3x46, případně nám můžete napsat na studiový mail studio.hrad@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dnešní radioporadnu s lékařkou Terezou Kertész. Mluvíme o celostátní možná také regeneraci a návratu síly po těžkých onemocněních. Není to ale nebezpečné začít po nemoci hned cvičit? Je to vhodné úplně pro všechny?
1: No právě v tomhle tom my klademe velký důraz na tu individualitu, to znamená každý pacient bude mít svůj vlastní příběh, bude mít svůj vlastní zkušenost a proto vlastně my ty léčební plány sestavujeme po detailním nějakým zhodnocení toho aktuálního stavu. Nějaký lehký pohyb zařadit si myslím, že je určitě vhodný každý fázi, akorát prostě je to o tom dávkování, o tom, co ten pacient snese. A současně to, co vlastně potřebuje asi každý člověk, je vnímat svoje tělo, kde jsou ty hranice. To znamená tu intenzitu té rehabilitace, intenzitu toho pohybu, dávkovat tak, aby to bylo v souladu s mým tělem. Jo? Často hlava chce víc, často si nakládáme, často chceme urychlit tuhle cestu, ale je to prostě proces, který nemá svoje zkratky a to tělo se musí respektovat.
0: To musíme poslouchat tělo, někdy ta hlava opravdu je nepoučitelná. Je to podobné možná i při jogové praxi, kterou znají mnozí lidé, kteří pravidelně cvičí, i když ta lázeňská praxe, ta bude ještě individuálnější určitě. V čem se to liší částečně? Proč je dobré třeba jet i do lázní, když člověk bohužel má za sebou nějaké těžké onemocnění?
1: Určitě je tam prostor. Jo? Stejně tak, jako v té józe, my si nabízíme, je to třeba hodinka našeho času v tom běžném dni, kde se snažíme zastavit, ale neměl by to být únik. To znamená, my se snažíme i v té józe, i v tom lázeňství nějakým způsobem neutíkat z toho běžného života, ale naopak tam získávat nějaký impulzy, získávat tam nějaký dovednosti, získávat tam nějaký inspirace k tomu, co si můžeme právě odníst z toho chráněného prostředí těch lázní, z toho chráněného prostředí toho jogového studia, co nás posílí v tom běžném. Tady já opravdu vidím veliký potenciál obou dvou těch nebo paralelu mezi těma oběma hodnotama.
0: Já si říkám, to musí být obrovské příběhy, se kterými se setkáváte v té lázeňské praxi. Nevím, jestli tam ti lidé to za sebe také vypustí a chtějí sdělovat, nebo opravdu je tam ten prostor hlavně na ten klid, na to usebrání a podporu té tělesné a psychické pohody.
1: I tady to bude velice, velice individuální. Někdo má velikou potřebu to sdílet, má velikou potřebu o tom mluvit a tady my nabízíme právě těm pacientům i setkání s psychologem, kdy je tam i dostatek prostoru, máme tam skvělou podporu i vlastně v tom personálu, kteří jsou vycvičení na tom naslouchat, ale současně jsou třeba pacienti, kteří jsou rádi, že mají čas pro sebe a raději jim vyhovuje takový to být sám se sebou a nemuset nikomu nic vysvětlovat. Takže i tady vždycky tak jakoby trošičku vybíráme. My v tom lázeňském programu víceméně jakobychom vytvářeli takovej krásnej, já to vždycky říkám, delikátní pokrm. Jo? A každý tu chuť má trošičku jinou. To znamená, my z toho programu postupně vybíráme takový ty procedury nebo ty věci, které tomu pacientovi chceme do toho programu zařadit, potom individuálním. To znamená, není to žádná instantní polívka, kterou dostanou všichni, ale je to opravdu podle chuti toho pacienta a často se může stát, že vlastně ten program je nějaký na začátku a ten potřebuje do začátku něco jiného a třeba je to trošičku něco jiného, co vlastně my potom utváříme v prostřed toho pobytu. Takže i tady vlastně my reagujeme na to, co ten člověk potřebuje a ano, ty příběhy jsou různý a my jsme strašně rádi tím průvodcem.
0: Je pravdou, že tam se dostávají vlastně lidé na doporučení lékařů, programy proplácí pojišťovna, ale kdybychom to tak měli po všechně pojmout, tak určitě máte zkušenosti s mnoha lidmi, tak můžeme popsat z toho medicínského hlediska, co se děje v těle každého člověka, kdy se naučí správně dýchat a pracovat s tím dechem?
1: Samozřejmě ten dech je něco, co v našem prostředí je velice opomíjeno. My do toho programu zařazujeme dechová cvičení a ono bez toho dechu to vlastně nějakým způsobem nefunguje. Dokonce je to zase z jógy taková pověst, že každý člověk má do toho vínku, do svého života dáno určitý počet nádechů. A vlastně nikdo neví úplně kolik, ale o to víc bychom si toho dechu měli vážit. To znamená, není to něco, co bychom měli pouze konzumovat, ale je to opravdu něco, náš přítel, který nás podporuje. Jo? Ten dech je tu pro nás a my ho jemně přijímáme, zase ho jemně nabízíme. To znamená, tohleto je něco, co ten člověk od nás zase získává jako další impuls v dechovém cvičení například.
0: Říká lékařka Tereza Kertész.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: česká tradice, ale je to vnímání těla. To znamená, skrze pozornost jít k jednotlivým částem těla, dá se určitě sehnat spoustu podkladů i na internetu, jak si tohle jednoduché cvičení vzít třeba sebou večer do postele, jo, nějakým způsobem cítit svoje tělo. Často my třeba po tomhle tom onemocnění nemáme úplně tak plnou důvěru v to tělo a tahle ta všímavost nebo tahle ta mindfulness se opravdu krásně hodí jako cvičení. Další krásná technika je věnovat se svýmu dechu, jo, to znamená nějakým způsobem vyzkoušet, sladit ten dech. Často ta hlava nás hodně žene různýma příběhama a tady by se třeba nabízelo i taková jednoduchý počítání nádechů, to znamená zkusit se nadechnout na čtyři zadržet, vydechnout na šest.
1: Prodloužíme výdech.
0: Prodlouženým výdechem, protože my se často v životě nadechujeme a nadechujeme, ale občas nám chybí právě ten výdech, ty relaxace a tady ten prodloužený výdech je něco, co to tělo extrémně sklidňuje.
1: Četla jsem krásnou statistiku nebo informace, že když se to člověk naučí, tak i v té vaší praxi je to potom tak, že klienti z 50% udávají, že i po těch těžkých nemocech se jim zkvalitňuje ten spánek, lépe a déle spí, je to tak?
0: No, je to tak. My totiž vlastně, když jsme s tím programem začínali, tak jsme se samozřejmě chtěli ujistit, že to má nějaký přínos, takže my vlastně tenhle ten program u nás i evaluujeme a hodnotíme a z těch výsledků, kterými máme, tak vlastně podpora té psychiky, když se to vezme podle nějakého standardizovaného formuláře nebo dotazníku, abych to lépe řekla, tak je opravdu zlepšení během těch tří neděl až o 50%. A to je něco, co mě teda jako ohromně naplňuje a dává mi velikánskou sílu a inspiraci tenhle ten program
1: udržovat,
0: rozvíjet a neustále vylepšovat.
1: Je to smysluplné zkrátka. No, máme tady dotaz od paní Jarky. Dobrý den, jsem po léčbě, ale mám pocit, že se vůbec nedokážu sklidnit. Pořád se mi honí v hlavě černé myšlenky a při meditaci jsem ještě nervóznější. Zvládne se podle vás uklidnit i člověk, který není zvyklý vůbec cvičit?
0: Určitě my samozřejmě během toho pobytu nemůžeme zajistit to, že během 20 minut se z nás stanou mistři meditací. Jo? Zase je to nějaký proces, který se dá lehonce nastartovat. A ano, věřím tomu, že i tyhle ty myšlenky, které nás dohání, že se s tím dá pracovat pomocí jednoduchých technik, třeba vedených meditací, kdy slyšíme slovo. Jo? V ten moment, kdy si dáváme meditaci, která je třeba zaměřená na hodně ticha a prostoru, jo, tak naše mysl s nám tam vstoupí svým příběhem. Ona mysl je krásný nástroj a ona je velice dramatická v těch příbězích, ale kdybychom třeba zvolili tady v tomhle tom případě nějakou meditaci, kde nás někdo vede, provází třeba nějakou krajinou, nějakým prostorem, kde je možnost té naší mysli jít tou představivostí tam, kam chceme, to znamená nechat se tam pomalinku pozvat, tak se ta mysl postupně začíná zase jako trošičku ladit do nějakých jiných frekvencí, do nějakých jiných emocí a pomáhá.
1: Podstatné určitě bude mít ten bezpečný prostor, aby se člověk cítil opravdu dobře. Že?
0: Přesně tak. A znovu zase se potom budeme vracet k tomu krásnému prostoru těch lázní, kdy vlastně ten prostor je bezpečný, kdy jste ve skupinkách s lidma, který mají společnou zkušenost, nebo můžete sdílet vlastně i tu podobnou zkušenost, tak jak jste to prožívali vy a je tam někdo, kdo vás tím bezpečně provází.
1: Když jsme doma, tak kdy je lepší takto cvičit a kdy je lepší zvolit třeba procházku nějakou krásnou podzimní krajinou, kterou teď máme?
0: Já to vidím zase velice individuálně, protože někdo prostě tíhne k tomu, že radši bude volit něco klidnějšího, někomu funguje vyšívání, někomu funguje procházka se psem, někdo radši pracuje na zahradě. To znamená, cokoliv je tady z toho, vlastně ten člověk pravděpodobně už nějakým způsobem v životě řešil nějakou krizi v tom životě.
1: To asi každý člověk.
0: Přesně tak, a má svoje nástroje, co mu dělá dobře. A tady mně přijde ten průvodce, někdo, kdo možná vypíchne jenom to, co zrovna pro vás je to nejlepší.

0: A jsme v závěrečné části dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Naším hostem je lékařka Tereza Kertész. Povídáme si o návratu do života po náročné léčbě a už tady máme telefonát. Vítejte, dobré dopoledne.
1: No, ráda bych se zeptala na procedury po operaci hlavy a kontakt na Lázně Bělohrad.
0: Na Lázně Bělohrad, jste východočeška, předpokládám, vidíte?
1: Ano, východočeška.
0: Tak pokusíme se odpovědět. Hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: Opatrujte se, nashledanou.
1: Děkuji.
2: Krásný dobrý den. Takže samozřejmě i procedury po nějakým onkologickým onemocnění v oblasti mozku jsou schopný ty lázně nabídnout. Většinou to u nás funguje tak, že rok po léčbě máte nárok od pojišťovny si nechat vystavit návrh. Po změně teďka vyhlášky z roce 25 vlastně se to zase o trošičku zjednodušilo, že vlastně ten návrh už vám nemusí přímo vystavovat váš onkolog nebo radiační onkolog, ale může to být právě i ten onkolog specialista nebo lékař specialista, ke kterému docházíte potom na pravidelné kontroly. To znamená v tomhle případě pravděpodobně neurochirurg nebo neurolog a ten vám může vystavit žádost na lázně, pokud jste teda momentálně v kompletní remisi. Pokud by samozřejmě tohle třeba nebylo úplně teďka do toho roka nebo tak něco, tak je možnost, pokud samozřejmě ne pro každýho, ale je tady možnost si dopřát jakousi investici do svého zdraví a přijet na samoplátecký pobyt, který vlastně obsahuje podobné procedury, jako vlastně ten pobyt od pojišťovny, samozřejmě trošičku omezený teda tím časem.
0: Ale ty možnosti, jak se k tomu dostat vlastně na křížek, se myslím, říkala, tak jsou opravdu značné. Jaké jsou z vašeho pohledu nejčastější chyby, které lidi dělají po těžkých nemocech? Dá se říct?
2: Za mě asi bych si řekla, že chtějí hnedka vlastně zpátky to, co dřív bylo. Teď hned. A ono je to proces a ne vždycky se to dá vyřešit rychle. Jo, není to žádný instantní řešení, je to prostě možná proces, který potřebuje trošičku času a možná i to zastavení se. Že to zastavení není žádná slabost, ale naopak je to něco, kde právě můžeme tu sílu načerpat a zase nemusíme na to být sami.
0: Možná někteří lidé řeší tu problematiku, až když se něco stane. Přitom stále častěji, hlasitěji i my tady ve vysílání mluvíme o té prevenci. Takže prevence možná tématem také velmi důležitým, dělat stále něco pro své tělo.
2: No určitě. Prevence, a to nemyslím samozřejmě jenom tím, že budeme samozřejmě chodit na pravidelný lékařský prohlídky, ale taková ta prevence esenciální v tom každodenním životě. To znamená, že zařadíme nějaký smysluplný pohyb do svého života, zařadíme nějakým způsobem i tu relaxaci, ne všechno tlačit až do poslední chvíle, kdy nám to tělo dává signál stop a dál už nepůjdu, ale zkoušet o něj opravdu pečovat jako o svého partnera, který nám má sloužit ještě hodně dlouho.
0: Já říkám chrám, že to je náš, každý si ho vybudujeme, zdobíme po svém, máme jen jeden k dispozici, nikdo nám další nedá, ale paní doktorko, vy sama v sobě spojujete svět západní medicíny i těch celostních přístupů k člověku, tak co vás osobně přivedlo k tomu, že pomáháte právě těmto pacientům?
2: No právě je to ta kombinace, protože vlastně jenom ta klasická fyzikální medicína má svoje opodstatnění a já si ji extrémně vážím, ale současně tam vidím i veliký deficit v té podpoře té psychiky, protože to tělo je provázaný mechanismus a my to víme, když se cítíme ve stresu, tak nám tělo začne tuhnout, když se trošičku uvolníme, natáhneme, uvolníme ramena, hnedka se nám zase i ta mysl trošičku rozjasní. Stačí, když si zkusíte vytvořit úsměv na tváři. Jo, úsměv na tváři, zase ta emoce v tom těle okamžitě. A tahle ta provázanost toho těla s tou myslí, s tou duší, chcete-li, je něco, co mě dává smysl a čemu já znovu během svého života víc a víc věřím.
0: No to jsou krásná slova. Nevím, jestli závěrečná. Ještě chcete něco doplnit? Co byste popřála všem posluchačům našim do těch nadcházejících dnů?
2: Pečujte o svá těla, pečujte to, jako by to byl možná chrám, je něco takového krásného, ale něco takového vzdáleného. Mně se líbí, pečujte o svůj domov. Pečujte to, jako by to byl váš příbytek, kde kam se chcete rádi vracet, kde se cítíte dobře, a stejně jak si pečujeme o svoje domovy, tak zkusme pečovat o svá těla.
0: Doporučuje a přeje lékařka Tereza Kertész. Děkuju. Krásné dny.
2: Děkuju taky.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných.

0: 10 minut bude 12 hodin, čtvrteční Habadě je téměř u konce. Nabídneme určitě babskou radu, ale nemůže chybět ani pozvání do zítřejší kavárny, protože pátek budeme vysílat z naší rozhlasové kavárny, ve které tentokrát přivítáme herečku Jitku Sedláčkovou, také restauratéra, gurmeta, profesionála Pavla Tepfra a také přijde pořadatel soutěže Muž roku David Novotný a vítěz letošního ročníku Jakub Bolek, takže může u toho být s námi mezi 9. a 12. hodinou. Ale teď ta babská rada, která se tentokrát bude týkat triků na snadnou údržbu zrcadel.
1: Babské rady.
2: Pro dokonalé vyčištění zrcadla bez šmouch skvěle poslouží obyčejný ocet s teplou vodou, který spolehlivě rozpouští mastnotu i zaschlé kapky. Pokud po ruce ocet nemáte, můžete použít vychladlý silný černý čaj, který má podobné čistící účinky a zanechá povrch perfektně čistý. Tradiční metodou pro následné leštění zrcadel je použití zmačkaného novinového papíru, který na rozdíl od běžných hadříků nezanechává žádné chloubky. Vyhněte se krouživým pohybům, které mohou nečistoty spíše rozmazat než odstranit. Mnohem účinnější je čistit zrcadlo rovnými tahy, buď svisle nebo vodorovně. Jestliže vaše zrcadlo časem ztratilo svůj původní lesk, pomůže ho obnovit voda s trochou bramborového škrobu. Skvělým trikem do koupelny je navíc obyčejná pěna na holení, kterou můžete na sklo nanést a rozetřít do sucha, čímž zrcadlo dlouhodobě ochráníte před nepříjemným mlžením.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní? Ringo, George, Paul, John, v drážkách desky po...

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Pět dní, pět různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Stát ode dneška reguluje ceny benzínu a nafty. Hradec Králové zatím nekoupí budovu bývalé lékařské fakulty. Čeští fotbalisté do 21 let si zahrají baráž o euro. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké poledne. Pohonné hmoty ode dneška reguluje vládní cenový strop. Za benzín řidiči zaplatí maximálně 46 korun 14 haléřů. Litr nafty vyjde na 48 korun 72 haléřů. Stát reaguje na zdražování způsobené konfliktem na Blízkém východě.
6: Dělám střechy, neobejdu se bez auta. No a je to znát, že jo, na rozpočtu.
7: Říká pan Oldřich, který zrovna natankoval plnou nádrž u čerpací stanice na městském okruhu v Pražské Krči. Tady ještě včera řidiči zaplatili například za litr nafty o 3 koruny víc. Stát stanovuje marže pro pumpaře na maximálně 2 koruny a 50 haléřů za litr. U nafty je navíc snížená i spotřební daň, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
8: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
7: Mimořádnou sektorovou daň kritizuje třeba firma Orlen Unipetrol, která v Česku provozuje rafinérie. Cenové stropy můžou být problematické i podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Město Hradec Králové zatím nekoupí od Univerzity Karlovy památkově chráněnou budovu bývalé lékařské fakulty v Šimkově ulici. Vedení města tento bod po dlouhé diskuzi na zastupitelstvu stáhlo. Rozhodnou tak až noví zastupitelé.
9: Koupy nemovitosti za dohodnutých 99 milionů korun odmítla podpořit opozice i někteří koaliční zastupitelé. Odpůrcům vadilo chybějící vyčíslení budoucích provozních nákladů, mluvilo se i o závazku pro nové vedení města. Podle toho současného jde o výhodnou nabídku, protože tržní hodnota objektu přesahuje 750 milionů korun. O využití předkupního práva tak rozhodne až nové zastupitelstvo po říjnových volbách. Z Hradce Králové Václav Plecháč. Český rozhlas.
5: Kino Vesmír v Trutnově ode dneška pořádá filmový festival Debutik. Program nabídne filmy, ale taky osobní uvedení, živé debaty a speciální bloky. Akce potrvá do konce týdne. Patronem festivalu je Jana Hřebejk.
0: Sport.
5: Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila postup do baráže o účast na evropském šampionátu v příštím roce. Druhé místo ve skupině vybojovala výhrou 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. Rozhodující gól dal pátou trefou v kvalifikaci útočník Lukáš Mašek.
10: Myslím si, že nějaká nervozita tam byla, ale Bulharsko jsme vlastně do ničeho nepustili, ty šance jsme měli my, takže si myslím, že to bylo hlavně o jednom gólu a šli jsme si zatím víc my.
0: Počasí.
5: Na východě Čech bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Vítr mírný jihovýchodní, biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: V Rychnově nad Kněžnou pozor na nehodu v ulici u stadionu. Srazila se tam dvě auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Jsou 4 minuty po 12. hodině, máte dnes svátek. V kalendáři je Igor a Ivar, ale svůj den mají taky všichni seniori. Máme Mezinárodní den seniorů, takže pro sebe, pro známé, milé, blízké, můžete v těch dalších minutách nechat zahrát a potěšit se pěknou písničkou. K poslechu i účasti zve Pavla Kindernajová. Těším se na vaše pozdravy.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek, 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanova hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný den.

0: telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Na Králové dvorsku je s námi paní Miluše, která se dovolala. Krásné odpoledne, vítejte.
2: Dobrý den. Já mám tam takový velký přání do toho domova důchodců, do Upice pro paní Milenu Skořepovou a Václava Skořepovýho. A jen tak pro radost, pro dobrou náladu a hlavně zdraví a vitalitu.
1: Mm-hmm. Takže pro manžele Skořepovy do Upice
2: tak,
1: rádi
2: a
1: zahrajeme.
2: Ještě i tam všem těm důchodcům, je jich tam dost. Takže ať kdo to bude poslouchat,
1: ať má trošičku radosti. Když je ten den seniorů, vidíte, tak proč si nedělat radosti?
2: No,
1: tak pěkná písnička.
2: A dneska je krásně, oni budou třeba i na zahradě, tak ať si to tam, jestli to budou slyšet.
1: Tak ať si zesílí rádio a jdeme si spolu s nimi zaspívat. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Moc krát děkuju a naschledanou.

0: Iveta Simonová v duetu s Milanem Chladilem ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pro radostné chvíle s námi. A snad tu radost cítí i paní Olga, která už se dovolala. Paní Olgo, vítejte a snad mohu i já tady za rozhlas všechno nejlepší k narozeninám, které dnes slavíte, jste mi říkala. No a písnička bude pro vás. Chcete se podělit, jak se máte, jak prožíváte narozeninový den?
1: Nijak, jsem tady sama s kočičkama, jinak nemám nikoho.
0: Je tak, ale tak, ano, tak skrze rozhlas, troška radosti s veselou písničkou, kterou jste si přála. Co tam máte za kočičky, kolik jich máte u sebe?
1: Pět dohromady.
0: Pět kočiček a malá koťátka, nebo jsou to pořádné kočky?
1: Malý koťátka nemám, protože kočička zlobila, má ji nechala umřít hlady a druhá je sežrala.
0: Je, tak vy máte tedy příběhy. Tedy. Tak jdeme ale pro tu radost, jdeme se ladit optimisticky, prožijte co možná nejpříjemněji ten svůj narozeninový den. Říkali jsme, že sluníčko krásně hřeje a ty chvíle jsou takové barevné, tak to zbarvíme společně i tou příjemnou melodií. Zaspíváte si?
1: Ano.
0: Tak jdeme na to. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte příští týden pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

studio.hradec@rozhlas.cz i naši studiovou adresu můžete v této hodině využít k vašim písničkovým pozdravům. Případně máme k dispozici písničkový formulář na webových stránkách a poslat můžete i stručnou SMS-ku na číslo 900 1104, přičemž první slovo musí být slovo Hradec, aby se nám to tady zobrazilo. A už se právě dívá mezi ty písemné pozdravy a pan Jiří nám píše: Jirka, dobrý den, dnes slaví 95. narozeniny, grafik, básník, textař, zpěvák, ale hlavně až neuvěřitelně duševný mladík Jiří Suchý. A i když se sám označuje za notorického neslaviče, tak myslím, že jeho písničky by dnes neměly ve vysílání chybět. To souhlasíme, pane Jirko, takže si určitě teď k poslechu a dobré náladě na oslavu pana Jiřího Suchého dáme i

že ta babeta je pufleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Jiřímu Suchému gratulujeme k 95. narozeninám spolu s vámi a oslavy protáhneme až do víkendu. V sobotu nabídneme po 16. hodině spolu s ním i hvězdné návraty, pokud byste měli chuť. Ale teď už další gratulace a bude to Janu Metelkovi, protože už zítra se dožívá krásných 70 let právě Jan Metelka z Horního Jelení. Je to moc hodný, milý a klidný manžel, tatínek, dědeček a v neposlední řadě i skvělý kamarád. Na to konto pozdrav písničkový. Přejeme především hodně zdraví, štěstí, ať je šťastný a užívá si podzim života tak, jak si přeje on sám. Moc rádi cestujeme a tak ať se nám ještě spolu poštěstí vyrazit do dálek a prožít krásné zážitky. To vše a ještě mnohem víc za celou velkou rodinu přeje milující manželka Jitka.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Kapela Čechomor v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové a střídat ji budou Čínasky, protože o tuto skladbu si napsal pan Petr, který prosí o písničku Klára pro svoji Klárku.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Opět nahlíží mezi vaše písemné pozdravy. Paní Alena také poslouchá, je s námi a poslala velmi milý pozdrav se vzkazem. Ona píše, děkuji, že dnes hrajete mnoha seniorům. Poslechla jsem si s chutí Babetu i duet paní Simonové s panem Chladilem, ale na oplátku bych chtěla poslat písničku i vašim mladším posluchačům. Mně už je přes 90 let, poslouchá nás ale celá naše rodina i vnučky, které mají rády zahraniční skladby, o kterých říkáte, že je to vaše koření. Tak jestli tam máte něco od francouzské Zas, pusťte to jako poděkování i mladším, že nás poslouchají, že nám naslouchají a že se vzájemně nejen na Den seniorů můžeme inspirovat. Hezký den všem přeje prababička Alena z Podkrkonoší.

Lucie Doležalová u nás má také písničkový pozdrav s přáním. Zahrajte prosím pěknou písničku Lucie Doležalové, která právě dnes slaví 33. narozeniny. Všechno nejlepší přejí Tomáš a Pavlína.

0: No a teď už ve vysílání vítám paní Boženu, která se k nám dovolala. Mluvili jsme hodně o životě. Víte, paní Boženko, vítejte. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: No, zahrajeme Jaroslavu Svěcenému. Já to můžu říct klidně, ale vy máte ten zážitek, jestli se to dá tak říct. Byla jste na rozloučení s jeho maminkou, víte?
1: Já na něho moc myslím, protože jeho maminku mělo spousta lidí strašně moc rádo, protože ona byla sluníčko. Ona byla úžasná paní. A já teda si tady teď dovolím říct jeden citát. Jak říkal pan Werich, že někteří 20letí už tady 100 let nemuseli být. A někteří 100letí by tu mohli být další století a pořád by měli lidem co dát. A to byla Libuška, ona byla neuvěřitelný sluníčko, ona byla laskavá, neuvěřitelně, ale důsledná, jako profesorka.
0: Je to pravda.
1: Ona neodpustila, ale přitom prostě ona dokázala to, že my jsme se na její hodiny těšili.
0: Je to pravda, taky mám tu zkušenost,
1: úžasná,
0: taky to byla má profesorka.
1: Úžasná. Já dneska hlavně myslím na Jarouška, protože pro něj to musí být strašně těžký.
0: Posíláme písničku. Podporující určitě. No, vybrala jsem jeho skladbu, kterou hraje s Leonou Machálkovou v tu zázračnou noc. Je to tedy sváteční melodie, ale věřím, že pokud Jaroslav poslouchá, on má naše vysílání rád, tak třeba to trošičku zalepí na duši. Paní Horstová se dožila úchvatného roku, ale říkala jste to nádherně. Jdeme si zavzpomínat a možná je to ta chvíle uvědomit si, že každý tady máme ten čas omezený a neměli bychom jim plýtvat, vidíte, tak hodně pospolitosti.
1: Děkuju,
0: mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.

písniček, které dnes přinesly nakonec nejen radost, ale na závěr i zásadní zamyšlení, tak ty jsou u konce, ale pochopitelně budeme rádi, když vám dál budeme moci dělat společnost. Po zprávách s vámi bude Alex Minářová, u které dnes bude Roman Zach. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech. Opatrujte se.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Cestující vlakem z Hradce Králové se musí připravit na výluky. Autonehoda poslance Filipa Turka mohla být podle policie nejvýš přestupkem. Hasičský záchranný sbor má ode dneška nového ředitele. A počasí čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové začala výluka na třech vlakových tratích. Spoje na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí nahradily autobusy. Cestujícím na nádražích v Hradci Králové a v Jaroměři pomáhají s orientací koordinátoři.
4: Nejdelší omezení čeká cestující na trati do Jaroměře, kde náhradní autobusy pojedou až do 12. prosince. Speciální koordinátoři správy železnic cestující nasměřují ke správným stanovištím. Stavební práce uvolní prostor pro novou kolej, bezbariérová nástupiště a moderní zabezpečení. Celková úprava Hradeckého uzlu bude hotová v roce 2031. Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v Praze nebyla trestným činem. Výsledek prověřování dnes oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. Hasičský záchranný sbor má ode dneška nového generálního ředitele Martina Legnera. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Martin Legner ve funkci vystřídal Vladimíra Vlčka, kterému skončil mandát v polovině července. Sport. Cyklistický závod Letap Czech Republic by Tour de France projede v sobotu naším regionem. Na trati bude celkem 13 fanouškovských míst, několik z nich na Rychnovsku. Závodníci projedou mimo jiné Borohrádkem, Čermnou nad Orlicí, Žďárem a taky Albrechticemi.
5: V Albrechticích nad Orlicí bude u kostela připravený program pro děti a také závody na motorkách. U samoobsluhy vznikne fotokoutek a fanoušci se můžou těšit na občerstvení. Program bude i v sousedním Žďáru nad Orlicí, kde si lidé vyzkouší cyklistické trenažéry a můžou pomoci s malováním na silnici. Peloton by měl v sobotu v Rychnovském projíždět zhruba mezi 11. a 2:30 odpoledne. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Jiří Lehečka je na tenisovém turnaji v Tokiu ve druhém kole. Belgičana Berkse v úvodním zápase, který byl kvůli dešti rozložen do 2 dnů, porazil po setech 6-3, 6-7 a 6-3. Naopak v Pekingu vypadl v prvním kole Tomáš Macháč.
2: Počasí.
3: Na východě Čech bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Vítr mírný jihovýchodní, biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na výjezdu z Hradce Králové směrem na Náchod a Jičín pozor na nehodu v Koutníkově ulici. U odbočky na Plotiště nad Labem se tam srazila 2 auta. Projíždějte opatrně. Tolik informace Zelené vlny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce se vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, Alex.
2: Ale
0: Flex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba, takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holan na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem si říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky si říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně tak. Moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek, tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme mě byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, tak jste, to byly mladé babičky.
1: Ano? Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak, no. Takže musíme se zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude určitě.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot, teď jsem úplně zapomněl. Jo, jestli na sebe dávám pozor, no a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale nemusím ještě si dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte
1: z provozu. Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle. Teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec, takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl jste?
1: Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte.
1: Vypněte si prosím vás přijímače.
0: Ale tak to nechceme.
1: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient, jako no.
0: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takový můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou. Jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když no, prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem. Hraju sám sebe. No je to samozřejmě trošku jako nuda. Bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl. Jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jste to řekl, a jsme vždy vysílání, takže nic. Jo, nic
1: takže to nejde říct zpátky. No, nějakého jako takového paznechta prostě, nějakého jako, nevím, možná zločince. Ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, jak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho...
1: Uvidíme, co z toho
0: bude. Nicméně vy se... Jakoby ne, chystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té 50, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání, prostě není to demokracie, divadlo vůbec, jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí, jako z těch složek, možná jako nějaký kolega, nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to, okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, že si obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce. I vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky. A těm lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju. Teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju, ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a to je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako vlastně ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce opustit herectví nechci a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to si to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám. Tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano. Jakože se vám to podařilo? Teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já?
1: Ne, nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé.
0: Jako. Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo. Jakože mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMSka, já to vůbec nemám napsaný. Nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi, což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní a vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: Tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě oslovila Nikola Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednu jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natknovaná je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsaný tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, taky jako myslím to téma, a tak to, že to byla taková výzva, no. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie, a takže jsme řekli, hele, to je dobrý. To je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda a že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě, jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mně přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v Týku Řimy.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako, protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umíraj. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci,

0: a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju s Damou, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak ne, když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti ze té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plný entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace. Jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je. Tak tady říkám, proč to nejde tak rychle? A vlastně ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to

0: mají dělat, abych právě jako, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
1: Omládnete s nimi?
0: Asi jo.
1: Vy nejsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
0: Jo, takhle.
1: Nemyslím vy, ale vaše dvě děti.
0: Jo, to je pravda.
1: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
0: Syn, ano,
1: Prokop Zach je zkrátka herec.
0: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly. Hrajou v Citadele na Praze 1. To si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku, nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
1: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
0: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak víš, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
1: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné, tak teď se natáčí další spin-off, ta by se měl jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu.
0: Archivald ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako, ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ayry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky, když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem si prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný, a že mě nějaký, nevím, takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý v podstatě díl Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou. Proč se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, že koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu po takových pauzách a dělám jako, že si tam něco hledám a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
0: Přibližuju se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty,
1: zrychli,
0: tak šup na to.
1: Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to jako na mě vůbec, samozřejmě. Takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli. Takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohrním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti
1: a měl premiéru. Jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví a já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co, jak se to líbilo a já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čekáme, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpankou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimopražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Ty, já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda obnovila regulace cen pohonných hmot. V Novém Městě nad Metují vzniklo chráněné bydlení. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. V Česku od dneška platí nejméně na měsíc regulace cen pohonných hmot. Maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzínu je možné prodávat maximálně za 46 korun 14 haléřů, naftu za 48 korun 72 haléřů. Jde o součást opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
0: Vláda taky snížila spotřební daně na naftu. V Novém Městě nad Metují vzniklo chráněné bydlení pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Tři novostavby poskytnou domov 8 klientům.
3: Moderní areál v ulici na Hradčanech tvoří tři jednopodlažní objekty se zahradou a zázemím pro pracovníky sociální služby. Projekt je součástí dlouhodobé přeměny sociální péče, kdy velká ústavní zařízení nahrazuje komunitní bydlení rodinného typu. Na stavbu získal Královéhradecký kraj 30-milionovou dotaci z Národního plánu obnovy. Z Nového Města nad Metují Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty ve třetích zemích, informovala o tom Rada EU. Nové návratové nařízení doplňuje už dříve schválený migrační a azylový pakt. Reforma by měla urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu.
1: Sport.
0: Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let. Ve vítězném kvalifikačním zápase s Bulharskem, kde Češi vybojovali účast v baráži, si vykloubil rameno. Hráče Slávie čeká několikatýdenní pauza. Trenér 21 Michal Bílek pro závěrečné utkání ve skupině v Portugalsku nikoho dalšího povolávat nebude.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty na východě Čech 21 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Vítr mírný jihovýchodní, biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet, ulicemi Ruská a Poděbradová pokračují tam opravy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Karel Sladký zdraví ve čtvrtek 1. října z Českého rozhlasu Hradci Králové a dobrého odpoledne. Také dnes budeme pokračovat v archivním sledování stop Václava Havla v našem regionu. Připomínáme si jeho nedožité 90. Ostatně speciál jsme vám nabídli v našem vysílání i na našem webu hradec.rozhlas.cz v pořadu Návštěva. Sváteční setkání s přáteli Václava Havla. Poslechněte si, připomeňte. No a my dnes po Hrádečku a Trutnovském pivovaru zastavíme v Trutnově a to v amfiteátru na bojišti o spojení s Václavem Havlem. Uslyšíte. Pozveme vás také do Lochenic na rekonstrukci bitvy, která bude provázena také přednáškami a tématy z dobového života 17. století. Dva hosté dorazí před 14:30, aby vás pozvali. A chybět nebude ani další díl naší řidičské abecedy a pomalu začneme servírovat i tipy na víkend. Přeci jenom je čtvrtek, čtvrteční odpoledne 1. října po 14. hodině. Z Českého rozhlasu Hradci Králové přejeme hezký den i s písničkami, ať už to bude skupina Buty, Jiří Korn, Ještě tě mám plnou náruč, Phil Collins, Helena Vondráčková, Vodopád, Radek Tomášek, Václav Neckář nebo Naďa Urbánková. Ať se vám Český rozhlas Hradec Králové dobře poslouchá.

Royal Fest bude v Josefově v pevnosti 3. října o 14 hodin. Historické šancovky, současná česká hudba a večer, který bude mít atmosféru. Festival Royal Fest, který propojí jedinečné prostředí josefovské pevnosti s interprety napříč generacemi. A protože Jaroměř slaví 900 let, nebude chybět ani hudební dárek přímo pro město, pro Jaroměř. Festivalový park v Josefově ožije v sobotu 3. října. Na jednom pódiu se během odpoledne a večera vystřídají Factorial Orchestra, Michal Růza, kapela Hrůzy a další interpreti. Určitě to bude stát za to. Royal Fest v josefovské pevnosti 3. října od 14 hodin. Čtvrtý díl seriálu Stopy Václava Havla v kraji nabídne Český rozhlas Hradec Králové už za 4,5 minuty. Po písni Phila Collinse. Přejeme dobré odpoledne.

0: Blížíme se ke konci seriálu Českého rozhlasu Hradec Králové věnovaného stopám Václava Havla v Královéhradeckém kraji. Připomněli jsme si Koupi hrádečku, setkání disidenta s bývalým příslušníkem veřejné bezpečnosti i Havlovu práci pomocného dělníka v trutnovském pivovaru. Ve čtvrtém dílu se vypravíme na trutnovský rokový festival, o jehož vznik se Václav Havel zasloužil.
1: Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
1: Dobrý večer, jak se máte?
2: Děkuju, mám se dobře.
3: Je 20. srpna roku 2011 a na rokovém festivalu na bojišti v Trutnově na chvíli utichla hudba. Do reproduktorů se přenáší živý telefonát s Václavem Havlem.
2: Využívám této naší zvláštní komunikace, využívám k tomu, aby dal všem přítomným hezký večer.
3: Byla to, alespoň takto symbolicky na dálku, poslední účast bývalého prezidenta na festivalu, o jehož vznik se sám přičinil. Tehdy v létě mu už zdraví nedovolilo, aby na bojiště přijel. Pro festival byl Havel po celou dobu jeho existence ale důležitou osobou. Hlavního organizátora Martina Věcheta například navedl hned od počátku na budoucí směřování festivalu.
4: Určitě do mě zasel i tu v podstatě tu dramaturgii, i když nezáměrně. Že tady, jak známo, tak Trutnov se vyznačuje tou rozličností až extrémy.
3: Z divokého střídání žánru na jednom pódiu se i díky Havlovi stala poznávací značka Trutnovského festivalu. Jasnou páku tak mohla střídat Eva Pilarová. Po Evě Pilarové mohl Vysací zámek zahrát legendární píseň Traktor. A po punkovém Traktoru se nálada překlopila do swingu v podání Melody Makers Ondřeje Havelky. Dokud to Havlovi dovolovalo zdraví, rád sedával v amfiteátru na lavici přímo u pódia. A mezi koncerty debatoval s lidmi.
5: Já vás všechny především srdečně zdravím. Děkuji vám za... Ahoj. Děkuji vám za vaše tradičně vlídné přijetí.
3: V roce 2008 například v undergroundovém stanu sledoval krátký dokument o ženě, kterou komunisti poslali do vězení za to, že měla v 80. letech doma gramofonovou desku Karla Kryla.
6: Mně to nešlo vůbec do hlavy, rozumně to prostě nebral, že za písničky se taky může prostě sedět na tvrdo.
7: Sedává na podzem, na trávě před besídkou, děvčátko s páskou na očích.
3: A po projekci debatoval o nutnosti připomínat si i nepříjemnou minulost.
5: Já myslím, a vícekrát jsem to říkal a opakoval a napsal, že není identity bez kontinuity. Chceme-li být čímkoliv, tak musíme vědět, čím jsme byli včera, předevčírem, co jsme dělali. Bez povědomí souvislostí identita není, nemá záchytné body, nemá směr, nemá kontinuitu. Proto si myslím, že je velmi dobré připomínat i věci sporné, nepříjemné, rozporuplné z naší historie, dávné i nedávné.
3: Pevné spojení Václava Havla s festivalem potvrzuje i to, že dokud bude Trutnovský festival existovat, Havel bude navěky jeho náčelníkem. Zítra náš vzpomínkový seriál zakončíme v České Skalici, kde Václav Havel režíroval svůj film Odcházení. David Macháček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: přes kamery k nám do studia hradec.rozhlas.cz. Vidíte hned dva hosty. Jsou tu se mnou Silva Tichá Bambasová, archeoložka z Centra terénní archeologie. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: A Jan Tichý, a oba vás přišli pozvat na rekonstrukci bitvy v Lochenicích, která bude provázená také přednáškami a tématy z dobového života 17. století. Jak vás napadlo to takto propojit a proč to 17. století?
1: Tak ze začátku to bylo velmi prosté. Byla to oslava kamarádových narozenin, který...
0: Se narodil v 17. století.
1: který s námi dělá koníček zvaný Rinecting. Takže si chtěl k narozeninám prostě uspořádat bitvu a poté se to tak nabalilo a nabalilo, až z toho vlastně vyrostla taková rodinná akce, kterou jsme letos chtěli zacílit na reálné historické události, které se odehrály kolem Hradce Králové. K tomu vám více řekne tady kolega Tichý z hradecké sekce.
0: Ano, buďte tak laskav.
2: Dobré odpoledne. Tak, my jsme si vybrali události, ke kterým v 17. století skutečně došlo, by jsme se samozřejmě dramaticky malinko přibarvili a rozhodli jsme se propojit tu možná trošku nudnou knižní historii s oživením osobností, které tady na Hradecku skutečně působily.
0: A když budete konkrétní, tak...
2: Pozveme do Lochenic Jana Diringera, což je známé jméno tady ze 17. století, ne příliš dobrém, on byl korupčník, kořistník, oportunista, ale zároveň byl i hrdina prvního obléhání Hradce Švédy. Takže my ho oživíme v osobě pražského herce Davida Xandra a pozveme ho do Lochenic na inspekci vojska, které chrání Hradec před Švédy.
0: Jak bude ta rekonstrukce bitvy vypadat? Bude to velké? Co mají čekat lidé návštěvníci 3. října?
2: Lidé můžou čekat více než 100 bojujících, kteří se představí ve dvou bitevních ukázkách, můžou se těšit na pyrotechnické efekty, ukázku dělostřelectva, včetně těžkého pevnostního, můžou se těšit na dobové tance, které zase představí ten dobový život trošku jinak než jenom tu špinavou armádu plnou bolesti, ale i ty radosti, které v té době lidé prožívali.
0: Od kolika hodin bude ta bitva?
2: Bitva bude od 14:30, ale program začíná už v 13:00, takže pokud lidi dorazí hnedka po obědě, tak určitě se bude na bojišti, na pódiu i kolem leda co zdít.
0: 3. října. Vy zastupujete spolek, máte to na tričku, ale jste ode mě docela daleko.
2: Spolek jsme hradecká sekce, vlastně protože jsme hradecká sekce Matias Galas Regimentu, což je pražský spolek zabývající se právě dějinami 17. století.
0: Paní archeoložko, čím bylo to 17. století zajímavé v podobě nejrůznějších nálezů z vašeho pohledu?
1: Z mého pohledu, já tam teda nebudu představovat úplně archeologické nálezy, ale já se zaměřuju na dobovou kosmetiku a hygienu 17. století.
0: No prosím, to je zajímavé.
1: Takže návštěvníci u mého stánku si budou moct přičichnout k dobovým parfémům, zkusit se umýt dobovými mydlovými koulemi, vyzkoušet různé pleťové krémy.
0: To by mě zajímalo, co v tom 17. století používali. Určitě.
1: V 17. století to bylo tak, že byly dostupné díla antických lékařů, autorů, ale zároveň dámy, řekněme, z městského prostředí. Já třeba vycházím z knížky, kterou napsala anglická měšťanka Hannah Woolley a ta je plná takových receptů, když to přiblížím posluchačům, tak když si představí dnešní časopisy typu Vlasta nebo něco na ten způsob, tak v tom 17. století vznikalo něco podobného pro ty hospodářství. Podinky, jednak tam byly různé recepty, ať už jak si udělat nějaký dobrý džem, nebo upec dobrý dort, tak stejně tak si mohli udělat i mýdlo, krém na obličej a tak dále.
0: V těch Lochenicích budou i přednášky, bude se i o tomto mluvit?
1: Ano, ale my budeme mít trošičku větší přesah, jelikož pro Hradec Králové je dnešní letošní rok také rokem výročí bitvy z roku 1866 u Hradce Králové, tak jsme si pozvali moji kolegyni z Univerzity Hradec Králové a z Centra terénní archeologie Marcelu Erbanovou, která tady shodou okolností měla přednášku 28. září. tak tu jsme si pozvali, aby nám něco řekla o archeologických nálezích na bojišti 1866, takže to bude jedna přednáška a další přednášku bude mít kolega z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem o Bannerově Labské pevnosti.
0: Na závěr to shrňte, kde, od kolika hodin, ještě jednou připomeňte, ať to lidé vědí.
2: V sobotu 3. října na Hlouce u hřiště v Lochenicích od 13 hodin budeme moc rádi, když se přijdete podívat.
0: Říká Jan Tichý a byla tady s ním i archeoložka Silva Tichá Bambasová. No jak jsme vás poslouchali, bude to velmi zajímavé v Lochenicích. Tak ať se to vydaří a všechny srdečně zveme. Dobré odpoledne.
1: Děkujeme.
2: Díky, pěkný den.

0: Český rozhlas Hradec Králové, 14 hodin 40 minut. I dnes si osvěžíme pravidla silničního provozu, ať je v září za volantem bezpečněji. Další konkrétní situace z provozu, ve které často chybujeme. Dnes vám povíme o tom, kdy k nehodě volat policii. Připravil Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, a do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A my vám ji nabízíme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Zítra v tomto čase si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat.

0: Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. Už za týden budeme rozhodovat nejen o složení obecních a městských zastupitelstev, ale také o podobě třetiny senátu. V Královéhradeckém kraji se to týká tří obvodů. V abecedním pořadí jsme vám už podrobně popsali situaci v Hradci Králové a v senátním obvodu Rychnova nad Kněžnou. Na dnešek zůstalo Trutnovsko, kde o mandát usilují čtyři lidé, stejně jako před 6 lety. Teď vám je představíme.
1: Volby 2026.
2: Senátní obvod číslo 39 se kryje s Trutnovskem. Na severu tento obvod ohraničují Krkonoše s Národním parkem, jižněji pod Krkonoší s městy, jako je Trutnov, Vrchlabí nebo Úpice. Před 6 lety tu bylo v seznamu voličů zapsáno přes 99 tisíc lidí.
3: Tehdy tu kandidovali 4 lidé, stejně jako letos. Vyhrál Jan Sobotka ze Starostů a nezávislých, v prvním kole získal necelých 42% hlasů, ve druhém kole dostal přes 74%. K urnám tehdy dorazilo v prvním kole něco přes 37% voličů, ke druhému kolu necelých 16,5%.
1: Volby 2026.
2: Jan Sobotka se o mandát uchází znovu. Je mu 65 let, kandiduje za hnutí Starostové a nezávislí, členem žádné strany ale není. Je vrchlabský rodák, starostou Vrchlabí je od roku 1998 a v horní komoře parlamentu je od roku 2018, kde od roku 2022 vede senátorský klub starostů.
3: V tomhle obvodu kandiduje jako vrchlabský rodák, který ve Vrchlabí i bydlí. Krkonoše a Trutnovsko označil za svůj domov. Za největší problém obvodu vidí střet ochrany přírody v Národním parku s masivním cestovním ruchem, který ještě zesílí, až se dostaví dálnice D11.
2: V Senátu by proto chtěl prosadit zákon o cestovním ruchu a hlídat novely zákona o ochraně přírody. Rád by přitom zůstal i na vrchlabské radnici. V jaké pozici, to ale rozhodnou až říjnové komunální volby, které jsou se senátními souběžné.
3: Další tři kandidáty představíme v abecedním pořadí. Hynek Beran je 65-letý energetický poradce, kandiduje za stranu Pro, Právo, Respekt, Odbornost a členem žádné strany není. Jako jediný ze čtyř kandidátů v obvodu nežije. Bydliště má v Praze.
2: Na Trutnovsku kandiduje podle svých slov kvůli rodinným kořenům a hlavně proto, že mu to tamní lidé sami nabídli, když jim pomáhal s energetikou. Na otázku na největší problém obvodu ale poslal text, který na ní přímo neodpovídá. Většinu věnoval historickému výkladu o českém pohraničí.
3: Problémy ale nakonec přeci jen jmenoval. Vytunelované továrny, útlum zemědělství a klesající bezpečnost. Jak by je v Senátu řešil, už neuvedl. Profese se vzdávat nechce, s prací senátora prý souvisí.
2: Druhá v abecedním pořadí je Zuzana Chovancová. 60-letá kandidátka hnutí ANO, jeho členkou ale není, je primářkou očního oddělení Trutnovské nemocnice a od roku 2022 také zastupitelkou Trutnova. Na Trutnovsku žije celý život a přes 30 let tam pracuje jako lékařka. Senátorkou chce být proto, aby byla mezi lidmi a naslouchala jim.
3: Za největší problém obvodu označila zhoršující se dostupnost základních služeb, nejcitelněji nedostatek lékařů a dlouhé čekací doby. Práce senátorky se ale podle ní nesmí omezit jen na zdravotnictví, jmenovala i dopravu, bydlení a bezpečnost. Lékařkou chce zůstat a organizaci své práce by mandátu přizpůsobila.
2: Posledním v abecedním pořadí je Radek Mráz z Úpice. 57-letý kandidát a člen hnutí Svoboda a přímá demokracie pracuje v expedici a v úpeckém zastupitelstvu zasedá od roku 2022. Právě působení ve veřejném životě Úpice uvádí jako důvod, proč kandiduje tady. Chce, aby mělo Trutnovsko v Senátu silný hlas.
3: Za největší výzvu označil ochranu charakteru regionu. O budoucnosti Trutnovska se podle něj nesmí rozhodovat bez lidí, kteří tu žijí. Odmítá hlavně plány na rozsáhlou výstavbu větrných elektráren v Krkonoších a pod Krkonoší. Za zásadní naopak považuje dostavbu dálnice D11, která přivede do regionu investory i práci. Mandátu by se věnoval naplno. Souběh se směnným provozem jeho současné profese reálný není.
1: Volby 2026.
2: Svého senátora budou lidé na Trutnovsku vybírat v pátek 9. a v sobotu 10. října, souběžně s komunálními volbami. Pokud nikdo nezíská víc než polovinu hlasů, přijde o týden později druhé kolo, tak jako před 6 lety. Adéla Kavříková
3: a David Macháček, Český rozhlas. Dva večer.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

Festival ptactva bude na Josefovských loukách. Bude to v sobotu od 8 do 11 hodin. Můžete tak pohlédnout zblízka do rukou ornitologu na kroužkování ptačích příběhů a ptáky zblízka pozorovat. Ptáci se při své daleké cestě na zimoviště zastavují právě i na Josefovských loukách. Tak festival ptactva k tomu příhodný už tuto sobotu od 8 do 11 hodin. Za 3,5 minuty bude 15 hodin. Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy, na co by se měli připravit cestující vlakem v okolí Hradce Králové, povíme. No a také budeme mluvit o schodku státního rozpočtu na konci září. Dobré odpoledne.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
2: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Cestující vlakem v okolí Hradce Králové se musí připravit na výluky. Schodek státního rozpočtu na konci září vzrostl. Začíná růžový říjen, kampaň prevence rakoviny prsu. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Na třech vlakových tratích v regionu začala výluka. Důvodem je přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové. Spoje na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí nahradili autobusy. Cestujícím pomáhají s orientací koordinátoři. Nejdelší omezení bude na trati do Jaroměře až do 12. prosince. Město Hradec Králové zatím nekoupí od Univerzity Karlovy památkově chráněnou budovu bývalé lékařské fakulty v Šimkově ulici. Vedení města tento bod po dlouhé diskuzi na zastupitelstvu stáhlo. Rozhodnou tak až noví zastupitelé.
5: Koupy nemovitosti za dohodnutých 99 milionů korun odmítla podpořit opozice i někteří koaliční zastupitelé. Odpůrcům vadilo chybějící vyčíslení budoucích provozních nákladů, mluvilo se i o závazku pro nové vedení města. Podle toho současného jde o výhodnou nabídku, protože tržní hodnota objektu přesahuje 750 milionů korun. O využití předkupního práva tak rozhodne až nové zastupitelstvo po říjnových volbách. Z Hradce Králové Václav Plecháč. Český rozhlas.
4: Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových 186 miliard na 194,5 miliardy korun. Informovalo dnes o tom ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý největší od vzniku samostatného Česka. Největší položkou zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky. Začíná růžový říjen. Celosvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené pojišťovnami nárok všechny ženy od 45 let. Téměř 40% z nich ho podle dat Národního screeningového centra nevyužije.
6: Mamografie byla v pořádku.
7: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
6: Děkuju, takovej kámen vždycky spadne.
7: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka Ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
8: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
7: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Na východě Čech dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Vítr mírný jihovýchodní, biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na hlavní trase Jaroměř-Trutnov pozor na nehodu v Choustníkově Hradišti, kde se srazilo nákladní auto s osobním.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Modrou od skupiny Žlutý pes otevřeme tuto hodinu. Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Budou to i knoflíky lásky, Sandra, Jiří Suchý, Pavel Vítek, Brontosauři. A když jsem řekl Jiří Suchý, muž, který nejvýrazněji změnil české divadlo i českou pop music druhé poloviny minulého století, nestor divadla Semafor, šarmantní osobnost, autor více než 70 písňových textů. Jak víte, od rána to připomínáme, dnes slaví neuvěřitelné 95. narozeniny. Co chystá v začínající 68. sezóně Semafor? I to nám prozradí, uslyšíte ho. Spojíme se s rozhlasovým stopařem Českého rozhlasu Hradec Králové, který je dnes v terénu, a ve druhé polovině hodiny otevřeme vámi oblíbený radiobazar. Český rozhlas Hradec Králové 1. října, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Dnes večer nemusíte sedět jen doma, vypravte se do Hvězdárny a Planetária v Hradci Králové. Dnešní podvečer tam bude patřit Austrálii. Hvězdárna v Hradci Králové připravila na 18. hodinu velmi zajímavou cestovatelskou přednášku právě o Austrálii. Poutavé vyprávění o této zemi doprovázené promítáním diapozitivů bude od 18 hodin na Hvězdárně a Planetáriu v Hradci Králové. Co o Austrálii možná nevíte, se dozvíte právě dnes v podvečer v 18 hodin, tak si udělejte čas, protože to bude určitě velmi hezká dvouhodinovka, setkání, povídání, vyprávění o Austrálii, doplněné právě promítáním diapozitivů přímo z místa od 18 hodin. Hvězdárna Planetárium v Hradci Králové dnes v podvečer. Jiří Suchý, 95. V příštích minutách ho uslyšíte.

0: Právě získal titul Šarmantní osobnost roku u nás v Českém rozhlase v Hradci Králové. Ve skupině Akord Klub hrával na basu. V Redutě na národní třídě si ho brzy všiml Miroslav Horníček, který sebou jednou přivedl Jiřího Šlitra. Tak začala spolupráce, ze které v roce 1959 vzniklo divadlo Semafor. Jiří Suchý scénu vede už neuvěřitelných 67 let a právě dnes slaví 95. narozeniny a Český rozhlas Hradec Králové slaví společně s ním. Velmi rádi si tuto šarmantní osobnost připomínáme. Ostatně dnes po 18. hodině také sáhneme do našeho archivu a uslyšíte ho. No ale jak je to s tou případnou oslavou, přeci jen životní jubileum? Tak jak Český rozhlas zjistil, žádnou oslavu Jiří Suchý nechystá, ale poskytl nám exkluzivní rozhovor.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
2: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
3: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spoluzakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
1: Jo, to jsem ještě žil.
3: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
4: Krajina posedlá tmou,
5: krajina posedlá tmou,
4: vzpomínky do sedla zvou,
5: vzpomínky do sedla zvou.
3: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
2: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, je kolik let je Semafor a kolikátá sezona. Já myslím 68.
3: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
2: Ta první, to je taková polopremiéra, vlastně. Jmenuje se to Bludička.
3: Vy jste rozparceloval Kytici.
2: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádný urban, to jsem udělal já. Já jsem si řekl, jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
3: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze urbanovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
6: A ty ho zahubíš, jak se na Bludičku sluší.
7: Ano.
3: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
2: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám. Já nejsem člověk, který by bral všechno, jak mě někdo předloží. V tom nacházím ohromný klid.
3: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: vzpomínky do sedla zvou.
1: Vzpomínky do sedla zvou.
0: Nutí mě vrátit se tam.
1: Nutí mě vrátit se tam.
0: Kde budu na věky sám.
1: Kde budu na věky sám.
0: Kde místo ús

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: A na koho se můžete těšit? Po 10. hodině budou našimi hosty herečka Jitka Sedláčková a restauratér Pavel Tepfr. A po 11. hodině muži roku Jakub Bolek, David Ryba a také prezident soutěže muž roku David Novotný.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je s vámi dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Má svůj den, zaspívá Pavel Vítek, budou to i brontosauři s písní Na kameni kámen. A také vy v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové ve druhé polovině této hodiny. Ale teď je 15 hodin 26 minut a nás zajímá, kde je náš rozhlasový stopař.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Tak pokud vím, náš stopař Zuzana Boučková je dnes v Machovské Lhotě u Lindmanu. A co tam dělá? Ochutnává štrůdly, je totiž na pečení štrůdlů. Tak schválně, jestli už nějaký ten štrůdl ochutnala. Zuzko, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeji. Zatím jsem ve fázi, kdy se snažím profesionálně odolávat, ale nejde mi to, je to těžké, protože tady se právě pečou štrůdly mnoha druhů a oni to úplně všude. A je to opravdu mezigenerační akce. Děti, dospělí, starší lidé, všichni se tady nějak podílejí na tom skvělém vodovém díle. A do toho postupně přicházejí další lidé s jablky ze svých zahrad. Očekává se totiž příjezd odborníka z Holovous, který pomůže určit všem, kteří nevědí, odrůdu jablek na jejich zahradě.
0: Takže dnes tam nejde jenom o štrůdl, ale i jablka samotná. A ty jsi tam kvůli jedné konkrétní jabloni. Čím tě tak zaujala?
2: Ano, jsem tady hlavně kvůli té jabloni. Ona je právě krásná tím, že je úplně obyčejná. Je to stará odrůda Renetta Blenheimská, takzvaný koženáč. Jablka jsou hodná na uskladnění a na mečení třeba v zimě. Chuťově to tedy není žádná jablečná superstar, ale ten strom je jako z pohádky. Stojí tady na zahradě hospody u Lidmanů a pod jeho korunou si řeklo ano mnoho novomanželů a v jeho stínu prý chutná nejlépe pivo. To tedy můžu potvrdit, tedy alespoň obrazně potvrdit, protože právě u piva místní kdysi napadlo tuto jabloň nominovat. Takže ano, někdy i pivo vede k významným občanským počinům.
0: Jak je dobré jsou toho piva čas od času sejít. Ta jabloň už jednou vyhrála strom roku a teď je už v superfinále stromu čtvrtstoletí. Zuzko, jak můžeme i my pomoci, aby jabloň získala co nejvyšší místo?
2: Tak to je úplně jednoduché. Jabloň u Lidmanů je jedním z 5 stromů v superfinále a je jediným stromem z Královéhradeckého kraje. Pomůžete tím, že se zúčastníte hlasování a hlasovat můžete zdarma do pondělí 5. října do 16 hodin na webu stromroku.cz/hlasování. A tady přímo u Lidmanů mají i QR kód, takže ho stačí mobilem načíst. A pozor, kdo už hlasoval v prvním kole, může hlasovat znovu. Takže pokud jste si říkali, že už jste svůj hlas dali a hotovo, tak ještě zdaleka určitě hotovo nemáte.
0: Hotovo není nikdy. Tak jabloň u Lidmanů, jeden z 5 stromů v superfinále, krásné. No, když se na tu jabloň podíváš dnes mezi všemi těmi lidmi a štrůdly. Co je na příběhu této jabloně pro tebe nejsilnější?
2: Tak je to asi právě to, že jeden strom může být mnohem víc než jen strom. Tahle jabloň spojila lidi už v roce 2020, kdy vyhrála strom roku. Pak postoupila do ankety Evropský strom roku a tehdy se tu v době covidu pekly štrůdly pro zdravotníky z Náchodské nemocnice. Fotky štrůdlů tehdy přišly dokonce i z Anglie a z Nového Zélandu. A na počest vítězství se začaly také vysazovat staré ovocné odrůdy. Pokračovalo se i v dalších letech, takže díky téhle jedné jediné jabloni bylo vysazeno dalších 127 ovocných stromů. A teď tady kolem mě lidé zase pečou, povídají si, nosí svá jablka a řeší, co jim vlastně na jejich zahradě roste. Takže ta jabloň stále dává lidi dohromady. No a teď potřebuje zase na oplátku jejich hlasy.
0: Zuzana Boučková také dnes vše fotografuje, natáčí atmosféru z Machovské Lhoty. Vidíte na webu, sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové, na Instagramu, Facebooku. Náš web má adresu hradec.rozhlas.cz. Tak se tam také podívejte a připomeňte si tak i to, jak můžete právě hlasovat v anketě Strom roku. Zuzana Boučková, kterou zdravíme do Machovské Lhoty a přejeme hezké odpoledne.
2: Děkuji a přeji krásný celý den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: teď už vás pozveme do Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Máte nějaký zajímavý inzerát, potřebovali byste něco prodat, koupit, něco vám přebývá, třeba i za odvoz, máte možnost.
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové 1. říjnový má pro vás otevřeno. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Krásné odpoledne. Já bych nabídla gumový třífázový kabel, 2 cm silný z mědi, délka 30 až 50 metrů s koncovkami. Cena dohodou. A ještě malý stolní soustruh na dřevo. A bylo by to Holicko 731 589 248.
0: My vám děkujeme. Hezký den na Holicko.
2: Naschledanou.
0: Gumový třífázový kabel v nabídce Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. A nebylo to zdaleka všechno. 731 589 248. Český rozhlas Hradec Králové má i dnes otevřeno. Jsme tady pro vás. Dobrý den, dobré odpoledne. Vítejte.
3: Dobré odpoledne. Já bych nabídla horské slunce 8-trubicové, termíze Hradce, a mé číslo je 739 214 066.
0: 8-trubicové. Děkujeme také pěkně za horské slunce. Hezký den, hodně slunce. 739 214 066. Posluchačka z Hradce Králové vám nabídla horské slunce. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar. Dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Já nabízím k prodeji auto Škoda Fabia rok výroby 2009. Auto je ve velice dobrém stavu, krásně jsme si s ním do postavak pojezdili, takže myslím, že i následující majitel by s ním byl velice spokojen. Ostatní informace všechny můžeme podat telefonicky nebo ústně pro zájemce, a to na telefonním čísle 724 514 827 nebo 724 514 828.
0: Vy jste teď také někde na cestách, že?

0: že by přímo
1: ano,
0: v té Fábii.
1: No,
0: tak vás zdravíme, dobře dojďte na slyšenou.
1: Děkuju.
0: Jedna Škoda Fábia v nabídce, další informace nebo konkrétnější informace na 724 514 827 nebo 724 514 828. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46, Český rozhlas Hradec Králové a Radio Bazar. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Pepa. Já bych nabízel, prosím vás, houpací křeslo z ohýbaného ratanu za nějaký dobrý kafé, no. Je v dobrým stavu.
0: Kde ho máte, kam si pro něj pojedeme?
2: Mezi vysokým mejtem a chodiny.
0: Ano, houpací křeslo a vaše telefonní číslo?
2: 722 903 094.
0: Děkujeme za nabídku, mějte se hezky, pěkný den.
2: Naschledanou.
0: Houpací křeslo z ratanu 722 903 094. Za dobrou kávu, jak říkal posluchač. Ještě máte chvíli na to, abyste také zkusili štěstí v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové s tím, co potřebujete. Zdravíme vás, dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás, já bych to dal tu pilku.
0: Ano.
3: A známky.
0: Pilku, známky.
3: Lištu. A pracovní elektrotříkolku.
0: Pracovní elektrotříkolku, dobře.
3: 603 710 960.
0: 603 710 960, a odkud nám voláte, kde nás posloucháte?
3: Tady od Třebechovic.
0: Od Třebechovic, tak vás tam zdravíme a děkujeme, hezký den, pěkný den, naslyšenou. 603 710 960, nabídky od Třebechovic pod Orebem, pokud vás některá zaujala, kontaktujte přímo pána. Dobré odpoledne popřejeme dalšímu posluchači v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Jste to vy, kdo se dovolal? Hezký den.
4: Hezký den. Chtěl bych nabídnout špalíkovačku na vlastním podvozku s vlastním pohonem a dále bych měl tady ještě trunářský pong. A je to. A ještě bych měl dva chomouty na dekoraci s jezdeckým sedlem.
0: Mm-hmm.
4: Je to Holicko 604 82 73 90. Děkuji, pěkný den.
0: Pěkný den na Holicko, přejeme také špalíkovačka, truhlářský pong, dva chomouty 604 82 73 90, telefonní číslo posluchače z Holicka. Naše telefonní číslo znáte, ještě stále máte možnost zkusit štěstí v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové s tím, co potřebujete, podat si inzerát, a když budete telefonovat, zeslabte si prosím rádio, aby bylo dobře slyšet, rozumět. Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne, radiobazar.
5: Dobré odpoledne, já bych nabít motor 400, dvouválec, vzduchem chlazený benzín. A k tomu mám rychlostku se spojkou, to je všechno v jednom, vývod na zadní nápravu, na přední nápravu. A pak dvě králíkárny, byly by po pětistovce jsou čtyřchodcový. A je to na Hradecku a číslo 736 184 261. Moc krát
0: děkuji, naschledanou. Motor čtyřtakt s příslušenstvím a dvě králikárny za symbolickou cenu na Hradecku 736 184 261. Telefonní číslo posluchače. A ještě jeden inzerát pro dnešní odpoledne. Zvládneme, jste to vy, kdo se dovolal. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
6: Dobré odpoledne, rád bych prodal ovčín pro 6 až 10 kusů, je 7 metrů dlouhý, 3,30 široký a ve 2 metrech je ve stavba patýrka pro seno a slámu. Dále bych rád prodal šasy z nákladních automobilů, dílka 6 metrů, šířka 2,30 m a je to hodné na stavbu ovčí včelína nebo maningotky.
0: Ano.
6: Moc, a je to Český ráj 605 936 308.
0: My vás zdravíme do Českého ráje, děkujeme také, děkujeme i za ten Ovčín. Mějte se hezky v Českém ráji, pěkný den, naslyšenou.
6: Taky děkuji moc.
0: 605 936 308, telefonní číslo posluchače z Českého ráje.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Cyndi Lauper, to bude nejbližší hudební nabídka. Marek Ztracený, Naše cesty, jeho píseň nabízíme právě teď v 15 hodin 45 minut. Z Českého rozhlasu Hradci Králové přejeme příjemné první říjnové odpoledne.

Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Jiřího Suchého, který dnes slaví 95. narozeniny, si připomeneme i pořadem z roku 2006. Připomeneme si tohoto výtvarníka, dramatika, režiséra, skladatele, textaře. No, velmi zajímavá osobnost, Jiří Suchý, šarmantní osobnost. Dnes po 18. hodině v návštěvě z roku 2006. Do Českého rozhlasu přijal pozvání Aleš Ulm, ten vás pozdraví už po 16. hodině z Humoriády Českého rozhlasu. S Alešem Ulmem budete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Po 17. společně zrekapitulujeme události dnešního dne ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu z Královéhradeckého kraje a bude to i další speciální předvolební vysílání. Do Rychnova nad Kněžnou se v něm dnes vypravíme. Dozvíte se, jak ti jednotlivé kandidující subjekty řešit hlavní problémy tohoto města. Karel Sladký je dál s vámi, příjemné první říjnové odpoledne.

Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si pro krouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Stát ode dneška reguluje ceny benzínu a nafty. V Třebechovicích začíná hlasování o veřejných projektech. Cyklista Matyáš Vacek nebude startovat na mistrovství Evropy. A počasí zítra má být oblačno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké odpoledne. Pohonné hmoty od dneška reguluje vládní cenový strop. Za benzín řidiči zaplatí maximálně 46 korun 14 haléřů. Litr nafty vyjde na 48 korun 72 haléřů. Stát reaguje na zdražování způsobené konfliktem na Blízkém východě.
2: Dělám střechy, neobejdu se bez auta. No a je to znát, že jo, na rozpočtu.
3: Říká pan Oldřich, který zrovna natankoval plnou nádrž u čerpací stanice na městském okruhu v Pražské Krči. Tady ještě včera řidiči zaplatili například za liter nafty o 3 koruny víc. Stát stanovuje marže pro pumpaře na maximálně 2 koruny a 50 haléřů za litr. U nafty je navíc snížená i spotřební daň, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
3: Mimořádnou sektorovou daň kritizuje třeba firma Orlen Unipetrol, která v Česku provozuje rafinérie. Cenové stropy můžou být problematické i podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Třebechovic pod Orebem můžou ode dneška hlasovat o projektech, které město zaplatí z takzvaného participativního rozpočtu. Radnice rozdělí milion korun. Hlasování potrvá celý říjen. Vítězné projekty plánuje město uskutečnit příští rok.
5: Lidé můžou rozdělit až 3 hlasy. 2 můžou dát projektům v Třebechovicích pod Orebem a 1 návrhu z místní části. Ve městě se například uchází o hlasy nové dětské hřiště v Palackého ulici, poeziomat nebo alej vyřezávaných soch místních osobností na Orebu. V místních částech pak lidé navrhli opičí dráhu a odpočinkovou zónu ve Štěnkově nebo altánek u dětského hřiště v Nepasicích. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
0: Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v Praze nebyla trestným činem. Výsledek prověřování dnes oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů.
6: Sport.
0: Cyklista Matyáš Vacek nebude startovat na mistrovství Evropy v Lublani. Český reprezentant si při nedělním závodě světového poháru v Montrealu zlomil při pádu nos. Čeká ho zdravotní pauza. Cyklistický svaz o tom informuje na svém webu.
6: Počasí.
0: Noc bude polojasná až oblačná s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra má být většinou oblačno, teploty na východě Čech 19 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Jaroměř pozor na nehodu v Choutníkově Hradišti, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Humor jáda.
8: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
8: A my jsme rádi s vámi.
9: Díky.
8: A s posluchači, i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
1: Humor jáda.

0: Tak skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mi museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly
1: víc. Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete protože, se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy ji dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře. Právě. Za to nestačí, ale
0: zásobení
1: a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty grosy nebo tyhle ty věci, ale typický nějaký caciky, takovou
0: klasika.
1: Saláty a tohle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso. A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře,
1: ale prostě takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To všem není řecký.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého žoudličku?
3: Žoudličku? Očkejte, vy myslíte syna toho starého žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, Pobi, on neznal, to je syn starého žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chtěl něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým žoudličkovi?
3: O tom žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam na picklenice piva, že jo?
2: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No já
3: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař. Víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? Tohle?
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, jestli ta statistika to je...
2: Statistika
3: to je jako nějak u filmu, že jo? Nebo filmu, ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne, jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, takhle, aha, jo.
2: Vy nevíte, co je to je statistika?
3: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no taky, to, ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo, nebo to...
2: Ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
3: jo,
2: to vypočítá, jo.
3: Litr a dvě deci, jo.
2: No, dejme tomu.
3: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň, než víc, víte?
2: Tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte?
3: Můj, ale to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom,
3: no jo,
2: abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: To je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je jedno,
2: někteří
3: to...
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jedinej.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. A na vystoupení jsme jezdili spolu, někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny. A ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda. Jako. Ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byli dokonale vyladěný, jaksi a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, žel scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no. Takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom a takovou
0: tak a bára
1: to byla on vystupoval, poněvadž on byl mezinárodní jako DDR a tohle, byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
0: Aha,
1: já si pamatuju z LVT.
0: Aha.
1: A pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
0: Mm-hmm. Slavná to výstava, slavný to veletrh.
1: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menší.
0: V zábavném programu.
1: Tak, no,
0: dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Ulma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Možná dám večer.
2: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta pana Aleše Ulma.
4: Děkuji.
5: Aleši, moc vás zdravím.
4: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
5: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme, Růženko.
2: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
2: No zkuste.
6: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
4: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
2: Nechte se překvapit, ano? Domluvím
6: ano,
2: se takhle.
6: Děkuji a dávám Ačko.
2: Děkujeme, naslyšenou.
6: Taky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den, tady František Raubnerblotovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
2: Dobrý,
7: a pan
2: dobrý
7: den. Zapomněl říct o panu Felixi Holcmanovi, že jezdil leta na lodi taky.
4: Já to vím, Kriegsmarine.
7: Víte, ano, ano.
4: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi ano, jako ano, do ano, zábavní.
2: No.
7: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
4: Ne, ne.
2: 6 ran do klobouku měl, Pavel Lukeš.
4: Pavel Lukeš.
2: Abychom si to zjistili.
4: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklatané špičky české
7: ano.
4: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben a tak dále, no.
2: No, a co jste chtěl, Františku?
7: Jak byla aféra s tím Bingem 94-96?
4: To jsem neměl prostě.
2: V tom nejel, Alešu.
4: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát. Tak,
2: to bohužel neproberem, Františku.
7: No, to právě mě překvapilo. Já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo. Ani jsme o tom nějak moc nevěděli.
4: No,
7: ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný. Díky.
2: Tak děkujeme. Děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího. Dobré odpoledne. Halo. Halo.
8: Halo. Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Dobrý den.
8: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
2: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, potrženo, Felix Holcman může provozovat statistiku dál.
9: Statisticky, to byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
10: Jo.
9: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
10: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
9: Jak to nesmysl?
10: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
9: Jo.
10: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
9: No dobře, to je náhoda, že
10: třeba... Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. Prostě nemám vůbec společnost.
9: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
10: No jo, co?
9: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
10: 101 slaneček denně?
9: Ano.
10: Na jednoho člověka?
9: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
10: No to je strašný teda.
9: Jak strašný?
10: No já si představil, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
9: No a...
10: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky taky ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
9: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
10: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
9: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajer.
10: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
9: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
10: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
9: Já, že jsem sněd půl kuřete?
10: No samozřejmě.
9: A jak jste na to přišel?
10: No podle statistiky, pane, já jsem před půl hodinou sněd celý, naschledanou. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivují, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: Mm-hmm. A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání. V jednom
1: pořadu. No. Vyznání. Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď. Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák.
1: Aha.
2: Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák, drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo.
1: Aha.
2: Celý ty, vymýšleli se další hosti, na to se věšli. Věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty věci, přinesli, no tak. A ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl a on říkal, Aleš, ale proč já zrovna první díl? A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně. Jako
2: vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě byl výtečnej.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platíte věci dál. Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Vážený pane, dobré věci se uskutečňují přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že
3: něco?
4: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano. Me?
3: Říkáte me?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které se mám dál, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní účes?
4: Ano.
3: Tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasů bych byl...

0: prosím.
1: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
0: No jistě.
1: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
0: No.
1: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
0: Je. Yeah.
1: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já není, proč on to dělá. On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
0: No,
1: a mouchy, že mi dají pokoj.
0: Yeah.
1: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
0: No tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, které

0: dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek, a teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
3: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak, ale nesmějte hnout brvou. Ano,
2: šípky jsou zdravější, i když ano, některé jsou. Čípky jsou také pro zdraví určené.
3: Jasně,
2: tak toto bychom
3: bych to nerozváděl potom.
2: Ne. Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači, jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Libíčka. To je zajímavý souboj.
3: Těžká váha proti
2: Jan Libíček tady často ano, nebývá, ano. Ale zase sestava Náružný Bohdalová
3: velmi
2: taky není tradiční.
3: No.
2: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
4: Hrozovat z Karviné. Dobrý den, dobrý den pro vás, Pavle.
2: Dobrý den.
4: Já vám dávám hlas panu Libíčkovi.
2: Děkujeme pěkně.
3: Ano.
2: Naslyšenou.
3: Děkujem.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
2: Zdravíme. Díky.
5: A chlapi, já bych teď hlasoval pro pana Libíčka.
2: Děkujeme pěkně. Ano. Naslyšenou.
5: Zbytek nedíky. Nasklen.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
2: Dobrý
6: Já bych
2: den.
6: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
3: Děkuji.
6: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
2: Děkujeme. Děkujeme. Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedná určitě.
3: Dobrý rád.
2: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Marie Vencence u Zruče. A úplně a chtěla bych Ačko.
2: Ačko, píšeme se váš hlas. Děkujeme. A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
8: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Libíčka.
2: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
3: Haló?
9: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
9: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
3: ano.
9: Jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
3: Ježišmarja.
2: To by bylo práce, jako
9: by
2: na kostele.
3: Já si, víte, že vám...
9: Opravdu nepropadli.
3: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to praví v tom starém...
9: Dvakrát do jedné vody.
3: Ano, ano, staré přísloví.
2: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
9: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
3: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to ano, takové více.
9: To je škoda. Jo, tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
2: Děkujeme. A kdo pak volal, křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme. Ale řekla
3: ale
2: to hezky
3: to.
2: Paní posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám.
3: Aha.
2: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
3: No to je možný.
2: Od roku 92 do roku 2004.
3: Let,
2: no. A 4 TT jste získali z kufru.
3: Jo,
2: no.
3: To jo.
2: No a ještě jedna věc
3: ještě
2: mě zajímá.
3: Schovanou,
2: tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále. Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
3: No.
2: Na kterou jste se vždycky těšil nejvíc? Nebo víc, než na ty ostatní?
3: Samozřejmě ta pantomima byla dobrá.
2: Co předváděli profese?
3: Jo. Na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se
2: chtěli
3: tam objeví
2: vyhrát,
3: na tom a tohle. Ale řekl bych, že tak ty prostě, ty předměty bych řekl tak, že byly výborný. No.
2: Já myslím, že lidé mají
3: to
2: zafixovanou
3: nám posílali pořád, no.
2: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov, kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
3: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
2: Co říkal?
3: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle je přesně jak.
2: Nepotřeboval scénář, měl
3: ne,
2: Aleše Ulma.
3: To měl mě, ano.
2: Ano. Dobře, tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
10: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
11: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka se mi jenom směje. Ale dokonce mi nedává, že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
10: Nerozumím.
11: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů. No, rozumíte, jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
10: Ale no tak.
11: Je to prej ze švestek?
10: Ale ne, no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
11: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
10: Proč?
11: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
10: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
11: ráno nebo večer?
10: Večer,
11: jo?
10: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
11: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, jo?
10: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
11: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
10: No
11: celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
10: No počkejte,
11: čím budu rozdávat.
10: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
11: Na půl hodiny.
10: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
11: Já myslím.
10: Pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou. A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
11: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
10: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
11: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
10: No, samozřejmě.
11: Víte co?
10: A jak ráda.
11: Já radši zůstanu plešatý.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, vlasy doléčené, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

0: rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Tady vás Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Norice, ústavatelého.
1: Máme zapsáno, děkujeme, Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: Co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tuleně.
4: Jo,
1: si pamatuju, já dokonce. Ne, ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška ano. máte před sebou, před očima.
3: No tak se tam s sebou plesklo a čal tam dělat tuleně.
1: Josefe, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na skladě.
1: Mějte se jo, dobře. Na skladanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápalku?
7: Ne.
6: No nevadí, já to budu bagovat. No. Promiňte, že obtěžuju, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit.
6: Teda. No to bych řekl.
7: No, ale co když bude kradená?
6: No, prosím vás, nebuďte cimprli, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lamby spoku nevídete.
7: No to je pravda.
6: Tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, co si... Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám. To je slušnost ode mě. Čiže víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel schánět nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukrát a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkování nebo ten točkování.
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte, já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefungujou?
7: Ale jo, fungujou,
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol,
6: no, prosím,
7: to,
6: já se nemnosu,
7: není to moc nějak?
6: Já se nemnosu, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kg, oblbý 4 kg.
7: 4 kg, no to je všechno, co mám, člověče,
6: no,
7: to máte.
6: No stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne?
7: To je hruza, kam se člověk podívá, samý zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo?
6: Šéfe, poslyšte, já vám něco řeknu. Ajte, nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknul v nohám, rozumíte? Já vám něco řeknu, šéfičku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Zdravíčku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte tak... zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

čaj už ne.

0: ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásko, já jedu dál. S Bohem lásko, já jedu dál.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Hasiči mají nového ředitele, plánuje posílit sbor. Hradec Králové zatím nekoupí budovu bývalé lékařské fakulty. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky. A počasí zítra má být oblačno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Nový generální ředitel hasičů Martin Legner plánuje posílit sbor. Do 5 let by mohlo jít o 700 až 900 víc tabulkových míst. V příštím roce má hasičský záchranný sbor slíbeno 100 pozic. Martin Legner chce posílit hlavně zásahovou činnost.
4: Ta služba je pro ty občany a zvyšujeme s tím tu vnitřní bezpečnost státu. Takže my jsme rádi i za těch 100 tabulek, které máme tedy slíbené, ale každopádně nebráníme se každé další tabulce. Tam měli bychom asi, řekněme, ideální stav nastavený v rámci plošného pokrytí na celém území České republiky.
3: Do funkce nastoupil Martin Legner dnes. Nahradil tak bývalého ředitele Vladimíra Vlčka, který skončil ve funkci v polovině července. Město Hradec Králové zatím nekoupí od Univerzity Karlovy památkově chráněnou budovu bývalé lékařské fakulty v Šimkově ulici. Vedení města tento bod po dlouhé diskuzi na zastupitelstvu stáhlo. Rozhodnou tak až noví zastupitelé.
5: Koupy nemovitosti za dohodnutých 99 milionů korun odmítla podpořit opozice i někteří koaliční zastupitelé. Odpůrcům vadilo chybějící vyčíslení budoucích provozních nákladů, mluvilo se i o závazku pro nové vedení města. Podle toho současného jde o výhodnou nabídku, protože tržní hodnota objektu přesahuje 750 milionů korun. O využití předkupního práva tak rozhodne až nové zastupitelstvo po říjnových volbách. Z Hradce Králové Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty ve třetích zemích, informovala o tom Rada Evropské unie. Nové návratové nařízení doplňuje už dříve schválený migrační a azylový pakt. Reforma by měla urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu.
6: Sport.
3: Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let. Ve vítězném kvalifikačním zápase s Bulharskem, kde Češi vybojovali účast v baráži, si vykloubil rameno. Hráče Slávie čeká několikatýdenní pauza. Trenér 21 Michal Bílek pro závěrečné utkání ve skupině v Portugalsku nikoho dalšího povolávat nebude.
6: Počasí.
3: Noc má být polojasná až oblačná s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra čekáme oblačno, teploty na východě Čech 19 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Dopravní nehoda komplikuje provoz na hlavní trase Hradec Králové Chlumec nad Cidlinou, pozorov obci Obědovice, kde se srazila dvě auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: V Náchodě dnes uctívají památku rodiny Štrasových, významných náchodských textilních průmyslníků a mecenášů kultury. Nově je připomínají takzvané kameny zmizelých. Jak bude vypadat počasí v Královéhradeckém kraji? Zbývá poslední týden do komunálních voleb. 9. a 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Hradec Králové vám dnes nabídne předvolební speciál, ve kterém představujeme lídry kandidujících stran na hnutí v okresních městech kraje. Včera jsme přiblížili situaci v Náchodě, dnes se v 17:30 zaměříme na Rychnov nad Kněžnou. Poslouchejte právě v tom čase.
6: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
7: Událostmi 1. říjnového dne roku 2026 v Královéhradeckém kraji vás provede Karel Sladký. Za 4 minuty to bude ale hlavně souhrn, který nabídneme stručně, jasně a přehledně. Teď Alice Springs. Hezký podvečer.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Z Českého rozhlasu Hradci Králové se to teď dozvíte. S přehledem událostí je tady Radek Půlkrábek. Dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer. Na třech vlakových tratích v regionu začala výluka. Důvodem je přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové. Spoje na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí nahradily autobusy. Nejdelší omezení bude na trati do Jaroměře. Potrvá do 12. prosince. V Novém Městě nad Metují vzniklo chráněné bydlení pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Moderní areál v ulici Na Hračanech má 3 objekty se zahradou. Domov tam najde 8 klientů, informuje radnice. Obyvatelé Třebechovic pod Orebem můžou ode dneška hlasovat o projektech, které zaplatí město z takzvaného participativního rozpočtu. Rozdělí na ně 1 000 000 korun. Hlasování potrvá celý říjen.
3: Lidé můžou rozdělit až 3 hlasy. 2 můžou dát projektům v Třebechovicích pod Orebem a 1 návrhu z místní části. Ve městě se například uchází o hlasy nové dětské hřiště v Palackého ulici, poeziomat nebo alej vyřezávaných soch místních osobností na Orebu. V místních částech pak lidé navrhli opičí dráhu a odpočinkovou zónu ve Štěnkově nebo altánek u dětského hřiště v Nepasicích. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: V Náchodě dnes uctívají památku Štrasových. Šlo o významnou rodinu spojenou s textilním průmyslem Náchoda. Připomenou ji kameny zmizelých. Víc k tématu nabídne za chvíli náš reportér. Kino Vesmír v Trutnově ode dneška pořádá filmový festival Debutik. Součástí programu jsou filmy, živé debaty a speciální bloky. Akce potrvá do konce týdne. Patronem festivalu je Jan Hřebejk. Obyvatelé Černého dolu v Krkonoších se můžou hlásit ke svozu bioodpadu. Městys nabídne službu od příštího roku. Bioodpad budou měsíčně odvážet pracovníci přímo od jednotlivých domů.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: V Náchodě dnes pokládají kameny zmizelých, které připomenou osud rodiny Štrasových. Tu zásadně ovlivnila druhá světová válka. Tři kameny jsou věnované Leovi, Zdence a Pavlu Štrasovým, významné náchodské rodině spojené s textilním průmyslem a kulturním životem města. Pětní akt před někdejší Štrasovou vilou v ulici Prokopa Velikého sledoval reportér Českého rozhlasu Hradec Králové Václav Plecháček. Dobrý den.
1: Hezký den, je to jen pár minut, co ten pietní akt skončil, sešlo se na něm víc než 5 desítek lidí, včetně potomku rodiny Štrasových. Zástupci Muzea Náchodska i města připomněli, proč je důležité na události spojené s druhou světovou válkou vzpomínat. Během projevu pracovníci technických služeb ty tři kameny zmizelých ve zlaté barvě vsadili do chodníku, mají rozměry 15 na 15 cm. Náchod tak má už teď 8 kamenů zmizelých, těch prvních 5 je věnovaných rodině Goldschmidtových a odhalili je zástupci města před 10 lety.
0: Kdo byli Štrasovi a proč je dnes v Náchodě připomínají?
1: No, Štrasovi patřili k významným náchodským rodinám spojeným s obchodem s textilem. Leo Štras přišel s rodinou do Náchoda v roce 1905 a postupně vybudoval velmi úspěšnou firmu, která využívala i moderní zásilkový obchod, byla známá po celé republice. Rodina si nechala postavit vilu, před kterou právě jsem. Leo Štras byl navíc velkým milovníkem umění, měl jednu z největších soukromých sbírek obrazů v Náchodě, zasloužil se také o vznik městské obrazárny. Jenže s nacistickou okupací se život rodiny dramaticky změnil. Syn Pavel byl po požáru Velclova skladiště v roce 1941 zatčený, později deportovaný do Mannhausenu, kde 26. listopadu 1941 zemřel. Leo zahynul v Osvětimi. Osud jeho manželky není úplně přesně známý, ale také zemřela během války.
0: Václav, je na příběhu Štrasových něco, co možná překvapí i lidi, kteří jejich příjmení z Náchoda znají?
1: No, myslím si, že jo, zajímavý je především příběh Leo Štrase a jeho vztah k umění, který ho vlastně neopustil ani v Terezíně, byl v kontaktu s profesionálními výtvarníky, kteří tajně vytvářeli kresby dokumentující skutečný život v getu. Když nacisté tuhle činnost odhalili, zjistili, že se na ní Leo Štras organizačně podílí, tak byl spolu s manželkou a dalšími lidmi převezen do malé pevnosti a následně deportován do Osvětimi. No a právě v tom je podle mě síla těch dnešních kamenů zmizelých. Nejsou to vlastně jenom ta jména na chodníku, připomínají skutečně konkrétní lidi a jejich osudy. Ti lidé byli před válkou součástí Náchoda, podnikali v něm, žili, podporovali kulturu. No a Muzeum Náchodska se je proto snaží do toho veřejného prostoru symbolicky vrátit, třeba odkazem na jejich osudy, jak takhle na kamenech zmizelých na chodníku, tak samozřejmě třeba i na speciálně vytvořených webových stránkách.
0: V Náchodě dnes uctili památku rodiny Štrasových, připomínají je takzvané kameny zmizelých. Informace k tomu nabídl reportér Václav Plecháček. Díky a hezký zbytek dne.
1: Napodobně naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A za 4 minuty už budeme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem Hradci Králové. Jaké bude počasí právě v našem kraji? Na to se zeptám.

0: Český rozhlas Hradec Králové a Den v kraji.
1: Počasí.
0: Koho se zeptat? Člověka nejpovolanějšího Jaroslava Tučka, který má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý podvečer.
0: První říjnový den je skoro za námi, 17 hodin 20 minut. Jak jste to dnes viděl, Jaroslave?
2: No, babí léto nám stále pokračuje, teploty na toto roční období, se dá říct, že máme letní teploty, v Hradci jsme naměřili 24,8, takže opravdu tý letní 25 jsme se natěsno přiblížili. No a budeme pokračovat dál v podobném duchu. Ta noc pak bude polojasná až oblačná, stále bude o vysokou oblačnost, takže v noci i ten měsíc trošku svítit bude přesto. Ty nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia, no a vítr v noci bude foukat od jeho východu až východu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: To budeme spát. Z vašeho hlasu je znát, jak jste nadšen také z toho počasí 24,8. To je opravdu slušné, pěkné. Tak jak to bude dál?
2: No, zítra té oblačnosti na obloze bude poměrně dost, nicméně stále půjde o tu vysokou oblačnost, tím pádem sice tlumeně, ale to slunce svítit bude, takže budeme mít většinou oblačnou a ty teploty budou zase vysoké, 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 a vítr dopoledne bude mírný, odpoledne pak zeslábne, dopoledne bude od jeho východu až jihu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Víte, na co se chci zeptat?
2: Netuším, jak dlouho to bude trvat.
0: Na víkend.
2: Na víkend, výborně. Víkend pojedeme v hodně podobném duchu zase. Sobota bude slunečná, tam by mělo být nebe bez mráčků, anebo tak maximálně jeden, dva kousky tam uvidíme. Jasno nebo skoro jasno. Ranní teploty 9 až 5 stupňů Celsia, ty maximální denní 20 až 24 a vítr jenom slabý od jeho východu až východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a v neděli budeme mít dopoledne jasno až polojasno, odpoledne potom té oblačnosti trošku přibyde a bude oblačno. Ranní teploty 8 až 4, maximální teploty 18 až 22 a vítr bude stále slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Jaroslave, jak dlouho to bude trvat? Jak dlouho nám babí léto vydrží?
2: Tak zatím z těch současných materiálů to vypadá, že do čtvrtka včetně. Takže celku ještě celý příští týden.
0: Tak se máme na co těšit. Děkujeme za výhled, předpověď počasí pro Královéhradecký kraj. Jaroslav Tuček, Český hydrometeorologický ústav Hradci Králové. S vámi se budeme spojovat častěji. Máte pro nás dobré zprávy. Díky. Naslyšenou.
2: Ano, dobře. Hezký den, naslyšenou.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Za 3,5 minuty už další předvolební speciál, tentokrát z Rychnova nad Kněžnou. Představíme vám lídry kandidujících stran a hnutí v komunálních volbách právě v Rychnově nad Kněžnou. Český rozhlas Hradec Králové,

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Už od minulého týdne vám ve všední den v tomto čase nabízíme speciální předvolební vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové ke komunálním volbám. Představujeme v něm lídry kandidujících stran a hnutí v okresních městech našeho regionu. Postupujeme podle abecedy a dnes přichází na řadu Rychnov nad Kněžnou. Volit budeme v pátek 9. a v sobotu 10. října. Mým hostem ve studiu je redaktor David Macháček. Od mikrofonu vás zdraví Zdena Kabourková. Davide, vítej, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Rychnov nad Kněžnou leží v podhůří Orlických hor a podle Českého statistického úřadu v něm žije přes 11 000 lidí. Dominantou je barokní zámek s kostelem Nejsvětější Trojice a hned za městem začíná průmyslová zóna Solnice Kvasiny s automobilkou, která určuje život celému okolí. Davide, kdo poslední 4 roky vedl rychnovskou radnici?
2: Byla to trojkoalice uskupení Nezávislí za Rychnov, Občanská demokratická strana a Hnutí Volba pro město. Tady to uskupení mělo 15 hlasů z 21, což je pohodlná většina, a tak není divu, že vydržela celé období, a starostou byl po čtvrté zvolen Jan Skořepa.
1: Obhajuje starosta Jan Skořepa svůj post?
2: Neobhajuje, zdůvodnil to věkem. Na kandidátce Nezávislých za Rychnov sice zůstal, ale až na posledním, tedy 21. místě, a tu kandidátku letos vede současná místostarostka Dana Spejchalová.
1: Kolik subjektů se v Rychnově uchází o hlasy voličů?
2: Letos to je 9, před 4 lety jich bylo 6, takže je to o 3 více. A Rychnov je jediné z 5 okresních měst v kraji, kde počet kandidátek takhle vzrostl. Všechny listiny obsahují 21 jmen, což je počet míst v zastupitelstvu, a dohromady kandiduje 189 lidí.
1: A co se změnilo oproti volbám v roce 2022, můžeme říct?
2: Občanská demokratická strana v Rychnově letos nekandiduje vůbec. Před 4 lety přitom skončila druhá s téměř 21% a 4 mandáty. Její tehdejší lídrině a dnešní místostarostka Jana Drejslová vede nový subjekt Rychnov Plus. Formálně je to sdružení nezávislých kandidátů bez jediné navrhující strany. A jsou tam i dva další zastupitelé, zvolení v roce 2022 za Občanské demokraty, a čtvrtý přešel na jinou novou kandidátku.
1: Takže strana zmizela z lístku a její lidé se rozdělili.
2: Přesně tak. A pak je tu ještě jedna novinka, opačná. Hnutí ANO 2011 tady podává kandidátku poprvé. V roce 2022 v Rychnově totiž nekandidovalo vůbec. A já teď projdu všech 9 listin podle toho, jaká jim byla přidělena vylosovaná čísla. Jednička patří KDU ČSL, kterou vede vývojář v automobilovém průmyslu Jan Horníček. Dvojka náleží sdružení Svoboda a přímá demokracie a Nezávislí v čele s právníkem Milanem Novákem. Trojku má sdružení Prostor 516.01 s podporou Pirátů a Starostů, jedničkově sociální pracovnice Věra Králová. Čtyřka je přidělena hnutí Volba pro město s ekonomkou a městskou i krajskou zastupitelkou Ivanou Skříteckou.
1: A zbývajících 5?
2: Tak pětku má už zmiňovaný Rychnov Plus, místostarostky a krajské zastupitelky Jany Drejslové. Šestka je číslo pro sdružení Není nám to jedno, s podporou hnutí Východočeši v čele s lektorem angličtiny Lukášem Jiráskem. Sedmičku má sdružení Nezávislí za Rychnov s místostarostkou Danou Spejchalovou. Osmičku má přidělené hnutí ANO 2011, které vede Helena Podolská, zastupitelka a vedoucí odboru správních činností a živnostenského úřadu. Deváté je sdružení 21 pro město s lídrem architektem Oldřichem Bittnerem. A dodám, že KDU ČSL kandiduje letos sama, zatímco před 4 lety šla do voleb v koalici s nestraníky a TOP 09.
1: A po písničce přijde na řadu první ze 3 otázek, které jsme položili všem 9 kandidujícím subjektům. Bude o obchvatu Rychnova, na který město už řadu let čeká.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás zpět u předvolebního speciálu Českého rozhlasu Hradec Králové, dnes zaměřeného na Rychnov nad Kněžnou. Ve studiu je také redaktor David Macháček. Všem 9 kandidujícím subjektům jsme poslali 3 stejné otázky. V té první jsme se ptali, jestli je potřeba urychlit budování kompletního silničního obchvatu města a pokud ano, jak? Tak Davide, odpověděli všichni?
2: Jeden lídr nám neodpověděl. Milan Novák, zastupující sdružení Svoboda a přímá demokracie a nezávislý, se rozhodl na naše otázky neodpovídat, takže dále budu mluvit vždy o 8 odpovědích.
1: Tak pojďme na ně.
2: Rovnou řeknu to hlavní, všech 8 lídrů obchvat chce. Nikdo není proti a nikdo nepochybuje, že je potřeba. Jan Horníček za KDU-ČSL popisuje proč. Při střídání směn v automobilce v Kvasinách začíná kolona podle něj už před městem a rozjede se až na jeho druhém konci. Věra Králová za sdružení Prostor 516.01 připomíná, že první zpráva ke stavbě toho obchvatu vznikla v roce 2015 a nepohnulo se to dodnes.
1: Takže je tu vůbec nějaký spor, když vlastně všichni chtějí to též?
2: No, první je hodnocení dosavadní práce města, tam je ten rozpor nejostřejší. Lukáš Jirásek za sdružení Není nám to jedno říká, že současné vedení udělalo pro urychlení přípravy naprosté minimum a připomíná petici za obchvat, kterou podepsalo podle něj téměř 2000 občanů. Proti tomu místostarostka Dana Spejchalová za nezávislé za Rychnov vypočítává, co město udělalo, že loni prodalo ředitelství silnic a dálnic všechny potřebné pozemky, v katastru Lipovka a v katastru Rychnova probíhají převody. Věra Králová za Prostor, tedy opoziční kandidátka, zase říká, že město už úkoly, které mohlo ovlivnit, splnilo.
0: Komunální volby 2026.
1: Jiné spory o budování obchvatu už nejsou?
2: No, mezi lídry není shoda, kterou etapu stavby více prosazovat. Obchvat má totiž 2 části a Jan Horníček za KDU ČSL

0: Cel říká, že kompletní obchvat je sice ideál, ale druhá etapa zatím není připravená, takže je potřeba co nejrychleji postavit alespoň tu první. Proti tomu Jana Drejslová za Rychnov Plus a také Oldřich Bittner za sdružení 21 pro město trvají na tom, že tlačit se musí na obě zároveň, protože teprve obě dohromady dávají skutečný obchvat. A třetí věc přidává jako jediný Lukáš Jirásek, chce obchvat co nejrychleji, ale s ohledem na lidi, kteří budou bydlet v jeho okolí a také s opatřeními proti hluku.
1: A kdy se tedy má začít stavět?
0: Tady lídři uvádějí mírně odlišné termíny. Dana Spejchalová za nezávislé za Rychnov mluví o druhém čtvrtletí příštího roku, Ivana Skřítecká za hnutí Volba pro město a Helena Podolská za hnutí Ano 2011 mluví o druhé polovině příštího roku. Podolská k tomu ještě dodává, že v květnu bylo požádáno o stavební povolení a ti lídři se shodují také na tom, že vykoupit zbývá zhruba 15% pozemků.
1: Kompletní odpovědi najdete na webu Českého rozhlasu Hradec Králové, tedy na adrese hradec.rozhlas.cz. No a po písničce se budeme věnovat Rychnovské nemocnici.
2: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Pokračuje předvolební speciál Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnešní díl patří Rychnovu nad Kněžnou. Mým hostem je redaktor David Macháček. Druhá otázka pro všechny oslovené lídry v tomto okresním městě se týkala nemocnice. Rychnov přišel o porodnici a my jsme se ptali, jak chtějí lídři ve městě udržet další potřebné lékařské obory.
2: Tak na začátek jedna věc, kterou připomnělo hned 5 z 8 oslovených lídrů. Nemocnice patří kraji, nikoli v městu, takže radnice o oborech nerozhoduje. Ivana Skřítecká za hnutí Volba pro město, Jana Drejslová za Rychnov Plus a Lukáš Jirásek za Sdružení Není nám to jedno a také Dana Spejchalová za Nezávislé za Rychnov i Oldřich Bittner za Sdružení 21 pro město to říkají výslovně. Jirásek k tomu ale dodává větu, která shrnuje celý tento blok. To neznamená, že má město jen čekat, co se stane.
0: Komunální volby 2026.
1: Co tedy podle nich může město udělat?
2: Město může schánět lidi, ne stavět budovy. 6 z 8 lídrů tedy míří nebo směřuje pozornost na personál. Jan Horníček za KDU-ČSL chce vyčlenit startovací městské byty pro začínající lékaře a sestry a pro dojíždějící specialisty. Podle něj je to jinde už běžný standard. Lukáš Jirásek za Není nám to jedno nabízí totéž a k tomu ještě přidává prostory pro ordinace a podporu rodin lékařů. K tomu říká, že lékaři nelze přikázat, aby do Rychnova přišel, ale jde udělat maximum pro to, aby si Rychnov vybral. Věra Králová za prostor 516.01 chce posílit městský zdravotnický fond a stipendijně z něj podporovat budoucí sestry, které se zavážou v Rychnově pracovat. A Dana Spejchalová za Nezávislé za Rychnov na tentýž fond odkazuje jako na nástroj, který město už zřídilo.
1: Liší se v něčem podstatném?
2: No, liší se v pohledu na to, co se stalo s porodnicí. Helena Podolská za hnutí ANO 2011 říká, že uzavření bylo přirozeným důsledkem dlouhodobého demografického poklesu, nikoli omezováním péče a že gynekologická ambulance i lůžková péče o těhotné zůstávají. Jana Drejslová za Rychnov Plus připomíná, že se sestrami z rychnovské porodnice přednesla na krajském zastupitelstvu petici za její zachování a nepomohlo to. A Věra Králová za prostor z toho vyvozuje varování. Byla by nerada, aby podobný osud potkal i nový urgentní příjem, do kterého se právě investovalo.
1: Zaznělo ještě něco k tomuto tématu jiného?
2: Dvě odpovědi. Ty poukazují na něco jiného než na personál. Jan Horníček za KDU-ČSL chce rozšířit následnou péči, sociální lůžka a takzvanou LDNku, protože pacienti, kteří nemají kam přejít, podle něj zbytečně blokují akutní lůžka. A Oldřich Bittner za Sdružení 21 pro město jako jediný navrhuje konkrétní projekt. Ve spolupráci s krajem připravit studii, jak využít starší budovy v areálu nemocnice pro sociální služby a péči o seniory. Ivana Skřítecká za Volbu pro město se zase soustředí na obory. Po zrušení porodnice by podle ní měla nastoupit kvalitní gynekologie, jednodenní chirurgie a také rehabilitace.
1: I tyto odpovědi máme v plném znění na našich webových stránkách hradec.rozhlas.cz. No a za chvíli přijde poslední téma, jestli Rychnov nad Kněžnou může jako město dál růst a je na to připravený.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Hradec Králové se blíží ke konci. Ve studiu se mnou zůstává redaktor David Macháček. Třetí otázka mířila na růst města. Ptali jsme se lídrů, jak chtějí novým obyvatelům včas zajistit kapacity škol, silnic a technické infrastruktury. Předpokládám, Davide, že tady se odpovědi zřejmě rozdělily.
2: Správný předpoklad a rozdělily se dokonce přesně na polovinu. 4 z 8 říkají, že Rychnov dnes problém nemá. Jana Drejslová za Rychnov Plus tvrdí, že ve školkách i základních školách je dost místa a nedostatku se v nejbližších letech neobává. Dana Spejchalová za Nezávislé za Rychnov říká, že kapacity prověřovaly a stačí, stejně jako vodovod, kanalizace a nová čistírna odpadních vod. Helena Podolská za Hnutí ANO 2011 uvádí, že město zatím výrazný nárůst obyvatel nezaznamenává a Oldřich Bittner za Sdružení 21 pro město říká, že zásadní problém není, ale chce mít připravené studie pro případ, že by přišel.
1: A pokud počítám dobře, chybí nám druhá polovina odpovědí.
2: Ano, a ta varuje. Nejkonkrétnější je Věra Králová za Sdružení Prostor 516.01. Ta uvádí, že se do Rychnova loni přistěhovalo zhruba o 300 lidí víc, než kolik se jich odstěhovalo. A to je podle ní na město téhle velikosti už mimořádné číslo, a nese to nároky na školy, dopravu a třeba i odpadové hospodářství. Lukáš Jirásek za Není nám to jedno říká rovnou, že Rychnovu chybí skutečné strategické plánování a odkazuje na krajskou demografickou prognózu, ze které by město mělo vycházet. Jan Horníček za KDU-ČSL to shrnuje do 4 slov, nejdřív plán, potom stavět. A Ivana Skřítecká za Hnutí Volba pro město staví na místním akčním plánu vzdělávání, který sleduje demografii a kapacity škol.
0: Komunální volby 2026.
1: Shodnou se lídři alespoň na tom, co dělat?
2: Všech 8 chce propojit bytovou výstavbu s plánováním škol, dopravy a sítí, aby ty kapacity vznikaly včas a ne až dodatečně. Tuhle větu říkají v podstatě stejně i ti, kdo tvrdí, že dnes ten problém ještě není. A 2 k tomu přidávají něco navíc. Lukáš Jirásek by u větších projektů požadoval přiměřenou spoluúčast investorů a Věra Králová chce, aby lidé mohli na chybějící služby upozorňovat třeba přes jednoduché online nástroje.
1: Zaznělo i něco, co s otázkou přímo nesouviselo.
2: Je tam jedna taková věc a ona vlastně dobře uzavírá tu dnešní půlhodinu. Oldřich Bittner za Sdružení 21 pro město jako jediný propojil všechna 3 témata a navrhuje, aby se průtah silnice 1/14 přeměnil na městskou ulici hned poté, co bude hotový nový obchvat města. V tom totiž vidí příležitost, jak vyřešit najednou bezpečný průjezd pro cyklisty, jak vyřešit kapacitní parkování a jak vyřešit i zeleň v centru.
1: To byly odpovědi lídrů, kteří se v Rychnově nad Kněžnou ucházejí o hlasy voličů. Z 9 kandidujících subjektů jich odpovědělo 8. Sdružení Svoboda a přímá demokracie a nezávislí odpovědi nezaslalo. Všechny ostatní odpovědi najdete v plném znění na webu Českého rozhlasu Hradec Králové na adrese hradec.rozhlas.cz. Ve studiu se mnou byl redaktor David Macháček. Děkuji za spolupráci, hezký večer.
2: Děkuji za pozvání a naslyšenou.
1: No a zítra uzavřeme seriál Trutnovem. Volit se bude v pátek 9. a v sobotu 10. října, připomínám. Příjemný zbytek večera přeje Zdena Kabourková.
0: Komunální volby 2026.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Cestující vlakem v okolí Hradce Králové čekají výluky. Policie uzavřela prověřování červencové nehody Filipa Turka. Útok na slovenské základní škole má druhou oběť. A počasí zítra čekáme oblačno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové začala výluka na třech vlakových tratích. Spoje na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí nahradily autobusy. Cestujícím na nádražích v Hradci Králové a v Jaroměři pomáhají s orientací koordinátoři.
2: Nejdelší omezení čeká cestující na trati do Jaroměře, kde náhradní autobusy pojedou až do 12. prosince. Speciální koordinátoři správy železnic cestující nasměřují ke správným stanovištím. Stavební práce uvolní prostor pro novou kolej, bezbariérová nástupiště a moderní zabezpečení. Celková úprava Hradeckého uzlu bude hotová v roce 2031. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy podle policie nebyla trestným činem. Úřady budou případ dál řešit jako přestupek. Filip Turek napsal, že bude pracovat pro Česko. Reagoval tak na dotaz, zda se vrátí do funkce vládního zmocněnce. V polovině července Filip Turek řídil v Praze auto a srazil se s nemocničním vozem na převoz krve. Po nehodě oznámil, že pokud se prokáže jeho vina, odstoupí z funkce vládního zmocněnce pro klimatickou politiku. Ve slovenské nemocnici zemřela dívka, kterou v úterý na základní škole ve Staškově pobodal její spolužák. Oznámil to dnes předseda slovenského parlamentu Richard Raši. Bezprostředně po útoku na místě zemřela 61-letá učitelka. Zadržený 13-letý žák je v psychologickém detenčním ústavu. Sport. Cyklistický závod Letap Czech Republic by Tour de France projede v sobotu naším regionem. Na trati bude 13 fanouškovských míst, několik z nich na Rychnovsku. Závodníci projedou mimo jiné Borohrádkem, Čermnou nad Orlicí, Žďárem a taky Albrechticemi.
3: V Albrechticích nad Orlicí bude u kostela připravený program pro děti a také závody na motorkách. U samoobsluhy vznikne fotokoutek a fanoušci se můžou těšit na občerstvení. Program bude i v sousedním Žďáru nad Orlicí, kde si lidé vyzkouší cyklistické trenažéry a můžou pomoci s malováním na silnici. Peloton by měl v sobotu Rychnovském projíždět zhruba mezi 11. a půl třetí odpoledne. Jiří Hofmann, Český rozhlas. Počasí.
0: Noc bude polojasná až oblačná, teploty kolem 10 stupňů. Zítra má být většinou oblačno, teploty na východě Čech 19 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Českého rozhlasu Hradci Králové vás zdraví Karel Sladký, příjemný čtvrteční podvečer. A v této hodině budeme opravdu ve vybrané společnosti. Ve společnosti dramatika, skladatele, textaře, básníka, zpěváka Jiřího Suchého, který dnes slaví 95. narozeniny. My si ho připomeneme reprízou pořadu z roku 2006. Už za malou chvíli po písni Michala Prokopa. Hezký podvečer, hezké chvíle s námi.

0: nebo spásu.
1: 95. dnes slaví Jiří Suchý a tak jsme si řekli, že si ho připomeneme pořadem z roku 2006, který tenkrát natočila Eliška Pilařová. Přijala pozvání Jiřího Suchého do jedné z vilek na pražské Ořechovce. No a Jiří Suchý byl báječným hostitelem. Ostatně v této hodině našeho vysílání se o tom přesvědčíte.
2: Posloucháte reprízu pořadu.

0: taková doba, říká se tomu čas mezi psem a vlkem, taková doba soumraku a je to čas, kdy vy se pravidelně chystáváte do divadla.
1: Ano, ano, ano, dneska náhodou mám volno, zítra budu mít. Vlastně nebude to volno, ale nebude to ani divadlo, poněvadž jsme pronajali divadlo v televizi, tak tam mám s panem Šípem takový ten jeho pravidelný program, tak tam budu jako host jeho, bude to takový zvláštní pro mě. Prvně budu pohostinsky vystupovat ve vlastním divadle.
0: Hovoří se velmi o tom, jak jste si střihnul Hinajse v novém divadle Nová opona, malovaná vámi?
1: No, no, no, to jsem udělal, poněvadž jsem si říkal, že bych tam chtěl mít v tom divadle postupně mnoho různých atrakcí. No a tak jednou z nich je tedy opona podle Vojtěcha Hinajse. Použil jsem kompozici toho jeho obrazu, jeho barevnost a tak. Akorát postavy jsem tam dodal vlastní, byť většinou v těch samých pozicích, co má on.
0: A genius tam zůstal.
1: Ano, genius tam zůstal, ale netřímá vavřínový věnec, ale třímá LPčko.
0: To je dar takovéhle divadlo, když se vyloupne v Praze, kde už těch prostorů pro divadlo vlastně není na rozstávání.
1: No, byl to ohromný objev, když nám ta voda vzala to divadlo v Karlíně, který jsem měl hrozně rád. To byl takový sklípek, jako rodinej trošičku to působilo a říkal jsem si, to je nejhezčí semafor a poslední. No a najednou Vltava rozhodla jinak. No a tak pak jsme 3 roky téměř pendlovali po všech možných divadlech a vyzkoušeli jsme si různý sály. V každém se hraje úplně jinak. To je vám zajímavé, jak ta architektura má vliv na diváka. Třeba když jsme se z Alfy na Václavském náměstí museli vystěhovat, tak jsme rok působili v dnešním divadle Komedie, nebo ono se dneska jmenuje zase už jinak, ale u Vlasty Buriana. A to je prostor, který byl přebudován za socialismu velmi jaksi bombasticky, tak jak oni to dovedli. A ten týž repertoár, který jsme hráli v té Alfě, tak ten najednou nefungoval. Ale ze dne na den všechny ty hry jsme tam přenesli a o 50% menší reakce. Tak tam jsem si prvně uvědomil, jak má prostor ohromně vliv na diváka. No a teď jsme najednou dostali divadlo, které je ideální, ideální.
0: Karlín, ona ta budova sama vypadá trošku jako šlehačkový dort. Tak si to přímo říká o vaudeville, čímž neříkám, že semafor nezlehčuju to v žádném případě, ale nějak to tam všechno volněji plynulo, mně přijde.
1: Ano, no tak co se týká semaforu, tak nás nemůžete zlehčit, my se považujeme za bulvární divadlo v podstatě. Ovšem v tom smyslu dřív bulvár nebylo myšleno jako pokleslé divadlo. Oldřich Nový třeba byl bulvární komedie hudební, byl na Václavském náměstí, že Nobel podnik a přitom to bylo divadlo velmi sdělný, řekl bych velmi lidový. No, bulvární divadlo. A tak já jsem si vždycky říkal, radši budu první mezi bulvárníma divadlama, než poslední mezi nějakou avantgardou, za co nás jeden čas považovali. To byl takový omyl, najednou nás pasovali na divadlo jaksi lehce experimentální a průkopnický. A já jsem vždycky chtěl být zábavným divadlem pro chytrý lidi. A to trvá i dneska. Když jsem říkal ještě o těch atrakcích u té opony, tak teď zrovna v těchto dnech zahajujeme další atrakci a budeme mít zpívající ovadečky, to nemají nikde, který o přestávce tam vtrhnou a odspívají pozvání diváků na drink. Jsou to mladá děvčata, temperamentní a dobře zpívají, tak nám tam budou vystupovat.
0: No, v bulvární divadla je to pravda. Široký, moderní bulvár, vidím divadlo i zajdu. Ale že jste zmínil Vlastu Buriana, když on nesměl hrát, tak by hrál i pro Vrabce v parku. Mnoho herců říkává, že když si představí, že jede večer do divadla, takže se jim tam vůbec nechce. Jak vy jste na tom s tím? Je to potřeba nebo je to ještě pořád radost?
1: Já jsem na tom následovně. Když se mám večer dát do pořádku a když po celodenním zhonu, poněvadž já pracuji od časného rána velmi tvrdě, se mám na večer, kdy každý už má volno sebrat a jít do divadla, tak se mě upřímně nechce. Ale zajímavý je, tam přijdu a tam se už v tom zákulisí setkávám s těma lidma, teď ještě něco třeba dotahujeme a přijdeme na scénu a diváci, pokud jsou dobří a u nás bývají velmi často dobří diváci, tak to najednou ze mě spadne a já jsem tam velice šťastný a ta nechuť, která se narodila doma, tak ta umře při překročení práhu toho divadla.

0: písničku Kamarády, a tak jsem si říkala, já jsem měla z části tedy jenom úžasné štěstí a se mnou spousta dalších lidí v těch 60. baco je v 60. těch šílených 70. letech taky prožitku z života v takový krásný společnosti. Víte, tolikrát se hovořilo o tom, že i ze semaforu se vynášely informace, že i semafor měl lidi, kteří tam neměli vlastně vůbec co dělat, že jste na ně doplatil. Zajímalo vás to někdy? Šel jste si potom zpátky? Zajímalo vás třeba, kdo vám nebyl nakloněn, kdo na vás kam donášel?
1: Ne, ne. Jak se jezdí někam do Pardubic nebo kam pro nějaký... To mě nenapadlo se jít podívat, poněvadž to jsem si říkal, to bych si tím způsobil další nějaký trauma a proč ne. Ne, ne, ne, to jsem vypustil z hlavy. Já dokonce ani se na ty lidi nezlobím, poněvadž vím, že ne každý odolal různým tlakům. Já sám jsem byl podrobený mnoha tlakům, poněvadž na mě si zasedlo ta státní bezpečnost a vím, jak jsem kolikrát těžko brojil, přitom jsem byl zbabělej, třeba když se rozhodli, že mě odešlou do Spojených států amerických a za jejich peníze, že tam můžu strávit léto a že jim potom řeknu o našich emigrantech, jo, tak jsem nedokázal říct, ne, tak to po mně nemůžete chtít, tak jsem musel si vymyslet, že prostě nemůžu letadlem, že 7 hodin letadle, to je pro mě smrt a že ať se nezlobějí a tak. Vždycky jsem se vykrucoval, potom jsem si říkal, no tak statečnější by bylo je poslat do hajzlu, ale jelikož jsem vždycky měl po ruce nějaké náhradní řešení, tak jsem spíš volil to, poněvadž jsem taky říkal, tak samozřejmě bych udělal tohle gesto, ale pak divadlo by vzalo za svý, všichni, kteří tam pracovali, nevím, co by udělali, lidi, kteří tam chodili a kteří vždycky mě říkali, my se k vám chodíme nadejchat čerstvýho vzduchu, tak ty by už měli po čerstvým vzduchu, že jo, najednou. A tak jedno s druhým, to se mi v té hlavě vždycky tak speklo do takové hmoty, která se proti tomu postavila, ale vždycky jsem hledal, používal jsem takovou tu českou vychytralost z nouze. Já jsem dokonce i udal, a sice udal jsem člověka, o kterém jsem věděl, že mě udával. Jo, neustále. A věděl jsem, že od něj mají informace, dokonce jsem to věděl i z té druhé strany, poněvadž ku podivu v tom režimu i na těch vysokých úřadech jsem měl pár lidí, kteří prošli tou érou semaforu a kteří, ačkoliv byli třeba kovaní komunisté, tak nezapomněli na nás a najednou cítili potřebu nějakým způsobem mě pomoct a najednou mě donesli určitou věc. V těch dobách třeba zrovna na městském výboru strany seděla soudružka, která se mě přiznala, že má 3 veliký lásky. Komunistickou stranu, Jaroslava Seiferta a semafor. A teď se jí to neslučovalo a ona byla skutečně velice nešťastná z toho a několikrát tu stranu zradila. Jednou mě vyloženě zachránila, když vzkázala, že mě budou po 3 dny natáčet státní bezpečnost v představení, aby měla za co mě chytnout a vzkázala, že nesmím tam říct nic, co by bylo záminku. Takže i tam byli takovýhle lidi. Takže já upřímně řečeno na celou tu dobu, já si na ní nestěžuju. Samozřejmě nesměl jsem nic a pořád po mě šli, ale byla to životní škola k nezaplacení. Já jsem poznal různý lidi, různý charaktery, poznal jsem i svůj charakter, poněvadž jsem musel se sám nějak v té době zorientovat. Najednou jsem měl víc času na to, abych četl, což třeba dneska téměř nemám. No prostě ta doba mě dala hodně a já si myslím, že i nepříznivá doba má v životě člověka svou cenu.
0: Formuje, určitě ano. Ten Fromův strach ze svobody, kdo ho nezažil? Po revoluci byla spousta kumštířů i třeba autorských scén, které najednou měly prázdné ruce, protože co s tím, že najednou můžeme všechno.
1: Ano, já jsem najednou taky měl takový pocit, já jsem nebrojil v pravým slova smyslu. Stalo se modou sezony do nepravosti rázně tepat kajzr, kde to fazony mě, ale nikdy dobře nepad. Ale najednou jsem se ocitl v té svobodě, kdy jsem mohl všechno, ale přišly ekonomické problémy a já už měl zase co řešit a zase jsem se měl do čeho opírat. Musel jsem se s tím vyrovnávat a už mě to začalo bavit. No.
0: Já nevím ani, jak to dopadlo s archivem semaforu. Vím, že třeba archiv divadla za bránou, ten přišel v Němeč. Ale vím, že pan Paleček stáčel každé představení, takže existují záznamy, dochovaly se?
1: No tak něco samozřejmě zařvalo. Notovej archiv taky zařval, dokonce rukopisy Šlitrovi. Z toho se stará taková papírová hmota. Ale ty nejzávažnější a nejhezčí věci jsou natočený v různých soukromých rukou a pan Paleček měl taky sám svůj archiv a já mám archiv, nechal jsem si přetáčet ty věci, takže to podstatný se zachovalo.
0: Vy jste původně byl velmi nadaný žák, potom jste sám o sobě říkal, že jste byl velmi průměrný student, až tedy podprůměrný, ale že jste měl to štěstí, že jste se mohl učit to, co vám opravdu něco dalo. Vy se vlastně živíte češtinou, takže byla tam nějaká hlubší studia, jazyková třeba?
1: Ne, naprosto ne. Já jsem prolezl tu měšťanku díky tomu, že jsem byl poměrně slušný chlapec a těm pánům učitelům mě bylo líto, jo, tak místo té pětky mě dali čtyřku nebo tak a já jsem prolezl. Ta čeština v životě mě nenapadlo, že ji budu potřebovat ani ve snu. Když mě bylo 16 let a opustil jsem školu, poněvadž víš, dál už jsem neměl šanci. Naši chtěli mě dostat na gymnázium, no ale s mým vysvědčením to nepřipadlo v úvahu. Začal jsem spíš kreslit, já jsem chtěl jít ke kreslenému filmu, to se taky nepodařilo, poněvadž zase tak dobře jsem nekreslil. No a nakonec jsem se upíchl v propagační tvorbě, v reklamních ateliérech a tam mě potkalo to štěstí, že jsem jak si začal i s tou muzikou a přes tu muziku jsem se dostal k divadlu. Já jsem chtěl být vždycky komikem, tak jsem si začal dělat repertoár, no a začal jsem psát za tím účelem, že jo. Takže takhle to jedno s druhým a dneska jsem jaksi spisovatel a textař a herec a malíř a já nevím co všechno, ale to prostě mě přinesl život, to nebylo nic naplánovaného, nebo tak já jsem vždycky řešil okamžitou situaci. Potřeboval jsem mít třeba plakáty, tak jsem začal malovat, poněvadž tu profesi reklamní jsem měl trošičku už zažitou. Tam taky v těch reklamních ateliérech jsem začínal jako úplně, chodil jsem jim pro svačiny a oni mě za to vysvětlovali, natírají plochy, jak se míchají barvy a po 4 letech jsem se dostal jako jediný vlastně tehdy autodidakt do Svazu výtvarných umělců, tak to byl obrovský můj první životní úspěch. No a já jsem toho potom nechal, šel jsem do Reduty hrát na basu a za pakatel, takže pořád jsem takhle všeli, jak proklouzával tím životem. A taky jsou takový paradoxy, že třeba maturitu tu samozřejmě jsem v životě nemohl udělat, poněvadž měšťanka žádnou nemá, ale dosáhl jsem doktorátu, byť honoris causa, jo? Takže já jsem jediný doktor bez maturity. No jsou takový zvláštní okolnosti, co v mým životě.
0: Režisér jste zapomněl. Já když jsem vás viděla z Vousy, tak jsem si říkala, co se stalo. No a pak jsem se teprve dozvěděla, že to je kvůli roli v tom vašem posledním filmu.
1: Jo, jak jsem byl zarostlý jednou letě, ano, to byl film Zajatec lesa. Tam jsem hrál takovýho pána lesu, abych tak řekl. Totiž, jak jsem chtěl okusit vždycky všecko, tak když bylo po převratu a já jsem byl vždycky velký filmový fanda, pro mě třeba Brandov a Hollywood, to byly Zaklínadla, to byly jako takový něco blízko k nebi. A najednou já jsem se dověděl, že když budu chtít, takže si můžu založit filmovou společnost. Tak jsem šel a založil jsem si. Já vůbec jsem netušil, co to bude obnášet, co budu dělat, nebo tak, ale to, že budu mít filmovou společnost a že budu točit nějaký filmy, no potom samozřejmě jsem začal a najednou jsem poznal veškerá úskalí, natočil jsem řadu filmů, 2 celovečerní dokonce, který jsem vůbec nedokázal prodat, poněvadž jestli mě něco krajně nešlo, tak to je obchodování. Takže ty se prodávají na videokazetách v divadle, přitom mě třeba ten jeden celovečerák stál 500 000 a vydělal mě zatím asi 6 000. Tak takovýhle já jsem obchodník.
0: Dobrá suma. No tak ono to bude tak, jako říká klasik, šel a napadaly ho věci.
1: No asi jo. Cokoliv jsem měl chuť udělat, tak to jsem udělal, dlužno říct. Naštěstí jsem neměl chuť třeba vyloupit banku nebo takovýhle voloviny, ale zkusil jsem je, někdy jsem se spálil, někdy jsem byl úspěšný.

Pak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton.

0: takový krásný společnosti.
1: Když jsme mluvili o těch 60. 70. letech povedených, tak vy jste rozdával a odkud jste bral vy? Kdo byla pro vás ta společnost, se kterou bylo radost být v tu dobu?
2: No, já jsem odchovanec určitých vlivů a upřímně řečeno i třeba v těch pro mě nejtěžších dobách v 70. 80. letech, já jsem žil vlastně ve společnosti těchto minulých vlivů. Třeba Osvobozený divadlo pořád pro mě něco znamenalo. Neustále jsem se vracel k Nezvalovi, který pro mě znamenal lecos. No prostě já taky, když si sáhnu pro knihu, tak mám co dělat, abych si nevytáhl z knihovny nějakou, kterou už mám dvakrát přečtenou, poněvadž to je pro mě jistota a mnohdy sáhnu a přečtu si ji po třetí. Takže já jsem se vracel v těch dobách do těch jistot minulosti hodně. A to byla moje taková oáza a tam jsem se vystačil a to, co se zpívá v tom songu Kamarádi, ta písnička vznikla v letech 60., kdy jsem opravdu měl jako relativně takovou svobodu, jaká v socialismu ještě se snesla. Ale skutečně ty kamarády jsem pak potřeboval později, tam jsem se do toho ponořil, do toho minula krásného a bylo mě dobře.
1: Tak pan Tichý kreslil harlekiny na ubrousky v hospodách, to ještě mohl kreslit i vám?
2: Pan Tichý, já si na něj pamatuju, když jsme hráli Kdyby tisíc klarinetů na Závradlí, tak on se tam objevil v šatně po představení, přišel nás pozdravit a to byl pro mě velký zážitek, poněvadž já jsem se ho nesmírně cenil a vůbec já jsem vám měl takový štěstí na výborný lidi, že jsem se vůbec dostal k těm lidem. Na nás se chodil koukat třeba Jiří Trnka, Jan Werich, s Horníčkem jsem spolupracoval, s Janem Werichem jsem dokonce vystupoval párkrát jako jeho vlastně partner. No byly to pro mě obrovský zážitky. S Jaroslavem Seifertem jsem se párkrát sešel a vlastně teprve dneska mě dopadá to, co mě bylo dovoleno zažít. Tenkrát jsem to bral jako krásný, ale daleko víc to prožívám dneska. Asi taky jsem trošičku zmoudřel věkem, jak už to bývá. A já si říkám, tak já jsem s těma lidma seděl, třeba Jiří Trnka. Když přišel prvně k nám do divadla na Jonáše a Tingle Tangle, tak tam seděl v první řadě. My jsme s Jiřím Štytrem takhle na něj koukali a on se nesmál. Lidi řvali smíchy a on občas, když už opravdu to zaburácelo v tom sále, tak udělal takový... tak jsme říkali, moc jsme se mu asi nelíbili. On tam za měsíc přišel znova na to též představení. A pak tam přišel ještě jednou. Já když jsem to říkal Janu Werichovi, tak říkal, no jestli on se takhle uchycht, tak to je jako když se jiný popadá za břicho. On se nikdy moc nesmál.
1: No já se pamatuju na tu úžasnou návštěvu paní Chrys Voskovcové.
2: Ano, paní Voskovcová tam u nás byla taky.
1: Churchill mladší.
2: Ano, ano, John Spencer Churchill u nás byl. Ale chodili k nám taky lidi z opačného břehu, abych tak řekl. Třeba u nás byl spisovatel Kuzněcov krátce předtím, než zdrhl do Velké Británie. Že jo? Byl u nás Leonid Utěsov. To byl první jazzový orchestr v Sovětském svazu, který si ve své době užil svý plňač, samozřejmě ten jazz tam nebyl příliš podporován. Leonid Jengibarov. No, my jsme měli popsanou tu zeď podpisama, počínaje Armstrongem a Oldřich Nový, to bylo jeho divadlo původně, že jo, tak ten tam za námi chodil taky, Mandlová, Allen Ginsberg tam byl, Kirk Douglas třeba, no, ty všichni jsou tam někde možná ještě dneska na těch zdech podepsaný. A já jsem se všema měl možnost se sejít. Ginsberg dokonce mě udělal tu vostudu, že přiběh za mnou na chodbě našeho divadla, kde se už scházeli diváci a začal mě líbat ruku. Já jsem nevěděl vůbec, co mám dělat, jestli ho mám odehnat. Tak takovýhle různý zážitky, jak jsme konferovali, nebo jak se dneska říká, moderovali koncert Louise Armstronga. Setkali jsme se třeba s Ella Fitzgeraldovou a s Gilbertem Beckodem, s Milošem Formanem jsme zažili velké věci, s Jiřím Menclem.
1: I když pamatuju se, že když režíroval pan režisér Menzel Plakala pana, tak se ztratil někam na balkon. Už tak to jako kypělo trošku, že se to vařilo, co pan režisér zase bude mít, co s ním bude za problém. Ale vy jste ho brali jako úkaz.
2: No, s Jiřím Menclem jsme prožili hodně. Dokonce jsme měli jednu krásnou dovolenou léto s mojí ženou, s Dárou Patrasovou, s Jiřím Menclem a tak ve Francii v Nice. To byl nezapomenutelný zážitek. Dostalo se nám tam ohromného komfortu, protože Jiří Menzel, jakožto uznávaný režisér, tak šéf francouzských kinoklubů mu dal k dispozici obrovský apartmá, který měl pouze pro hosty a my jsme tam žili kousek od moře. No nádherné to bylo.
1: No tak když člověk hodně vydává, musí přijímat, musí do sebe něco investovat.
2: Jo, určitě, já jsem přijímal neustále. První texty, tak to jsem začal psát z toho důvodu, že jsem byl horlivým posluchačem nepřátelského rozhlasu American Forces Network in Europe, síť amerických braných sil, já to poslouchal a teď ty nádherný songy, které se tam tak linuly, tak já jsem si k ním psal český texty, takže tím jsem byl ovlivněný. Byl jsem vlastně i dokopán k rock'n'rollu tehdejšímu samozřejmě, tak to byl takový ten rock'n'roll Billa Haleyho a Elvise Presleyho a tak. A to mě všechno ovlivňovalo a tam jsem čerpal taky v Londýně, potom vyšel v časopise Picture Post, takový můj portrét a tam bylo napsáno Elvis Presley of Prague.
1: No. Co si budeme povídat, semafor, proč všichni mířili tam do toho podzemíčka za Alfou střed Václavského náměstí? No protože jako o Babu Dylanovi se říkalo, že to byla taková kvintesence doby a Ameriky těch let, tak semafor to byla taková esence toho, co byli tehdy Češi, co jsme byli my?
2: Ano, ano, ano. Jan Císař napsal takovou knížku, která se jmenovala Divadla, která našla svou dobu. A to bylo přesný termín. My jsme skutečně našli svou dobu. Kdybychom začali o 5 let dřív, tak nás vůbec nepustili, až to byly 50. leta tvrdý a tak. Kdybychom začali o 5 let později, tak už tady bylo plno jiných divadel a jiných hnutí, ale my jsme vznikli přesně v době, která jako něco takového zřejmě potřebovala.
1: Když jste hovořil o tom, že si klidně přečtete knížku po třetí, já bych řekla, že jiná je ta knížka, když si ji přečtu ve 20, jiná ve 40 a určitě jiná bude v 70, jestli já se toho dožiju.
2: No tak já už jsem se toho dožil, těch 70 a musím říct, že máte naprostou pravdu, poněvadž člověk jaksi zraje nějak a moje myšlení dnešní se už ubírá úplně jinýma cestama než tenkrát a myslím, že samozřejmě je košatější. To se nechvástám, ale to je normálně, asi musí být, poněvadž čím víc zkušeností, tak tím, jak si je i bohatší, bylo by smutný, kdyby tomu bylo naopak. A je pravda, že některou knížku, když jsem četl ponejprv, tak mě oslnila tím, že to bylo něco novýho a dneska, když se k ní vracím, tak už můžu dloubat trošičku do té hloubky. Já totiž dlouho jsem byl orientovaný tak, že z knížky vždycky mě zajímalo nejvíc to, jakým způsobem ten spisovatel píše. Ta forma mě zaujala daleko víc než třeba samotný příběh, takže já jsem mnoho knížek odložil v polovině, poněvadž jak jsem pochopil styl toho autora, tak už to ostatní mě moc nezajímalo. Teď mě to začíná zajímat, poněvadž jsem si uvědomil, že vlastně ten styl je jakási nadstavba nad tím jádrem věci. No vlastně u poezie, to, když jsem učil na konzervatoři Jaroslava Ježka, tedy ne, že bych učil Jaroslava Ježka na konzervatoři, ale na konzervatoři se jménem Jaroslava.

0: genius, nebo ta vynalézavost jazyková. A teď samozřejmě, když tomu chtějí podkládat nějaký obsah, tak když vezmeme 10 lidí, tak každý tam bude cítit něco jiného. Já vím, podle sebe vám mnohokrát se stalo, že jsem četl takový výklady svých veršů a já jsem se divil, probádi tohle, to jsem vůbec nemyslel, ale ono je to pravda. Oni tam našli něco, co mě vůbec nenapadlo, že by tam mohlo být, a ono to tam je. A to mě vždycky dělá dost takovou radost a veselou náladu.
1: A to je jako s hudbou. Hudbu si rozšifruje někdo tak, že unese ho harmonizace třeba, nebo nový průchodák. Někdo si to zabydlí nějakým příběhem, nebo mu jde jenom i máš dojem, nebo tak.
0: Kůček, že tam bublá, že jo, nebo tak, přestože on tam vůbec nebublá. A to je to hezký, no.

0: No, já se ještě musím vrátit. Mně se moc líbilo, že vy jste spoustu věcí v životě poměřoval černou věží. A taky jsem se chtěla zeptat, jestli v té vaší sbírce tedy nemáte nějakou přilbu klatovských dragounů, protože to byla velice slavná posádka v Klatově.
1: Ano, ano. Tak jednak ty černý věži. Když jsem byl malý dítě, tak černá věž byl můj největší zážitek, poněvadž to město žilo takovým velice poklidným životem. Měl 12 000 obyvatel a to náměstí, to bylo takový centrum světa toho dítěte. A tak vždycky jsem se díval na tu věž. A když jsem se potom dověděl, že měří 78 metrů, tak od té doby, no Freud by nám to nejlíp vysvětlil, poněvadž v těch 5 letech to je nejdůležitější věk, že? A když jsem najednou slyšel, že, já nevím, raketa, kterou vystřelují tamhle Američani, měří 120 metrů, tak to jsem říkal, to je vlastně o třetinu větší ještě než černá věž a už jsem si to představoval. No a jinak ty Klatovy je město, které pro mě hrozně znamenalo. A na ty dragouny si pamatuju, nosili červený rajtky, nasoukaný do holinek, přilby to oni měli ty samý jako pěšáci a dělostřelci a tak. Takže přilby československý z té éry mám samozřejmě.
0: No a taky jste si říkal fon, když jste byl malý.
1: Ano, poněvadž oni říkali, on dneska vám proved tohle, nebo on říká, no a já jsem tedy si říkal ve třetí osobě, ještě jsem neuměl tak dobře mluvit, tak jsem říkal fon. Třeba já si pamatuju do dneška, jak jednou jsme byli u takového kluziště a už bylo asi 5 hodin odpoledne a to v zimě byla tma. A nad tím kluzištěm visely takové žárovky a osvětlovali tu plochu a tam jela taková holčička a tlačila před sebou, oni jim půjčovali těm začátečnicím takovou lavičku, jako, který se drželi a na to si mohl někdo i sednout. A ona říká, chlapečku, pojď si sem sednout. A já si pamatuju, jak jsem tenkrát říkal, fon nemůže, fon nemá průsle. No. Tak takovýhle, já si z té doby pamatuju takovýchhle drobných útržků strašnou sílu. Samozřejmě to má cenu pouze pro mě. Většinou jsou to takový úplný maličkosti, věty pronesený anebo vůně. Já jsem měl třeba takovou malou laterničku, se tomu říkalo, do toho se dal film a byl tam takový komínek a pod tím byla petrolejka. A vždycky tou petrolejkou jsem to prosvětloval a on se ten lak tý laterně vypaloval a měl to takový zvláštní pach. Vždycky jsem zahlíz do temného kouta a teď jsem na zeď si pouštěl ty obrázky, že ty obrázky proměnlivý na zdi a ten pach toho, to byla pro mě magie fantastická. A do dneška, když cítím, že se někde pálí lak, když třeba opalujou plot LED lampou, okamžitě mě naskočí ta laterna, jak si tam promítám.
0: Já jsem točila jednou z ochotníky a ti říkali Leitnerky, nádherné staré tělky. Ta vůně, když se vejde do divadla, ta vůně divadelní, tomu se nedá odolat do dneška.
1: Ano, ale dneska už ty Leitnerky bohužel nejsou, takže ty už tam neucítíte, kdybyste čouchala, jak čouchala.

0: naše takové těžiště těch písniček, že bylo v 60. letech, poněvadž jsme byli módní artikl a vtrhli jsme do té pop music, tehdy se tomu říkalo taneční hudba, že jo. Ale v Semaforu pořád vznikaly nové písničky. Ferdinand Havlík třeba složil celou řadu krásných písniček. Teď skládám já tak celou řadu písniček.
1: Ale... No, jak je pak teď? Vy skládáte už léta celou řadu krásných písniček. No,
0: to jo, samozřejmě počínaje Blues pro tebe a Pramínek vlasů a tyhle ty. Ale dneska už se prakticky ty písničky nedostanou za hranice toho divadla.
1: Ze Sekty třeba písničky. Fajnšmekři samozřejmě vědí, pouští si je, ale to už bylo v minulosti, že se na výsluní dostalo pár věcí a ostatní třeba znalo pár lidí.
0: No písničky ze Sekty, když jste na ně narazila, tak ty mají zvláštní osud. Jiří Šlitr, když si přečet libreto Sekty, tak mě řekl, že jako do toho skládat písně nebude. A já jsem z takového vzdoru se rozhodl a složil jsem si písničky do Sekty sám. Ty samozřejmě zapadly, ale zůstaly v hlavě Miloše Formana. A Miloš Forman teď, když se chystá, že v Národním divadle uvede Dobře placenou procházku, tak zároveň mě oznámil, že se rozhodl, že v ložích budou uvaděčky zpívat jako antický chor písničky ze Sekty. Takže ta Dobře placená procházka, to je taková opera, kterou jsme napsali s Jiřím Šlitrem, bude ještě doplněna o tyhle ty písničky, které jsem tehdy složil z takového jako truců.
1: Spousta i těch současných písniček taky se jimi třeba v rozhlase ten stroj na vybírání písní nenaplní, nenakrmí.
0: No, ten stroj na vybírání písní, to je něco, co nemůžu pochopit. To je, jako když dělá počítač překlady třeba, že jo, tak to vznikne z toho takový zvláštní paskvil, poněvadž ten počítač je chytrý v určitých oblasti, ale jinak je to blb totální. A z Hamleta, když mu dali přeložit třeba ten slavný monolog, tak vznikla taková sranda. Od toho Shakespeara to žádná sranda není. Jo. Teď třeba se dostala na trh nějaký zboží, kde je k tomu český návod a je přeložen počítačem a tak tam jsou věty jako například, že má majitel toho, já už nevím, jakýho přístroje, že má použít líný telefon na místo bohatství. A znamená to, že má volat na bezplatnou linku. A to mně připadá, když vybírá počítač hudbu do nějakého programu, tak co on, ten počítač může o tom programu vědět? Jo, nic.
1: Nedávno jsem si povídala s někým o demokracii a mě vám se vybavilo jedno nádherné francouzské přísloví. Kdo nikdy nejedl v posteli, neví, jak tlačí drobečky. Máte takové úsloví, něco třeba takového, co vám naskočí v určitých životních situacích a pomůže, anebo aspoň pobaví?
0: No, já dokonce mám sešit takovou knížečku, kde si zapisuju věci, které mě oslovily, různý výroky třeba, které jsou někdy velice krásný, hluboký, někdy mě zaujmou svou blbostí. Já nevím, třeba krásnou věc, křivá hůl vrhá křivý stín. Nesnažme se narovnat stín. Takhle krásně vyjádřenou takovouhle věc, to vždycky závidím těm lidem, kteří to dokážou. Já jsem si sám vytýčil taky životní heslo, který jsem si sám pro sebe vymyslel a to všade jako už zveřejňuju. Sice, že když všichni říkají tak a je to všecko v hajzlu, tak já říkám tak, to znamená, že nic není ztraceno.

0: No a teď, my jsme trochu vzpomínali, tak co plány?
1: No plány mám pořád hrozně veliký, poněvadž já jsem si naplánoval, že budu živ do 96 let.
0: To proč jsem zvědavá?
1: Nevím, to je naprosto iracionální, ale to mě napadlo už kdysi před léty a nějak to dodržuju, všechno si plánuju do 95, poněvadž si říkám, ten poslední rok musím si taky odpočinout. Ještě. Ale fakt je, jak se mi těch 96 pomalu a určitě blíží, tak už si to posouvám. Říkám, jsou ještě starší lidi na světě. Tak hlavně se upínám teď k tomu divadlu, poněvadž tím, že jsem dostal tak nádherný sál, tak tím jsem dostal ohromný takový impuls novej a jasně mě to divadlo baví. No ale mám v plánu i několik knih, mám je dokonce rozepsaný, já vždycky píšu několik knih najednou, takže píšu knihy a hraju divadlo a píšu divadelní hry a skládám písničky, dělám litografie a tak. Nová hra, kterou právě dokončuju, se jmenuje Sukně smutnou jehlou spíchnutá. Bude v tom hrát v hlavní roli uprchlé trestankyně Leona Machálková, která se k nám vrací, ale předtím ještě chceme znovu zkřísit hru Život je náhoda v obnošený vestě, která je o Jaroslavu Ješkovi a o Jiřím Šlitrovi vlastně.
0: Když jsme hovořili o tom, jaké je Karlínské divadlo, jaké je Davidské divadlo, o té divadelní architektuře o 20. 30. letech, já vím, že vás tahle ta léta zajímají, i pokud jde právě o hudbu, že vy jste nakonec i na Pražském jaru vystupoval se Swingem nebo s Hottentots, což je takový úkaz po tom, že nejste avantgarda.
1: No, skutečně, tak tahle ta hudba mě oslovila v těch letech pubertálních, po válce k nám přišla, že jo, na těch Glenn Millerů a Benny Goodmanů a tak. A ta zatím nebyla ve mně nějak překonaná dalšími směry. Jestliže dneska skládám sám nějaký písničky, tak všechny jsou ovlivněny jazzem a swingovou muzikou. Odpovídá tomu mýmu cítění a naštěstí i cítění mých posluchačů. Zajímavý je, já teďka skutečně dělám s orchestrem Hottentots nebo s orchestrem Hot and Sweet. To jsou takový dva bandy, který dělají tuhle starou muziku, ale je zajímavý, jak na těch koncertech je i mládež, byť jako v menšině samozřejmě. A najednou jsem zjistil, že určitá taková dosti početná menšina mladých lidí je tím chycená taky. Dokonce teď mě dojímá taková skupina mladých lidí, mají tak dokonalý přehled, udělali diskografii, sbírají ty desky a znají, tak jako já jsem kdysi sbíral ty swingové desky a věděl jsem, že ta má červenou etiketu se zlatým písmem a tahle má černou se stříbrným a je to Brunswick a Decca a Columbia, tak to oni ovládají zase o těch našich věcech, tak to mě strašně lichotí.
0: Tak jste klasik, no, co s tím naděláme, ale co mě zaujalo, když jste říkal, že jste chtěl být vždycky komikem.
1: Chtěl, samozřejmě odchovanec Voskovce a Wericha, vždycky jsem chtěl být ve dvou, proto taky nakonec jsem dospěl k tomu, že jsme se dali dohromady s Jiřím Šlitrem a po jeho odchodu tady byla Jitka Molavcová, s touto táhneme už 37 let. Jiří Šlitr to se mnou táhl v tom divadle 10 let, Jitka už 37.
0: Víte, ono mít ženskou partnerku, to je strašně těžká věc, ale...
1: A víte, že ne. Ne, my si ohromně rozumíme.
0: Co takový ten mužský humor, když se to tak jako může házet z jednoho na druhého, to s dámou nemůžete.
1: Ale jo, ona když dělá Melicharovou, já jsem si vymyslel tu dvojici Jonáš a Melicharová a tam se ten humor projevuje nejlíp a nejúčinněji. Ona hraje hospodyni závislou na tom kabaretierovi, který je takový floutek, který se furt jenom chlubí něčím a ona je jediný člověk, který mu to věří na světě. Jo? A na tomhle tom schématu jsme si založili tu dvojici a funguje to velice dobře.
0: To je pravda. Jitka Molavcová je jedna z mála žen, které se dá říct a nefůň.
1: Ano, ano. Já jsem tam jako Jonáš kolikrát na ní velice tvrdej a najednou lidi ji trošku litujou a ona to umí zahrát bejt litovanou, tak jako nikdo. Dokonce si vzpomínám režisér Macháček z Národního divadla Blahé paměti. Ten několikrát jsem ho zastihl na našem pořadu Jonáš, dejme tomu v úterý, kde jsme hráli s Melicharovou a já jsem mu potom položil otázku, říkal jsem, vy už jste tady po několikátý, co se vám to tak líbí a on, já vám něco řeknu, režíruji na Národním divadle a hodně už jsem toho režíroval, já jsem ještě nikdy neviděl tak dokonale zahrát milující ženu, jako je ta hospodyně ufuněná Melicharová, která na vás tak visí.
0: alespoň budeme tomu věřit. Tenhle ten čas je takový trošku pošmourný, všichni, jak by řekl básník, jsme hubení touhou po jaru.
1: No já se na to jaro už třesu, poněvadž já snesu třeba jakýkoliv vedro, to mě nevadí, když je 30 stupňů, tak se cítím jak ryba ve vodě, ale zimu přecházím opravdu se zaťatýma zubama, takže už to jaro potřebuju a stačí mě, když už je před jaří, tak najednou začnu pookřívat. V zimě to řeším tedy tak, že jsem, pokud to jde zalezlej, jako někdo chodí na hory, tak to ne. Já jsem byl na horách vlastně jednou, mě rodina vytáhla na hory a já jsem to strávil tak, že nesl jsem si kufr knih, zalez jsem do postele, teď jsem otevřel okno, abych měl ten horský vzduch, inhaloval a shodou okolností mě skoro celý den svítilo sluníčko do té postele a já jsem dýchal ten zdravý horský vzduch a četl jsem si ty knížky, bylo mě krásně, ale už jsem to víckrát nezopakoval.
0: Nemohu než obdivovat vaše fyzické duševní nasazení, pokud si dokážu spočítat, kolik to obnášelo tance, třeba jenom kroků a prostě to nasazení je úžasné. Takže nějaký takový recept na to, jak to všecko zdolat?
1: No tak já pro celý život mám jeden jednoduchý recept. Sice nekouřím, nepiju a nesportuju.
2: Když měsíc rozlije světlo své okraji a hvězdy řeknou, že čas

pramínek vlasů.

Eliškou Pilařovou jsme dnes byli hosty Jiřího Suchého. Režii pořadu měl Pavel Krejčí. Technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Václavíček.

krizovou pořadu z roku 2006 jsme si připomněli Jiřího Suchého, který právě dnes slaví životní jubileum 95. narozeniny. No, on sám říká, že moc neslaví, ale my slavíme, protože ho máme rádi.

0: Českém rozhlase v Hradci Králové jsme pro vás připravili další zprávy. Zpravodajskou službu má dnes Radek Půlkrábek. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer přeji.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hasiči mají nového ředitele, plánuje posílit sbor. V Novém Městě nad Metují vzniklo chráněné bydlení. Fotbalovou reprezentaci opustil zraněný záložník Adam Karabec. A počasí zítra má být oblačno, teploty kolem 22 stupňů. Na třech vlakových tratích v regionu začala výluka. Důvodem je přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové. Spoje na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí nahradili autobusy. Cestujícím pomáhají s orientací koordinátoři. Nejdelší omezení bude na trati do Jaroměře, a to až do 12. prosince. V Novém Městě nad Metují vzniklo chráněné bydlení pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Tři novostavby poskytnou domov 8 klientům.
3: Moderní areál v ulici Na Hradčanech tvoří 3 jednopodlažní objekty se zahradou a zázemím pro pracovníky sociální služby. Projekt je součástí dlouhodobé přeměny sociální péče, kdy velká ústavní zařízení nahrazuje komunitní bydlení rodinného typu. Na stavbu získal Královéhradecký kraj 30-milionovou dotaci z Národního plánu obnovy. Z Nového Města nad Metují Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Obyvatelé Černého dolu v Krkonoších se můžou hlásit ke svozu bioodpadu. Městys nabídne službu od příštího roku. Bioodpad budou měsíčně odvážet pracovníci přímo od jednotlivých domů. Nový generální ředitel hasičů Martin Legner plánuje posílit sbor. Do 5 let by mohlo jít o 700 až 900 víc tabulkových míst. V příštím roce má hasičský záchranný sbor slíbeno 100 pozic. Martin Legner chce posílit hlavně zásahovou činnost.
4: Kdy ta služba je pro ty občany a zvyšujeme s tím tu vnitřní bezpečnost státu. Takže my jsme rádi i za těch 100 tabulek, které máme tedy slíbené, ale každopádně nebráníme se každé další tabulce. Tam měli bychom asi, řekněme, ideální stav nastavený v rámci plošného pokrytí na celém území České republiky.
1: Turecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s víc než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala dnes o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Sport. Českou fotbalovou reprezentaci opustil Adam Karabec. Kapitán Sparty si proti Anglii poranil kotník a vynechá zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii. Počasí. Noc bude polojasná až oblačná, teploty kolem 10 stupňů. Zítra čekáme většinou oblačno, teploty na východě Čech 19 až 23 stupňů, na horách naměříme kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové. Pohybuje se tam těžká technika. V místě pokračuje stavba tunelů pro obchvat Náchoda. A v centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradova. Pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy. Tolik informace ze silnic.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Sofie. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na to, jak se pravopisně správně píší vymyšlená pohádková jména. Například had v trávě šust z pohádky Boudo Budko, kdo v tobě přebývá. Zajímá mě, jestli se to píše dohromady v trávě šust s velkým V a prostě dohromady, nebo zvlášť v trávě šust. Předem moc krát děkuji za odpověď. No, hodně zajímavý dotaz.
2: Krásný. Akorát musím začít tím, že zrovna tohle, jestli to psát zvlášť nebo dohromady, tak tím se pravopisná pravidla nezabývají, to neřeší.
1: Takže ten autor si může vybrat.
2: Přesně tak. Tam je dobré se zaměřit na to, že literární jména jsou často takzvaně mluvící. Tedy, že se opírají o obecný význam slov, ze kterých jsou utvářena a mají odrážet typické vlastnosti nositele. No a vyniknou, když z nich vznikne úplně nové slovo. Takže když třeba máme všechno věd nebo všudy byl, tak přesně podle tohohle vzoru to v trávě šust bude hezké, nápadné, nové jméno.
1: Tak to jsme odpověděli. Mně napadá ještě taková podotázka, jak je to s velkými malými písmeny právě u těch pohádkových postav. Třeba Brouk Pytlík, Ferda Mravenec, nebo Motýl Emanuel, Medvídek Pů, Liška Ryška, Kačer Donald. Tak jasně, to Emanuel, to je velké E, ale třeba to Motýl, nebo Ferda Mravenec.
2: Tak, tady záleží na pořadí. Tohle pravopisná pravidla řeší, protože velká písmena to je obrovská kapitola se spoustou výjimek. A třeba ten Ferda Mravenec, Ferda je jméno i obecně nejenom v té pohádce, takže mravenec se tady chápe jako příjmení, tudíž oboje se má psát s velkým písmenem.
1: Co ten Brouk Pytlík?
2: No, ten to má jinak, protože Brouk jako Brouk a jméno je až Pytlík. Takže často vidíme napsaného Brouka Pytlíka s velkým B, i když nejde o název knihy, ale o postavu. A mělo by být tedy malé B a velké až to P.
1: Stejně tak Medvídek Půl, Liška Ryška, malé velké.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je pepr X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionů SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer. Lači rad te šukar šuniven. Dnes si budeme povídat se zpěvákem Bertíkem, který nám představí svou novou písničku. Podíváme se také do Diakonie Náchodska, která pomáhá lidem ve složité životní situaci. Vítejte u Oroma Vakeren.

0: Dospívala Lucie Bikárová. Představíme vám zpěváka, který zpívá o dětství a hudba ho provází celý život. Za tu dobu spolupracoval s řadou dalších zpěváků a hudebníků. Dnes nám představí svou novou tvorbu. Bartoloměje Girgu si do studia pozval Dušan Vagaj.
1: Já bych chtěl přivítat Bartoloměje Girgu Bertíka.
2: Ahoj, všechny zdravím, vaše posluchače.
1: Já musím hned ze začátku podotknout, že se známe a že si budeme tykat. Bertíku, ty když jsi přijel do rozhlasu, přijel úplně jiný Bertík, než jsem ho znal.
2: Tak to bude asi tím, že jsem něco zhubl. Vlastně jsem prošel takým hubnutím, kdy vlastně přišla fáze mého života, kdy jsem se rozhodl, že jsem to asi přehnal a neukočíroval, jak se říká, to jídlo a ten můj životní styl. A vlastně věkem jsem pochopil, že to není ten směr a že by to mohlo brzo skončit, ten můj život, protože už jsem byl ve fázi, kdy jsem na pódium pociťoval, že se potím extrémně, že to nedávám, neustojím to, nevypadám úplně příliš hezky, nemohl jsem se oblíkat, jak jsem chtěl. Takže jsem vlastně udělal takovou stopku a řekl jsem si, že musím něco s tím provést. Takže jsem podstoupil určitý zákrok, který mi pomohl v tom, abych zhubl a vlastně ze 165-kilovýho chlapa je teďkon 104-kilový kluk.
1: Jsi nový člověk, de facto. Děkuji. Přišlo s tebou něco nového?
2: Všechno. Úplně se to změnilo o 360 stupňů, protože prakticky ten můj život dostal jiný směr a nový nádech. To znamená, přišla energie, kterou jsem využil k tomu, abych začal více věnovat rodině, začal pracovat na sobě. To znamená, že jsem vlastně těch 10 měsíců zhruba hubnul, nabíral energii a sílu. A když jsem pocítil, že je ta správná chvíle, tak jsem oslovil určitý kamarády, osobnosti vlastně hudební branže a říkám, hele, chci zpátky, jsem připravený, jsem jiný. A lidi si toho začali všímat a začali mě sami oslovovat a ptát se, kdy se vrátím, kdy něco natočím. Takže jsem začal pracovat, lehce podnikat a začali jsme všichni doma měnit jakoby ten režim, ten systém, který do té doby jsme nemohli dělat, protože táta byl zabržděný tím, že sotva chodil, byl pořád unavený a spal. A teď se to celý, jak jsem řekl, o 360 stupňů otočilo a začal jsem pracovat na hudbě, začal jsem pracovat na biznisu, začalo se dařit a není to jenom o mně. Chci říct, že to je o celé mé rodině, o mých dětech. A začali jsme si všichni plnit své sny.
1: Martíku, mně tohle vyprávění přijde jako předsevzetí, že prostě tenhle rok bude úplně jiný, než byly dosavadní roky.
2: Tak to bylo.
1: Co hudba?
2: Takže jsem začal první písničkou, kdy jsem oslovil Ríšu Adama alias Vajdise, protože jsem si říkal, vlastně dneska je velká konkurence, že jo? Řekneme si to, že prostě dneska těch muzikantů to je ranec. A vlastně každý se snaží nějaký level tam nastavit, že bych měl se posunout a zkusit nové věci, nové obzory. Takže neříkám, že starý Bertík zanikl, ale řekl jsem si, že to zkusím tak, jako to dělají ty ostatní, ale trošku jinak. Takže jsem oslovil Vajdise s tím, že jsem mu řekl, brášku, chci dělat romskou hudbu, ale nechci dělat to, co dělají všichni ostatní. Takže jsme vlastně si sedli spolu a teď jsme hledali ten styl, ten žánr, který by pro mě byl jakoby top a zároveň, že by to mohlo bavit i lidi. Tak říkám, hele, nebudu dělat žádný funky, pomalý písničky, lidi ode mě čekají, že tam Bertík zase zaspívá, že jo. OK, říkám, na to máme čas, já se chci vrátit s velkou parádou. Takže jsme udělali písničku o Romino Barvalo, kde vlastně produkce je Vajdise, a použil jsem kamaráda Averčave, který k tomu natočil videoklip. Oslovil jsem taneční soubory, s kterými jsem se stýkal na festivalech a znal jsem je. Použil jsem i náš bylinský vlastně taneční soubor a okolní soubory. S velkou parádou přijeli, takže jsem tam měl zhruba asi 25 holek. Oslovil jsem Ríšu Samka. Říkám, Richarde, chci tě v tom klipu mít a chci, abys to celý režíroval. Ríša s velkou parádou to přijel. A v tom klipu i zatancoval.
1: Co tě inspirovalo, že jsi řekl vlastně pojedu jiným směrem?
2: dneska ta hudba je jakoby trošku náročná v tom, že těch muzikantů, těch zpěváků, těch kapel interpretuje strašně moc. Ta hudba se dala trošku jiným směrem, než co jsem zažil já. Ty muzikanti rostou jinak, než jsem rostl já. Věděl jsem, že pokud to budu dělat po staru, tak nemám šanci. Nebudu se snažit dělat ze sebe někoho, kdo už tady je, ale budu to pořád já, ale ten level tam postavím. Takže jsem postavil ten, zkusil jsem tady jakoby využít ty muzikanty, o kterých jsem věděl, nebo toho Vajdise, kterýho strašně uznávám, který se umí přizpůsobit době a hlavně dokáže vycítit z tebe, jakou hudbu ti postavit.
1: Martíku, já ti budu držet palce, ať ta cesta, kterou jsi začal, trvá strašně dlouho.
2: Já vám moc krát děkuju, přeju vám co nejvíc hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti a máme krásné život.

0: Tak to byla nová píseň od Bertíka. Diakonie Náchodská pomáhá lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Nabízí například pravidelné sbírky, oblečení, volnočasové aktivity pro děti a odbornou pomoc. Její vyškolený tým je připraven pomoci. Pracovníci diakonie musí při své práci dodržovat mlčenlivost, zvlášť při práci s dětmi. Více řekla Karlu Sladkému ředitelka diakonie Lucie Pavlistová.
1: Samozřejmě musíte oddělovat sociální práci jako vaše zaměstnání, kde máte povinnost mlčenlivosti, máte různé povinnosti vůči tomu svému zaměstnání, vůči svým klientům a na druhou stranu žijete třeba uvnitř té komunity, která někdy nemusí rozumět tomu, proč některé informace nepředáváte, že nemůžete, kdy někdy musíte se držet toho, abyste právě tu mlčenlivost zachovávali. Někdy se může komunita zdát, jako že by měla být zvýhodňována tím pracovníkem nějakým způsobem. Takže stejně jako to může být výhoda, to porozumění a přijetí toho pracovníka do své rodiny více, tak naopak někdy může být nevýhodou. Takže bych řekla, že když si to tak jako dáme na misky vah, tak jsme na tom úplně všichni stejně.
2: Zmiňujete mlčenlivost, co si pod tím představit?
1: Představit si pod tím to, že vlastně kdokoliv nás osloví s pomocí, ať už dítě nebo rodina, tak my mu vlastně zaručujeme tu mlčenlivost 100%. To znamená, veškeré informace, které nám říká, jsou dobrovolné, chce nám je říct. My si samozřejmě vytahujeme ty informace, které my potřebujeme pro řešení jeho aktuální situace. A znamená to, že my v tu chvíli uzavíráme to, že se nebudeme bavit s kolegy, nebudeme se bavit vlastně navenek o tom jeho případu. A pokud by to bylo potřeba právě pro třeba posunutí jeho problému, tak ho o tom vždycky informujeme. To znamená, pokud potřebuji probrat s kolegyní, že se mi jeví, že potřebuji tady pomoci, protože kolegyně je zkušenější, rodině to oznamuji, že jestli můžu s kolegyní probrat ten případ, nebo s vedoucí, protože má více zkušeností a mohla by nám být nápomocná.
2: Obracejí se na vás i sami děti s žádostí třeba o pomoc?
1: To spíše na té preventivní službě toho klubu nízkoprahového, tam je určen přímo jenom pro děti. Tam zase ta mlčenlivost znamená, že chápeme, že ty děti jsou nezletilé a chápeme, že mají rodiče. Nicméně sociální pracovnice, které pracují s dětmi, v tu chvíli nemají sdělovat nic rodičům, co se děje na klubu, protože my tam chráníme to dítě. To znamená, to dítě zase má od nás vytvořen jakýsi ochranný obal důvěry, kdy se nám právě může svěřit. Stává se za tu historii, kdy se nám dítě svěřuje i s něčím, co v té rodině není úplně OK a mělo by se řešit nad rámec těch klubových činností. A v tom případě my to tomu dítěti oznamujeme, že to je věc, kterou budeme muset řešit dál, protože je to věc, která je velmi závažná. V tu chvíli to dítě ale od nás tu informaci dostává, že nechceme narušit jeho důvěru, ale je to něco, co už je za hranicí, kdyby mu mohlo ubližovat a řešíme pak nadále, ale to dítě se to od nás dozví. My se snažíme maximálně v rámci té mlčenlivosti, aby tým pracující s dětmi a tým pracující s rodinami společně se setkáváme na provozních porodách, ale nicméně nebavíme se o klientech veřejně, protože by to mohlo narušovat i pak obraz o rodině určitého dítěte, se kterým pracuji, anebo naopak. To znamená, že v případě, kdy je tady možná domluva s dítětem, jestli by chtělo, aby jsme zašli do rodiny a podobně, takže zase s tím dítětem o tom komunikujeme a snažíme se samozřejmě jít tou cestou nějak do té rodiny jít, ale ptáme se toho dítěte, abychom mu naopak neublížili. Samozřejmě pokud je to už na hranici, kdy my máme i přes mlčenlivost povinnost oznamovací povinnosti, už by to bylo na hranici, kdy už je tam opravdu se jedná ohrožené dítě podle paragrafu 6. V tom případě my bychom už se obraceli na OSPOD přímo.
0: A to je pro dnešek vše. Palikera v Hojšune na Zamence. A čen devlea. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda ustála hlasování o nedůvěře. Nový ředitel hasičů chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události. A zítřejší počasí na východě Česka slunečno, na západě Čech až zataženo. Maxima na východě republiky kolem 23, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkný večer. Opozici ve sněmovně se ani na druhý pokus nepodařilo svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání všichni přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, tedy požáry, tornáda nebo také větrné smrště. Připravené k akci by měly být zhruba v polovině v příštím roce. Týmů bude celkem 5, každý bude mít na starosti jinou část České republiky. Podle Legnera mají být na místě a schopné se zapojit do akce přibližně do 3 hodin od povolání.
2: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
0: Technici začali razit průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jedná se o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Téměř kilometrová štola se bude razit takzvanou rakouskou tunelovací metodou. Upřesní generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zhotoviteli dát co nejvíce informací, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde. Je prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
0: Středočeskou dálnici D3, která bude dlouhá téměř 60 kilometrů, chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět v roce 2028. Podle odhadů vyjde na více než 70 miliard korun.
1: Sport.
0: Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál závodit na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaily na žádném mezinárodním závodě a na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále. A právě tam krátce poté o konci kariéry přemýšlel.
4: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně, jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech postupně až zataženo, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den bude většinou polojasno, na východě republiky až jasno, pouze na západě Čech se bude převažovat velká oblačnost, na západě a severozápadě Čech slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni, v západní polovině Čech mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavní části Pražského okruhu směrem z dálnice D1 k letišti popojíždí kolona téměř od sjezdu z dálnice. V omezení před Jesenicí na kilometru 79 blokovalo jeden pruh porouchané vozidlo. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce si vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, Alex.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba. Takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holandu na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky si říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně tak. Moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek a tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme u ní byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, tak to byly mladé babičky.
1: Ano. Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak. No. Takže musíme si zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude už.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty, jako, ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak půjdu do těch zavřených bot. Teď jsem úplně zapomněl, jo, jestli na sebe dávám pozor. No a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale nemusím ještě si dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
1: Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle. Teď zase, jestli mě posloucháte můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec. Takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl jste?
1: Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte.
1: Vypněte si prosím vás přijímače.
0: Ale tak to nechceme.
1: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient. Jako no.
0: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takový můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou, jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když no, prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem. Hraju sám sebe. No je to samozřejmě trošku jako nuda. Bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl. Jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jsem, jsem to řekla, jsme už jeli vysílání, takže nic.
1: Jo,
0: nic
1: takže to nejde zpátky. Nebude. No, nějakého jako takového paznechta, prostě nějaký jako, nevím, možná zločince. Ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, jak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho...
1: Uvidíme,
0: co z toho bude. Nicméně vy se... jakoby nechystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té padesátce, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání. Prostě není to demokracie, divadlo vůbec. Jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí. Jako z těch složek. Možná jako nějaký kolega nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to. Okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, jestli obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce, i vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky a tím lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju. Teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju, ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a to je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce, opustit herectví nechci a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to si to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám. Tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano, teď. Jakože se vám to podařilo, teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já.
1: Ne, nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím kameru, že vlastně...
0: Byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé. Jako.
0: Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo, jako že mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMSka, já to vůbec nemám napsaný, nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi, což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní a vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: Tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě oslovila Nikol Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednou jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natknovaná je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí rozehrávat to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsané tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, taky jako myslím to téma, a tak to, že to byla taková výzva. No. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie, a takže jsme řekli, hele, to je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda a že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě, jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky, Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mně přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že ty jsme hráli v Týku Řimy.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako, protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, já kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravidelná Brooklynu, odpověděl jste. Děkuju. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: jak jsou ty děti z jistý základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají. Jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako, a nevycházejí z, jako, z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je. Což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plní entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace. Jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je, tak tady říkám, proč to nejde tak rychle. A vlastně, ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim to ne, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych právě jako, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující, jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
1: Omládnete s nimi? Omládnete s nimi?
0: Asi jo, asi jo, asi jo.
1: Vy nejsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti?
0: Jo, takhle.
1: Nemyslím vy, ale vaše dvě děti.
0: Jo, to je pravda.
1: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
0: Syn, ano,
1: Prokop Zach je zkrátka herec.
0: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1, to si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc, takže ty jsou naprosto kreativní, on ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem a dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku, nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
1: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
0: Tak mě to děsí. Neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to... Někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska. No. Tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup. Jo, jo. Takže končím, ahoj Agi.
1: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné, tak teď se natáčí další spin-off, to by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu.
0: Alchymista Archival to ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako... Ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ayry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky... Když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem se prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný, a že mě nějaký nevím, takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílek, kluci. A takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý v podstatě díl Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že se prostě, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou. Kdyby Proč náhodou? Se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, že koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu po takových pauzách a dělám jako, že si tam něco hledám, a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky, a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
0: Přibližuji se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty, tak zrychli
1: úvahu. Šup na to. Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to jako na mě vůbec, samozřejmě. Takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohrním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti
1: jo, a měl jako, premiéru? Jo, jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví a já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co, jak se to líbilo a já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čekáme, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpánkou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimopražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Ty, já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: České ministerstvo obrany ruší zakázku na obrněné vozy téměř za 25 miliard korun. U kampusu univerzity v Brně Bohunicích vyroste nový parkovací dům a zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech až zataženo, maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. České ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Vozidla téměř za 25 miliard korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy.
5: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů. Pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
6: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
5: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
7: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
5: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
8: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
5: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Vedení Brna hledá firmu, která postaví parkovací dům u kampusu univerzity a fakultní nemocnice v Bohunicích. Výstavbu za více než 370 milionů korun schválila rada města. Hotová má být do konce roku 2029. Město chce parkovací dům pro více než 650 vozidel postavit v místě současného venkovního parkoviště mezi Bítežskou a Akademickou ulicí, říká mluvčí magistrátu Klára Opálková.
9: Kapacita stání bude výrazně vyšší než na současném venkovním parkovišti, které parkovací dům nahradí. Součástí projektu bude mimo tu samotnou stavbu taky úprava okolních komunikací, sadové úpravy, parkovací systém nebo výtah.
4: Gymnázium a střední průmyslová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm má nové moderní učebny. Speciální třídy jsou vybavené technikou, která má učitelům pomoci při výuce různých předmětů. Nové učebny stály téměř 5 milionů korun. A jak potvrdila mluvčí kraje Nikola Birklenová, podobné učebny má už 8 dalších krajských škol.
10: Jedná se o flexibilní výukové prostory určené pro týmovou a inovativní výuku. Jsou vybavené digitálními technologiemi, které podporují projektovou výuku, týmovou spolupráci a využívání inovativních vzdělávacích metod.
0: Sport.
4: Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má zraněný kotník z domácího utkání proti Anglii. Přijde tak o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a na hřišti Anglie.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, na východě republiky i jasno, pouze na západě Čech bude převažovat velká oblačnost, na západě a severozápadě republiky slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra mezi 20 a 24 stupni, v západní polovině Čech kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic havarovala 3 osobní vozidla u Miroslavy. Nedaleko Kašence nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Projedete k Ivadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tonak. Rodinná továrna, která proslavila Nový Jičín jako kloboučnickou velmoc.
1: Říká vám něco značka Tonak?
2: Ano, to jsou české klobouky.
3: Klobouky na hlavu. Dámské, pánské.
4: Já skoro myslím, že to budou klobouky. Já si myslím, že můj děda jeden nosil. On mi to vždycky říkal, když jsem byl malý, že až vyrostu, tak mi taky pořídí jeden, ale ono se to už nějak dneska nenosí.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
5: Já si myslím, že je to velice kvalitní značka a hlavně už má velkou historii.
1: A máte něco doma od této značky?
5: Já osobně ne, ale několik klobouků pánských od nich mě zaujalo.
2: Bohužel ne, ale mám to na svém wishlistu.
6: Mám klobouky, mám nějakých slamáčků, ale nic o značky Tonak, to bohužel.
7: Já rozhodně ne, já klobouky teda nenosím, ale možná babička by něco ve skříni našla.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
0: Nosit klobouk, vynechme ty plážové, je dnes spíš výstřednost než standard. Přesto není zas tak daleko doba, kdy chránit hlavu kloboukem bylo stejně obvyklé jako obouvat si boty. Klobouky jsou doloženy již na vyobrazeních ze starověké Mezopotámie a ještě koncem 19. století se na veřejnosti nesměl bez klobouku objevit nikdo, komu alespoň trochu záleželo na společenském renomé. V té době patřila habsburská monarchie ke kloboučnickým velmocem a kloboučnická metropole ležela na území dnešního Česka. Ve městě tehdy známém jako Neutitschein, česky Nový Jičín. Už od středověku byl Nový Jičín rájem soukeníků a kloboučníků. Samostatný cech tamních kloboučnických mistrů byl založen roku 1630. V té době se mezi místními řemeslníky objevil i jistý Gottfried Hickel, který na moravskoslezské pomezí přišel z bavorského Würzburku. Usadil se nedaleko Nového Jičína ve Fulneku a oženil se s dcerou soukenického mistra Hilšra. Jejich syn, Paul Heinrich, dosáhl významného společenského postavení. Stal se hejtmanem na hradě Fulneku. Druhý syn, Johann Gottfried, se stal po svém otci kloboučníkem. A tady začíná historie rodu Hicklů, zakladatelů firmy Hutfabrik je Hicklzone. Kdo byl onen je Hickel, jehož synům továrna patřila? Jeho celé jméno zní Johann Albert Hickel, rok narození 1814. Tento pán měl kloboučnictví v krvi. V cechu kloboučníků byl jeho děd, otec i strýc. Ten v roce 1799 založil v Novém Jičíně manufakturu na výrobu těchto fešáckých pokrývek hlavy. Johann Albert spojil tátovu i strejdovu dílnu dohromady a vytvořil firmu, první toho druhu v rakousko-uherské monarchii, která brzy začala slavit úspěchy doma i v cizině. Hotové zboží se nejprve vyrábělo ručně a prodávalo na místních trzích. Johann Albert Hickel ale dobře věděl, že jestli se chce udržet na kloboučnické špici, musí jít s dobou a výrobu zrychlovat a modernizovat. Své tři syny, Augusta, Johanna a Karla, postupně vyslal na zkušenou do Evropy, odkud si mladí mužové přinesli, jak bychom dnes řekli, know-how. Tak třeba tátovi poradili, aby přešel z ruční práce na strojovou výrobu. Poslechl a udělal dobře. Jako první v habsburské monarchii uplatnil v procesu výroby parní stroj. Teď výroba rostla ještě rychleji a malá továrna na ulici Dolní Brána už přestala stíhat. Proto Johann Albert zakoupil roku 1867 pozemky v jižní části města, kde se původně nacházely starobylé rybníky a sádky, a během několika měsíců zde postavil novou továrnu, jejíž půdorys se v podstatě zachoval dodnes. Nakonec svým synům předal celé vedení firmy. Ta od té doby nesla název Kloboučnická fabrika synů Johanna Hickla. Měla na 300 zaměstnanců. Sám Johann Albert zůstal ve firmě coby odborný poradce. Dočkal se i ocenění z nejvyšších státních míst. Císař František Josef I. ho vyznamenal Zlatým křížem. Zemřel na následky těžké nemoci 14. ledna 1880. Továrna bratrů Augusta, Johana a Karla Hicklových produkovala velmi kvalitní výrobky, které si snadno získaly odbytiště nejen na evropských, ale i na zámořských trzích. Hicklové prokazovali výborné podnikatelské i diplomatické schopnosti. Sledovali politické dění nejen ve svém okolí, ale i za hranicemi kontinentu. Úspěchy se dostavily v podobě uznání na světových výstavách ve Vídni, ve Filadelfii, kde získali nejvyšší ocenění, a v Paříži, odkud se vrátili s velkou zlatou medailí. O několik let později získali v tomtéž městě cenu Grand Prix za velurový klobouk, v celém světě později známý jako Austrian Velour. Bratři Hicklové zaváděli stále nové postupy, modernizovali výrobu a zřídili v závodě řadu pomocných provozů, proto si mohli sami vyrábět téměř vše, kromě podšívek, stuh a potních pásků. Firma se také starala o blaho svých zaměstnanců. Pro stovku rodin svých dělníků postavila kolonii rodinných domků a také obytné domy pro úředníky a dílovedoucí. Věnovala nemalé částky nadačnímu fondu chudobince, zřídila závodní nemocenskou pokladnu a založila dodatečně dotovanou starobní vdovskou a sirotčí dělnickou zaopatřovací pokladnu, která vyplácela dělníkům podporu ve stáří a zaopatřovala vdovy a sirotky.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
9: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přicházíme do míst, kde vzniká krása, kde vzniká elegance. Přicházíme do míst, kde se vyrábí velmi užitečná věc, která z obyčejné ženy udělá dámu. I když mám dojem, že v současné době ty klobouky tak úplně v oblibě nejsou, nebo se pletu?
2: Pletete se, klobouk v oblibě je, dostáváme se teď hodně na tuzemský trh, převážně jsme v minulosti vyváželi, momentálně vyvážíme do 50 zemí světa a klobouk se znovu stává i v českých zemích modním prvkem. Každé ženě i každému pánovi klobouk sluší, jen si musí prostě najít vhodný tvar, vhodnou velikost k tvaru obličeje, k tvaru postavy a pokud bude se cítit v klobouku dobře, tak mu bude slušet.
3: Za výrobní manažerkou Tonaku Danou Klečkovou se vydala Světlana Lavičková.
2: Teď už se klobouky dostávají i do mladších sfér, nosí je teenageři. Klobouk opravdu teď bývá artiklem, který si i mnozí dopřávají na Vánoce, Velikonoce, různé svátky, letní kolekce, zimní kolekce. Ten nárůst těch mladých lidí tam je.
4: Pojďme se teď blíže zastavit nad osudy jednotlivých bratří. August se oženil s Angelou, dcerou tehdejšího statkáře Ferdinanda Hoše. Žili ve šťastném manželství a měli 4 děti, Stefanii, Huga, Augustina a Frice. August se zajímal aktivně o rozvoj města Nového Jičína, přes 30 let byl členem obecního výboru, podporoval výstavbu Novojičínské dráhy a angažoval se také v realizaci plánů spojených se všeobecně prospěšným podnikáním. Za jeho života tak došlo ve městě k výstavbě vodovodu, městských jatek a mnoha dalších užitečných zařízení. Výjimečnost a velikost tohoto podnikatele dokazuje i to, že mu císař František Josef I. udělil osobní audienci a propůjčil mu řád železné koruny. A koníčky? Pohyb na čerstvém vzduchu, horská turistika, cestování. Nejraději jezdil do Alp, do přímořských oblastí a navštívil také Severní Ameriku a Egypt. Zajímal se o dějiny umění a etnografii, byl vášnivý lovec, měl sbírku vlastnoručně zastřelených ptáků, sbíral přírodovědné, umělecké a etnografické předměty. Johann, druhý syn, se oženil s Fanny Šustalovou, dcerou Ignáce Šustaly, zakladatele a majitele továrny v Kopřivnici, z níž časem vyrostla slavná Tatra. Narodilo se jim 8 dětí, 4 dcery a 4 synové, Otto, Hans, Alfred a Karl. Nesli dál rodové tradice a dva nejstarší následovali ve výběru povolání svého otce. Johann Hickel byl velkým milovníkem přírody a stejně jako August také náruživým lovcem. Karl Hickel, nejmladší z bratrů, byl díky svým častým cestám v zahraničí nejznámější. V době rozvoje továrny se veřejně neangažoval a věnoval se především obchodní činnosti. Současníci ho popisovali jako skromného a váženého muže, který dobročinnou práci dělal skrytě, nikoli na očích veřejnosti. Byl členem hasičského záchranného sboru, pravděpodobně díky němu byla v blízkosti továrny zřízena hasičská zbrojnice a přímo v továrně samostatná hasičská jednotka. Miloval umění, především to výtvarné, proto podporoval mladé talenty. Nezaložil vlastní rodinu a žil u svých bratrů. V závěti odkázal na svou dobu velmi štědrou částku přes 200 tisíc korun na humanitární účely.
1: Když se rozhlédnu tady na začátku dílny, tady jsou klobouky jeden jako druhý. Všechny černé, s širokým okrajem, vysokým dýnkem, prostě jeden jako druhý.
2: Nacházíme se v polovině výroby. Tady už vidíme vytvarované, obarvené polotovary v základních tvarech, z kterých se potom dále lisují jak kdyby finální tvary klobouku. Výrobní proces máme dlouhý na klobouk, jdeme tomu až 8 týdnů, 8 pracovních týdnů, kdy klobouk prochází 150 operacemi a 80 z nich, těch operací, je vlastně výlučně rukodělných.
1: No tak dobře, jak to začíná?
2: Nakupujeme králičí zaječí košky z Tuzemska od našich chovatelů. Vykupujeme pouze sběrové košky, nevykupujeme jateční. To znamená, od drobných chovatelů z té košky zpracujeme ten vlas. Kůži z košky zpracujeme na biohnojivo, to znamená, že jsme bezodpadový podnik. Na výrobu klobouku potřebujeme králičí zaječí vlas, který potom ořežeme z té košky, dostaneme z toho srst, kterou potom foukáme na kloboukovou hmotu. Potřebujeme ty chloupky ojednotit, zbavit nečistot, zbytky příměsi, jakože rostlin, trusu. Potom tu kloboukovou hmotu uštvarujeme do prvotního prvotvaru, do takzvaného polotovaru, kde klobouková hmota je nakladána na plastící zvony, vhazována do kabiny. Ty jednotlivé chloupky jsou přilepovány na perforované zvony, dojde skropení horkou vodou a potom různými způsoby suchého jak mokrého plstění dochází k zaklesnutí těch chloupků do sebe, vyrábí se ten prvotní polotovar.
1: Ty všechny polotovary, které tady vidím, dobře, ve dvou provedeních, široký a bez okraje, to všechno je v černé barvě.
2: Tady máme židovský sortiment pro naši židovskou klientelu a tím jsou převážně pouze černé klobouky, ale když půjdeme dál do výroby, pak už uvidíte ty barvy. Třeba polotovary pro fézy, polotovary více dobarevné, teďkom hodně je modní i v Nigerii nebo v arabských státech, že se jde teďkom do barev a čím dál půjdeme prostě do finální výroby, na finální klobouky, tak tu pestrost odstínu uvidíme. V této době je hodně módní pastelové odstíny, jemné pastelové odstíny, je tam hodně béžové barvy, tyrkysová barva, modrá barva se vrací zpátky, samozřejmě červená ta je letitá, ta prostě jde, ale jako klasika černá vždycky zůstane. Černá je černá, černý klobouk je prostě klasický klobouk, slušivý, sluší prostě každému a černý klobouk si opravdu můžete vzít ke všemu.
1: Tady už je dílna.
2: Nacházíme se na úpravnách, kde dodáváme polotovaru povrch, povrchovou úpravu. Každý polotovar je opatřený různými typy povrchových úprav. Máme 4 základní druhy povrchových úprav. Hladká, kterou oškrábeme brusným papírem. Potom máme velurovou povrchovou úpravu, na které používáme vytáhnutí vlásku pomocí kovových šajb. Kovové šajby nebo pomocí žraločí kůže, opravdu žraločina, normálně vylovený žralok z moře. Pomocí žraločiny vytáhneme vlásek, pak ho přistřihneme na určitou výšku. Další povrchovou úpravu máme zámišovou, to je zase pomocí brusných papírů, pomocí přitlaku a drnkání. A čtvrtou takovou základní povrchovou úpravu máme speciální velur, kde vytáhneme z plsti vlásek, načišeme ho, načechráme ho, naleštíme ho. Vypadá takový heboučky, jemňoučky, omakově, příjemný. Polotovary se dále opalují nad otevřeným plamenem, okartáčují se kartáčem a naleští se pomocí vazelíny s přidáním včelího vosku.
4: Hyklové vtiskly tvář celému městu Nový Jičín. V roce 1880 bratři August a Johann začínají sestavbou dvou vil ve Venkovské ulici podle plánů vídeňského architekta Otto Thienemanna. Tyto novorenesanční jednopatrové vily stojí nedaleko od sebe zrcadlově obrácené a v době vzniku se kolem nich nacházel rozsáhlý park, který je dodnes vynikajícím dílem zahradní architektury. Pozoruhodné jsou i vily zástupců další generace rodiny Hyklů.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Další průmyslový rozvoj kloboučnické továrny pozastavila až první světová válka. Během níž také umírají všichni tři bratři. August, Johann a Karl. A vedení firmy se ujímají jejich potomci. Koncem 30. let minulého století podnik zaměstnával 3000 lidí. Když měla být pořízena jejich společná fotografie, skoro se nevešly na největší prostranství továrny. Klobouky vyráběla tisícovka strojů poháněných 4 parními kotly, které spotřebovaly 3 vagony uhlí denně. Výroba klobouků v tehdejší kloboučnické továrně to nebyla lehká práce. Každý den přicházelo do továrny ke zpracování na 16 tisíc kusů kůží. Ty putovaly přes vlasostřižnu, valchu, barvírnu, úpravnu, zdobírnu až do balírny a továrnu opouštěly jako hotové plstěné klobouky. Co se týče kapitálových možností největších československých průmyslových podniků v té době, držela se firma Hickl na jednom z předních míst, hned za Baťovým obuvnickým koncernem. Těsně před vypuknutím druhé světové války bylo sotva 20-tisícové městečko považováno za neoficiální metropoli světového kloboučnictví. Úspěšné zavádění vědy a techniky do procesů výroby vedlo rodinné příslušníky k zájmu o další vědní obory, které už neměly s kloboučnictvím mnoho společného. Hicklové tyto výlety do jiných sfér rádi financovali, protože zvyšovali prestiž kloboučnických Rothschildů.
2: Ta výroba pánských i dámských klobouků je relativně stále stejná.
3: Polotovary, co se týče výroby, jsou stejné, liší se to akorát druhém tvarování, kdy většinu dámských klobouků tvarujeme ručně na dřevoformách, pánské tvary klobouků tvarujeme na vyhřatých hliníkových šálcích.
2: My jsme teď procházeli dílnou, kde probíhá ta povrchová úprava. Já mám pocit, že ty stroje pamatují, no, císaře pána ne, ale tatíčka Masaryka možná.
3: Je pravda, že strojový park ve firmě máme letitý. Datujeme tady i stroje za vzniklu naší továrny 1799 za Hickla. Konstrukce jako takové tady ještě jsou, samozřejmě tyto stroje modernizujeme, ale opravdu strojový park je letitý. Pro kloboučnictví jako takové musíte mít vztah. Kloboučníkem, neříkám, že se musíte narodit, ale kloboučníka jako takového si musíte vychovat. Proto vlastně my si i své zaměstnance vychováváme tady. Kloboučnictví se nenaučíte během dne, během týdne. Kloboučníkem se učíte být celý život.
2: Mezi tím, co jsme povídali, tohle to už jsou jakoby hotové fezy.
3: Tady toto už máme vytvarované fezy, tady ještě dostřiháváme vlásek. Všechny fezy nám jdou v povrchové úpravě velurové, to znamená vytažený vlásek, přistřížený na 1 mm výšky.
2: Ale jsou heboučké, jako kdyby byly sametové.
3: Jsou omakově takové příjemné, měkké. Tyto fezy se budou ještě vyšívat a potom finálně dozdobovat.
2: Tohle jsou pánské klobouky, ne?
3: Klobouk pánského tvaru. Už jsou teda vytvarované, ale potřebujeme ještě ten vlásek trošku povytáhnout, to znamená, ještě půjde zpátky na drnkač, bude to povrchová úprava zamišovat.
2: Na co půjde?
3: Drnkač pomocí přítlaku brusného papíru se jak kdyby na klobouku udělá povrchová úprava, která má charakter jak kdyby pravé kůže.
2: Ale mně už to přijde krásně upravené, heboučké, bez jediné chyby.
3: Ne, takže půjde zpátky na drnkač.

Během druhé světové války byla výroba klobouků omezena. Vyráběly se součástky výstroje a výzbroje pro Wehrmacht, tropické přilby určené pro vojsko v Africe, plstěné ponožky, kukly na hlavu do větru, rukavice a plstěné filtry pro nákladní auta v poušti. Od roku 1943 byla zavedena výroba kovových součástek pro válečné zbraně, především k montáži zapalovačů do granátů. Druhou světovou válku firma nepřežila. S blížícím se koncem převezli Hicklové svůj soukromý majetek z Nového Jičína na západ. Všichni členové rodiny, až na Otto Hickla, který odcestoval později, odjeli v březnu 1945 do Rakouska. Někteří se pokusili tam pokračovat v podnikatelské činnosti, ale většina se rozptýlila po celém světě. Pokud by zůstali doma, zcela jistě by neprošli národnostní očistou. Nepochybně by jim nepomohla ani skutečnost, že Hugo Hickl mladší, nadějný raketový odborník 30. let, odmítl osobní nabídku Adolfa Hitlera podílet se na vývoji jeho zázračných zbraní. Majetek rodiny byl znárodněn na základě Benešových dekretů. Znárodněná firma dostává název Továrna na klobouky národní podnik se sídlem v Novém Jičíně a později je přejmenována na Tonak. Za finanční pomoci člena čtvrté generace rodiny, Fritze Hickla, založili bývalí odsunutí zaměstnanci firmy malou továrnu na klobouky v Bádensku-Württembersku. Provoz této kloboučnické továrny byl ukončen v 70. letech 20. století.

0: Jeda praběda stále méně. Letošní sběr bude činit jen třetinu největšího sběru za okupace. Svobodné slovo 23. listopadu 1947.
1: Nový Jičín přesto zůstal městem klobouků. Na přelomu 40. a 50. let se mu podařilo výrobu obnovit a následnická česká firma Tonak dnes dodává klobouky do více než 50 zemí světa. Na počátku nového tisíciletí zahraniční investoři převedli do Tonaku i výrobu továrny Fesco Strakonice, proslavené produkcí fezů a pletených baretů a čepic. Novojičínská firma dnes vyrábí kromě plstěných a vlněných klobouků také barety pro armády i fezy pro zákazníky z muslimských zemí. Spoustu zajímavého se o ní můžete dozvědět v místním muzeu.
2: Tady to voní, jako když doma žehlím koš plný prádla.
3: Tady je ruční tvarování, kdy polotovary potřebujeme si napařit nad parou, aby změkly, a potom je tvarujeme na dřevoformy. Je to zase ruční práce, která nejde nahradit strojově. Zrovna tady vidíme tvarování letušky pro aerolinky Emirates. Pracovnice natáhne polotovar na dřevoformu, dá ho do úvazku, vyžehlí zátlaky formy, dá usušit do pece, jdeme tomu na 20 minut, a jakmile propařený polotovar se v té peci na té dřevoformě zasuší, tak se vlastně zafixuje tvar toho klobouku.
2: Když přecházíme do další dílny, říkala jste, že vyrábíte z té králičí srsti. Kolik králičích kožek padne na jeden klobouk?
3: Na výrobu jednoho klobouku potřebujeme 7, 10 i 12 králičích nebo zaječích kožek.
2: Tak a tady už s rukou vašich pracovníků vycházejí, no neříkejte mi, že to jsou zase polotovary.
3: Tohle už je klobouk, kdy klobouk má vytvarovaný tvar hlavy. Tady jsme na pískových lisech, dodáváme klobouku tvar okraje. Máme tady formy na tvary okraje, klobouk se nasadí na dřevoformu, přeloží se mokrou plachetkou a na ten klobouk se přiloží vák s hrubozrným nahřátým pískem. Dojde tady k páře, kdy se zafixuje, vytvaruje tvar toho okraje klobouku, a jakmile se ten klobouk zasuší, tak se zafixuje tvar toho okraje.
2: Tady už odpočívají na dřevěných stojanech hotové klobouky.
3: Ještě nejsou hotové, zrovna se nacházíme na zdobení okrajů. Buď je klobouk bez zdobení a je jenom ořezaný dorovna, nebo je opatřený lemovkou, to znamená našití stuhy na okraj, nebo je opatřený záložkou, kdy buď se přehne konec okraje klobouku dolů nebo nahoru, samozřejmě se prošije, anebo klobouky opatřujeme i zdobným prošitím, jenom prošitím třeba barevnými nítěmi okraje klobouku. Používáme na klobouky pasentní anebo nepasentní zdobení. Když je zdobení pasentní, tak je zdobení stejného odstínu, jako je klobouk. A když je zdobení nepasentní, tak je odlišné od barvy nebo odstínu klobouku. Tady jsou vyšité fézy různými druhy ručních výšivek.
2: Ty drobné výšivky po celém fezu, to dělali pracovnice ručně?
3: Ano, pracovníci to vyšívají ručně, mají normu 8 až 12 kusů na den. Oni tento fez vyšijí za půl až 3/4 hodiny.
2: V krabicích různé pásky, proužky, kůže nebo látky?
3: Tady to jsou vlastně potní pásky. Máme barexové potní pásky, nebo máme kožené strečové potní pásky z gumy.
2: A klobouk bez potního pásku nemůže být?
3: Klobouk musí být opatřený potním páskem. Je to z důvodu toho, aby pot nebo čelo nepřišlo do styku s tou samotnou plstí, protože plst klobouku je samozřejmě obarvená a mohlo by se stát, že by prostě se zabarvilo to čelo. A je to i z hygienického důvodu, prostě potní pásek na klobouku musí být. Když máme opatřený klobouk potní páskem, tak naproti přes uličku je lepení počívky do klobouku, které si samozřejmě vyrábíme tady sami. A jakmile opatříme vnitřním zdobením klobouk, tak potom na něho bodujeme vnější zdobení. Na vnější zdobení používáme různé šíře stuh, nebo tresy, nebo...
2: Tresy?
3: Zatočená bavlněná taková stuha, když to takhle řeknu. Kožené řemínky nebo různé ozdoby, dejme tomu i vysekávanou plst, jo.
2: Já z vás mám pocit, že vy jste zarytá zastánkyně klobouků. Kolik jich doma máte?
3: Já miluju klobouky, jsem tady už 20 let v Tonaku a prostě je to moje srdcovka. Klobouků mám doma přes 150. Opravdu klobouky nosím, nenosím je denně, nosím je při zvláštních příležitostech nebo když jdu reprezentovat, ale každý den, když procházím výrobou, tak si klobouk na hlavu nasadím.
1: A na závěr jedna

babská rada. Jak pečovati o klobouky? Klobouky plstěné čistíme flanelovým klůckem namočeným do směsi vlažné vody a čpavku. Klobouky spocené a mastné promneme v horkých otrubách či v horkém písku. A jsou zase jako nové.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola extraligy porazili doma České Budějovice a zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech i zataženo. Maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Pěkný večer. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO dnes večer ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 poslanců ze stran koalice.
2: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
4: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
2: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Ostravští policisté ani po 8 měsících neuzavřeli kauzu bývalého soudce Petra Budína. Dosud nezahájili trestní stíhání. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková. Desítky úřednic krajského soudu na začátku letošního roku upozornili na údajné sexuální obtěžování a nevhodné chování někdejšího insolvenčního soudce.
5: Podle našich informací policisté stále případ prověřují a vyslýchají svědky. Petr Budín počátkem roku na funkci soudce rezignoval. Seznam Zprávám řekl, že nařčení odmítá a případ označil za zmanipulovaný. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Techniku za více než 3 miliony korun dostala od soukromých firem Správa Národního parku České Švýcarsko. Nové vybavení má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal více než 1 milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu. Upřesnil ředitel parku Petr Kříž.
6: Máme zatím dvě. Ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě. V ideálním stavu bychom jich měli 5. Aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu.
1: Sport.
0: Hokejisté Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola domácí extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2. Pražané přitom doma uspěli až na 3. pokus v nové sezóně. Sparta se v tabulce posouvá na 4. místo, České Budějovice jsou 5. Zbylých 6 utkání 7. kola je na programu zítra. Český cyklista Matias Vacek nebude startovat na blížícím se mistrovství Evropy ve slovinské Lublani. Český reprezentant si totiž při nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos. Lékaři mu teď doporučili se závoděním několik týdnů počkat.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, na západě Čech postupně i zataženo. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den většinou by mělo být polojasno, na východě republiky i jasno. Naopak v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě republiky slabé přehánky a k večeru ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni. V západní polovině Čech to bude mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 je krátká kolona u Brna ve směru z Prahy. Začíná před sjezdem na Mikulov na kilometru 193, rozjíždí se za zúžením na kilometru 195. Zdržení je 10 minut. Šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže, A do takové krásné společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

sto let se ani jednou nezachmuří. Přestože kolem padnul květ,

Chesterton.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným diskjokejem. To byly ty slavné Gramotingle Tangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingle Tangly Live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svá Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněm, ano, není tady. On bude asi na záchytce. Totiž když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchý ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: chlapče, nazdar chlapče.
1: Ježišmarja.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku, jako obvykle, všecko nejlepší. Hlavně zdraví, jo, hlavně zdraví. Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
1: bude,
0: to takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova,
0: prach, to...
1: ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda připomíná.
0: Tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No co pak? Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Nejsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak... Prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Jak pak to bylo,
0: koho,
1: no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, ne, slona.
0: No slona, no to ano, to byl totiž, to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh, no a pod tím břichem podletěl... To nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo,
1: ano,
0: k tomu
1: ano.
0: Slonovi bych ještě chtěl dodat. Chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi
1: zvířata.
0: Je to písnička pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. V zoologické zahradě, zahradě, zahradě, nehlaďte lva

0: protože jsou chlupatá a mají hebkou srst, například ježek. Tady nejsme jenom dva jiříci,
1: ještě
0: to
1: jeden.
0: Nás je. Co kdyby jsme ho pozvali sem, sedí tamhle za tím sklem, vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér. Přines.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale jo, ono se to dá rozdělit. Snad...
0: Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on nač. Rád chroustá.
2: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No, no tak děkujeme moc krát.
0: Děkujeme moc krát a...
2: Prosím moc krát a... Co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikovaný, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte? Bylo...
0: Cože? Známe.
2: A dáte? Hmm. To je zase vy mě.
0: Ale když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No,
0: může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo?

0: Poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, že to je tak písnička. My už tady jsme žádný neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě
0: no,
1: jeden?
0: No já bych si dal teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To byla nejkrásnější píseň divadla Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřih pramínek vlasů potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.

0: dej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ty budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na Poltým v Pražském divadle Semafor.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějak kolem roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a, no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo? Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje, miláčku, francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano. Já jsem obdivoval jeho první kreslený filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce, a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No, měl jsem ho hrozně rád a já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
1: To bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předved, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
0: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady Semaforu?
1: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte. No, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
0: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do Semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
1: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. Já bych poprosil o volňásek a tak, tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne, poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte v frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky a pak jsme se spřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu, ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějna, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
0: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo i Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
1: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, až to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
0: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
1: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem set a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
0: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
1: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, který si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhl, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
0: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo, nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
1: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oprzlý a to nemám rád.

seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává být. Sedí a hledí na měsíček. Neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

zatknout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: blbý psiček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Dnešní Divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřin.

0: Řená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreským obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozejvala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian, ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figurka, černej baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tam na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. Že? A já když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
1: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
2: No takhle, já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmem studiu Barnaby ho platilo, dokonce ho mám zdarma. Jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatýkač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerový zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já jsem hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej, to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádu ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali kamerovky, mu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábos, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný, to máš teprve. No a tam jsem právě musel teda řídit takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. A takže tam jsem právě, abych to, tak jsem získal ten řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem žil babičce do jižních Čech a druhý babičce taky do jižních Čech.
1: A babička měla auto, ne?
2: Ne, ne, tam měla astma, ale
1: taky takže, dobrý.
2: No, takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, třeba ve Zicích se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a kde jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky se dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty parní mašiny, že jo? A jménu vlak se rozjíždí, otec nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte, táta je na pivu a má všechny peníze, zastav. Oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběh z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za 2 minuty, je to jen dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo? No bylo to nádherný.
0: No prostě no. Jemný lidi, no.
2: No jemný lidi, no.
1: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotný nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod?
2: No, já vím, doprovod to dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella forma del sogno a quintalo tre d'interno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la costora velence qual dono di che il fato fiora la vita fosse questo mi torna gradita forse un'altra doman lo sarà yeah, forse un'altra doman lo sarà yeah. Grazie.
1: Pojďte zase na chvilku o cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
2: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval hrozně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice prestižní gymnázium v Praze ve

0: Prešovicích při Potoční ulici. No já měl takovou třídní a my jsme si od první chvilky nerozuměli. Já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu, a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila.
1: Kam?
0: Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu, a ona,
1: a máš tam protekci?
0: Já říkám, ne.
1: To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Yeah.
0: Teď přišlo pondělí.
1: První kolo si udělal? Já
0: říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal.
1: No, ale druhé neuděláš, to je konec. Yeah.
0: Pak bylo druhý kolo.
1: Druhý si udělal? Já
0: říkám, no, udělal.
1: No, ale třetí neuděláš.
0: Pak bylo třetí. Udělal si třetí kolo?
1: No, udělal.
0: Ale maturitu to neuděláš. No a to měl skoro pravdu, baba. To vám co vám budu říct. No to vám to bylo hrozný. A já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda. A pak se se všema loučila, asi do dneška to pamatuju. Vždycky, Vlaďko, všecko nejlepší do života. Marcelo, to by taky. A mě řekla, nazdar, neřáde. No, to by fakt řekla, to si pamatuju. A potom mě po letech potkala v tramvaji, to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduju, vy jste tak šikovný chlapec, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak se mi ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem mi to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
2: Když takhle hodně cestuje, existují nějaký veselé historky?
0: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele. A já byl poprvé na rybách. Jsme vyjeli ráno s rybářem a na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu, musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta, asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to hrozně prýma, všecko vyzdali jsme v soukromí, takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to skvělý, krásný pobyt. A jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam. Opravdu to bylo skvělý. No a domluvil zkusku s těma rybářima a ráno jsme vše vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď, taková lodička, taková loď, to bylo. No představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já to nikdo nechápe, já to teď Olda Kajzer říkal, to se není možný, Olda Kajzer, on tam taky, tam nasilný jenom, já říkám, hele ryba, ty jsi to vytáhl a najednou za chvilku, hele zase ryba, no to se není možný, a opravdu, jak chytil si 10 ryb.
2: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který blije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
0: Ještě?
2: No jo.
0: Byl to méně známý Ital, byl to italský skladatel, je to vlastně současný Verdi, ale ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo jak se ho překládá.

0: Teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází,

Když třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí. Když další strunu vezme jazz,

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza náchleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
0: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No, no, no, a já jsem vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmál, kamž do daleka hledě smeze.
1: Ano, ano, to báseň o koze a já jsem to děsně prožíval.
2: Ještě ji umíte?
0: Myslím, že ne. Kluk rychtářů se zhrnumal, kam do daleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhoce mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále.
1: Vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v Kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vám schápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v Klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní, a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo, to jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
3: Kránu, když hvězdy blednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo hvězd

kočky v negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodinné hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právě patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

agonie. Byl tady a už tu není.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu. Ono naschledanou, které jste možná zaslechli před 23. hodinou, to bylo rozloučení s hodinkou s Jiřím Suchým. Já vám naopak říkám, vítejte při poslechu noční linky, ve které vás čeká téma, které jsem slíbil před nějakými 3 týdny. A hned na začátku našeho povídání ve 2 hodinách noční linky si beru k ruce toho pravidelného otloukánka, tedy umělou inteligenci. Víte, co o češtině umělá inteligence také tvrdí? Čeština je úžasný, ale naprosto šílený jazyk. Je to v podstatě tajná šifra, převlečená za řeč, kterou jsme vymysleli, abychom zmátli cizince a občas i sami sebe. Potud AI. Pravda, čeština je mateřským jazykem 10 milionů lidí, což není příliš velká část světových 8 miliard. Ale na druhou stranu čeština dala světu několik důležitých slov, jako robot, tolar, možná, že bych měl říct spíš dolar, anebo pistole. Už v tuhle chvíli, tedy v úvodu noční linky, si dovolím poděkovat jednomu z našich posluchačů, konkrétně Jurovi z Vracova, který doplnil, že dalším slovem, které čeština dala světu, je například tunelování. Jak se zpívá v jedné známé písničce, dodává Jura. Kopat tunel a nejít za to sedět. Ale naspět k tématu pro dnešní noční linku. Mnozí se dodnes potýkají třeba se skloňováním číslovek, které mnohdy hraničí až s tvorbou slovních novotvarů. Vzpomeňme na to legendární dvoumy. Mnozí přemýšlejí nad tím, zda napsat m-e s háčkem nebo m-n-e s háčkem a zdrobňují třeba i taková slova jako kolos či tajfun anebo vulkán. Ale ruku na srdce. Dokázala by třeba angličtina nebo němčina vystihnout to, co říkáme, když mluvíme o verichovském kulaťoučkém jablíčku? S vámi všemi správně naladěnými na vysílání noční linky si budu povídat o úsměvných i záludných zákoutích našeho jazyka. A to na telefonu 731 800 900. Ovšem připraven bude na vaše vzkazy, poznámky a glosy psané i náš web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. Ať se vám líbí a volejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O češtině spíše nevážně. To je téma noční linky, která začala před 7 minutami. A když jsme hned u té první písničky, kterou vám zaspívala Hana Zagorová, a taky u prvního telefonátu, na druhé straně telefonu 731 800 900 čeká paní Magdalena, tak se nemůžu nezeptat, jestli ona používá to, no řekněme, pro mnohé archaicky znějící biograf, anebo spíš kino. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Nejdřív chci poděkovat za toto téma, protože já jsem propagátor, zastánce naší mateřštiny, kterou tak hrozně miluju, a snažím se, aby i mé děti nebo vnučka s dětma, která žije v cizině, aby jejich vlastně druhý jazyk byl jazyk český.
0: Aby nezapomněli.
1: Aby nezapomněli. Mm-hmm. A je sice problém malinký, že mají občas problém s časováním a skloňováním, ale přesto mě to hladí po duši, že na svůj mateřský jazyk nezapomínají. A teď, když se začal učit na školách jazyk anglický a podobně, a začal se učit i ve školkách, když ty děti ani ve školkách neuměly dobře vyslovovat česká slovíčka, tak jsem to považovala za jedno z nejhorších pro ty děti. Protože dítě žijící, ale vůbec lidi žijící v Česku by měli používat svůj krásný jazyk.
0: Tady si dovolím... Tady si dovolím drobnou vsuvku. Já s vámi, dá se říci, skoro ve všem souhlasím, ale že bychom měli všichni používat náš krásný jazyk, jenomže, jak už třeba i Pavel Eisner ve své knize Chrám i tvrz napsal, o jakém jazyce to vlastně mluvíte? O jazyce těch, kteří prodávají ryby na trhu? O jazyce těch, kteří se jim živí? O jazyce těch, kteří nám vládnou? O které češtině vlastně mluvíme? To je právě ono. Ono těch češtin může být, samozřejmě to chce trošku přimhouřit oko, ale ono jich může být víc. Řekněme... Řekněme, taková ta prestižní komunikace, což je komunikace, kterou se snažím třeba při noční lince využívat, je něco jiného než hovorová čeština. No a to už nemluvím ani náhodou o nářečích, dialektech, ať už sociálních.
1: Ale i to je krásný, i ta nářečí, dialekty, to prostě pochází tady z nás, z téhle české země.
0: Ano, máte pravdu.
1: Proto jako tohle to bych neodsuzovala, prostě kdo používá nářečí, nebo je to i občas vtipný, když někdo použije nářečí, ano, i to potěší. Ale prostě ta germanizace některých našich slov a do pletení se do českého jazyka nebo do věd českého jazyka, jako se mi nelíbí. A proto já hrozně ráda poslouchám Zdenka Nováka a paní Magincovou, mm-hmm, a zjišťuji, co z toho českého jazyka nevím. Samotný mě třeba dá práce, protože už nějaký křížek na hřbetu mám, že občas musím přemýšlet, jestli je tam IE, nebo MNIE, nebo kde se píše měkké a tvrdé i, než mi to zapne na správnou notu.
0: No, mám to podobné, přiznávám. Ale no, já se vrátím k té úvodní otázce. Vy sama používáte, když řeknete někomu, že jdete na nějaký film, používáte slovo biograf nebo kino?
1: Kino.
0: Takže spíše tu, řekněme, modernější verzi. No ale jak jsem... vyrozuměl z toho, co říkáte, vám tedy vadí přejímání zejména německých slov, ano?
1: Ano.
0: Není to...
1: Německá anglických i francouzských, ono sem tam se něco jako objeví a myslím si, že touhletou novou dobou toho začalo být až přes příliš hodně. A kdo si umí hrát ve větách se slovíčky českými, no to je kouzelník. A já bych řekla, že to jste vy a pan Honza Macoun.
0: Děkuji vám za uznání, byť si ho podle mého nezasloužím. Ale když už tedy jsme u hraní se slovíčky, já se k němu hned vrátím. Jen řeknu jednu věc. Vy jste říkala, že v téhle moderní době je těch přejímek do češtiny příliš mnoho. No ono, správně jste řekla v téhle době. Já bych řekl, že po revoluci se čeština ještě víc otevřela cizím jazykům a že mnoho slov přejala. Některá k dobrému, některá k horšímu. Ale teď k tomu hraní se slovy. Mám na vás otázku. Vy si ceníte našeho krásného mateřského českého jazyka. Tak mi řekněte, jak byste vyjádřila to, k čemu dojdu po trošku delším vysvětlování. Že máme v češtině výrazy pro oblast, do které se, dá se říct, ze které se stékají vody určitých řek do jisté větší řeky, označenou jako třeba v příkladě Podyjí, Polabí, Povltaví, Podunají a podobně, to víme, že?
1: No.
0: Tak, když je to nějaká zahraniční řeka, tak, no tak v polštině třeba mě napadá Povislí, ale to je pro pány dosti nebezpečné. A když je řeka Bug s Géčkem na konci, jak byste tu oblast, ze které se stékají vody do řeky Bug, označila v češtině? Pobugí? Nebo Pobuží? Podle vzoru Olga.
1: Pobugový.
0: Pobugový?
1: Ano.
0: Tam je G na konci. No.
1: Je takhle. Ale to by taky mohlo být, ne?
0: Pobugový?
1: Ano.
0: Nevím, jestli bych to takhle napsal. Ale děkuju za váš názor, paní Magdaleno. Já myslím, nejsem totiž úplně, řekněme, největším odborníkem na češtinu. Myslím si, že takových chytáků naši posluchači a posluchačky tady dohromady ještě hodně. A že určitě některé budou cílit i na mě. Takže děkuji za váš telefon, který otevřel naši dnešní noční linku na téma o češtině spíše nevážně a přeji vám dobrou noc.
1: Já taky přeju dobrou noc a budu se hrozně moc těšit na názory ostatních.
0: No
1: jestli
0: prosím.
1: Jsou takový milovníky českého jazyka jako já.
0: Mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Aleš k tématu o češtině spíše nevážně píše. Tohle téma nelze brát nevážně, protože se jedná o téma extrémně závažné. Patřím do generace, která nejenže umí číst, ale i rozumí textu. Pak je tady generace takzvaná střední, která ještě umí číst, ale málo kdy textu rozumí. Nejmladší generace je katastrofa. Ta až na výjimky už číst neumí, pokračuje Aleš. Vím, o čem píši. Sdílel jsem s touto generací velkoprostorovou kancelář. Ostatně pro důkazy není třeba chodit daleko, stačí si denně pročítat různé zpravodajské servery, aniž bych jmenoval. Tamnější novináři jsou sice ideologicky patřičně na výši, ale o shodě podmětu s přísudkem, skloňování zájmen nebo časování některých sloves nemají ponětí. A úplnou katastrofou jsou některá knižní vydavatelství a nakladatelství. Mně, co by odchovance Pavla Eisnera, to nepředstavitelně vadí. Aleši, děkuju za vaše psaní. A vám, kteří se teprve hotovíte k tomu napsat anebo zatelefonovat, dodávám dvě důležité adresy. Ta první to je web nočnilinka.cz. Teď jsem to trošku popletl, tak se omlouvám ještě jednou. rozhlas.cz/linka a nebo tento telefon. Tak myslím na češtinu, že jsem zapomněl adresu webové stránky. Taky pěkné slovo. Web.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma o češtině spíše nevážně. A musím říct, že se to vlastně týká i slovenštiny, protože i Petr Naď si pohrával se slovíčky. Přinejmenším u té dvojice zamknutý, vymknutý, ale teď už vítám Otu a zdravím do Uherského Brodu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a zdravím také posluchače. Já bych měl jenom dvě takové narážky. V televizi se mně nelíbí, že se používá prakticky ve všem jenom praština nebo slova z Čech, jako je to všechno hezký, v okno a takhle. A nelíbí se mně to dokonce u konferenciérů a různých lidí, kteří něco uvádí, že nemluví spisovnou češtinou. To mě opravdu vadí, jak v televizi, tak v rádii. A druhá věc je ta, že já ta paní, jak mluvila o té krásné češtině, tak ona je opravdu nádherná. Já umím mluvit česky krásně, čistě, kdybych chtěl.
0: To je ono, ano. Když chceme, tak nám to třeba i jde. Ale pak je hovorová čeština, kterou používáme v běžném styku, ta, řekněme, ano. Já už jsem ano. To tady dnes jednou použil, ta neprestižní komunikace.
1: Jo. Ano.
0: A to už je zase trošku něco jiného. No a vám vadí to, že v televizi od moderátorů, konferenciérů, abych byl zase trošku světovější, slyšíte právě tu hovorovou řeč, že?
1: Ano. Já řeknu takhle, já jsem z Moravského Slovácka a já jsem veliký patriot a mně se úplně protiví, když slyším lidi, kteří chodí třeba na zastávku nebo do obchodu nebo někam, kde už převládá u nich ta čeština, už u nich nepřevládá ta naše krásná moravskoslováčtina.
0: Hmm.
1: Já jsem patriot, takže mě to bolí u srdce tohle.
0: No. A to jsme u těch češtin, různých češtin a potom nářečí, ano. No a tím pádem taky moravské slováčtiny, brněnského hantecu, ostravských nářečí a tak dále.
1: Ano.
0: Tak dále.
1: Ano.
0: Ano.
1: Tak dále.
0: Ano. Nebo lanžhot třeba. Mě... Lanžhot. Víte, jak se řekne v lanžhotě bonbon?
1: To nevím.
0: Malé kulaté cosik.
1: Malé kulaté cosik?
0: To je nadsázka, samozřejmě.
1: Však, samozřejmě, já to taky tak beru. Takže asi tak, já jsem patriot a kdybych chtěl, tak bych tady mluvil čistě moravskoslovácky tady naším nářečím, ale trochu to mírním. Mm-hmm. Já vím, že to jsou a tož tam je, ale to je takový zábavný pořad.
0: Přesně tak, o češtině spíše nevážně si povídáme s našimi posluchači a posluchačkami.
1: Ano, přesně tak. Mm-hmm. Takže to tak trochu zlehčuji a kdyby bylo potřeba, tak bych mluvil spisovně česky.
0: Oto, já vám děkuji za váš telefonát. Ano. Jsem rád, že jste vyjádřil svoji lásku a úctu k našemu jazyku a ke všem jeho variantám. Ejhle, další krásné převzaté slovo. A přeji vám hezký podzim.
1: Ano, dobrou noc a pěkné vysílání ještě.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Nashledanou.
0: Dobrý večer vám přeje i František, tradiční přispěvatel, přinejmenším na webu rozhlas.cz/linka. Už si ten web budu pamatovat. Cituju. Já se nebudu pouštět do nějakého rozboru slovíček, jak, co, kde znamená, protože jsem nebyl ve škole nějak moc dobrý češtinář. Narodil jsem se v roce 1942. A to v německé dědině. Takže jsem brblal dost německy, jako třeba mamka, jsem jí říkal mutr, taťkovi fotr, to mě říkali naši ve škole. Jsem měl lepší, to mě říkali naši, tečka. Františku, dělejte mi tečky. Ve škole jsem měl lepší známku z ruštiny než z češtiny. Když jsem měl pracovat do Řecka, tak bylo zajímavé, jak jsem šel na řečtinu, pomáhalo mě jak pár českých slovíček podobajících se řeckým, nebo třeba to, že znázorňují tu věc, třeba kolos, velký zadek, u nás xylofon, dřevěný hudební nástroj, v Řecku xylo, dřevo. Takhle jsem si pomáhal. No a šlo to. Třeba, co mě šlo dobře, když jsem přišel ráno k pekaři, tak jsem pozdravil kaliméra, parakaloena psomi, To bych dokonce přeložil. Dobrý den, prosím, jeden chleba, že? A určitě Cyril a Metoděj tady zanechali stopy čtení a psaní. Podepsán František ze Židlochovic. Františku, určitě na tom něco je. A vaše další telefonáty čekám po písničce Petry Černocké. Stejně tak vaše psané příspěvky do noční linky na téma o češtině spíše nevážně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Saxana, tedy písnička z filmu Dívka na koštěti, jak jistě víte, a zpívala Petra Černocká. A teď bych pro vás měl další vzkaz na téma o češtině, spíše nevážně. Mluvím o tématu naší noční linky, kterou posloucháte, a ten vzkaz napsal Michal Sedlák. Dobrý pozdní večer přeje a pokračuje. Tak například ten přívlastek úsměvný správně neznamená vyvolávající úsměv či lehce komický, jak jej dnes snad bez výjimky všichni využívají. Ve skutečnosti znamená něco trochu jiného. Provázený úsměvem, klidně radostný. Máme tady třeba úsměvnou náladu, takže veselou. A nebo ten výraz pak znamená zastarale usměvavý. Ale s tím současně pociťovaným významem jsem se v příručkách nesetkal. No jo, je to zkrátka důkaz toho, že přirozený jazyk si žije svým vlastním životem. A ano, čeština může být pro jinozemce někdy zábavná. Před delší dobou jsem provázel po Praze jednu cizinku. Pobavil ji dopravní nápis Pozor. V její mateřštině to totiž znamená hanba. Ale řekl bych, že jedno důležité téma nebo jednu důležitou věc přinejmenším naťukl v tomhle vzkazu náš posluchač. Je-li jazyk živý, tak je jeho přirozenou vlastností, že přejímá slova i z cizích jazyků. Řekl bych já, jak jste na tom vy? Třeba s přejímáním slov do češtiny. Ale jak říkám, mluvíme hlavně o češtině, spíše nevážně, a já dávám slovo dalšímu z vás, nebo další z vás. Vidíte, respektive slyšíte, že vlastně už v tomhle okamžiku mám na výběr mezi mužským a ženským rodem? Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Borek.
1: Dobrý večer. Tady je Jana Strutnova.
0: Jana Strutnova, která určitě už vypnula rozhlasový přijímač, aby nemátla zpožděná reakce. Dobře.
1: Prosím, teď jsem to udělala. No,
0: tak vás
1: já
0: poslouchám.
1: Velice souhlasím s tou paní, co mluvila jako první. Mm-hmm. A ta nářečí, to je nádhera. A to je stále čeština, ať je to nářečí jakékoliv české, moravské. Protože oni jsou i česká nářečí, nejenom moravská, tak všechna jsou krásná a všechna vycházejí ze stejného základu. A já bych chtěla říct, že bychom si měli češtiny vážit stejně tak, jako si vážíme své vlasti, jako si vážíme otce a matky, svých příbuzných i svých spoluobčanů, protože ta čeština, ta nás všechny, co tady žijeme, spojuje. Prostě Češi, i Moravané tedy, mluví stejným jazykem, i když třeba v různých nářečích, a je jedno, jestli je to čeština spisovná, nebo jestli je to hovorová čeština, protože to všechno je jeden jediný základ. A já bych tomu chtěla dodat, že já o tyto věci se velice zajímám. A zajímám se o historii a i vědecky, jak se to pojme. A četla jsem teďka nedávno v jedné knize, že vlastně český jazyk, tak jako každý jazyk, má svůj určitý rytmus a nějakým způsobem to, jak mluvíme, působí na náš mozek. A právě ta čeština je ze všech těch jazyků na světě nejlepší v tom, jak stimuluje náš mozek. Tohle to jsem se dozvěděla. No a ještě bych chtěla říct, že vlastně ta naše prapůvodní slovanská řeč, ta byla ve slabikách a každá ta slabika měla nějaký svůj význam, ale to už je takové jako hodně dopodrobna. No
0: tak já mám takový pocit, že mluvím s odbornicí. Vy byste mi mohla poradit třeba s tím, s tou oblastí okolo řeky Bug v Polsku, ale mám ještě další takový, neříkám chyták, ale věc, která mě mírně trápí. Když řekneme, teď mám na mysli tvorbu přídavných jmen od těch jmen podstatných, když řekneme Olžin vlas, jako vlas patřící Olze. Rozumíme si, jo? Tak mi řekněte, když je to nikoli vlas, ale chlup, a ne Olžin, ale psa, jehož rasa se označuje slovem doga, tak jak to řeknete? Je to dožin chlup?
1: Já bych řekla, že to je chlup z dogy.
0: Vy jste to hezky obešla, takhle bych to udělal já,
1: no
0: to ne, mě neberte.
1: No právě, že někdy je dobré netlačit na pilu a prostě nejpřirozenější, neříkám, že jsem to obešla, ale nejpřirozenější mě připadá říci, že toto je chlup z psa dogy. Aby bylo jasno. A všichni vědí, o co jde. No dožin, kdybych řekla dožin chlup, nebo dogy chlup. No chlup z dogy prostě. Takhle je to nejpřirozenější podle mě.
0: Takže není a nutné vždycky se snažit o 100% spisovnost, chcete říct. Tak to totiž cítím já.
1: Prosím?
0: Není dobré se vždycky snažit o 100% spisovnost. Tak to cítím
1: já. To ani vždycky nejde. To máte něco podobného, jako že 100-metrovou zeď udělají dva dělníci třeba za tolik a tolik hodin a za jak dlouho udělá tu 100-metrovou zeď 10 miliard dělníků. Že jo, to taky nejde vypočítat. No, to je takový to je podobný,
0: kdo
1: no,
0: by jim,
1: pane.
0: Kdo by měl míchat tu maltu, že jo, taky?
1: No.
0: Když všichni jenom drží v ruce tu zednickou lžíci.
1: No. A to naše první písmo, to byla Bukvica. A bylo ještě před Cyrilem a Metodějem, ale to už jdeme hodně dozadu, no.
0: No, to já už si a taky nepamatuju.
1: A ještě prosím vás, chtěla říct jednu takovou věc. Jak už tam ta paní povídala, já jsem před velikou spoustou let viděla v televizi takový pořad, bylo to z mateřské školy, byly tam úplně malinkaté děti a říkali říkanky a na ty říkanky tancovali, ale to byly říkanky v angličtině a to mě u toho stály všechny vlasy až nahoru.
0: No tak na druhou stranu, kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem, se říká.
1: No to ano, ale já si myslím, že děti by se nejdřív měly naučit pořádně tu svoji rodnou mateřskou řeč, protože ta se piluje a cizeluje hodně dlouho do těch nejjemnějších niancí a proto jsme třeba my v té škole měli ruštinu až od 5. třídy, protože do té doby se ta čeština prostě piluje, aby jsme ji měli velmi dobře zažitou i v těch nejjemnějších věcech. No. Tak asi tak to je můj názor a tak to vidím já.
0: Na malou chvilku si teď stoupnu do opozice a řeknu, že zase na druhou stranu děti do věku zhruba 8 let se jazykům učí mnohem snadněji než ty starší potom.
1: Ano, ano, to s tím velice souhlasím, ovšem jde o to, jak dobře a jak jemně potom ty jazyky, oba dva nebo tři nebo čtyři, umějí potom ovládat a jaký k ním mají vztah. Já jsem to říkala na začátku, že bychom k té češtině měli mít vztah jako ke svému domovu, k tomu, co nás spojuje, jako ke svým rodičům, no. Asi tak.
0: Já vám moc krát děkuji, Jano, a přeju vám dobrou noc.
1: Vám též a všem posluchačům nashledanou.
0: Naslyšenou. Helena, která napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka, píše: myslím si, že čeština je úžasná svými zdrobnělinami. Nevím sice, jak jsou na tom se zdrobňováním slov jiné jazyky, které neznám, ale mám dojem, že čeština je v tom jedinečná. Jsem vděčná za to, že jsem se narodila v Bohemii a moji rodnou češtinu miluju. Nejraději mluvím hovorovou češtinou a hodněkrát se i dost nasměju, jak dokáže být pestrá. Její slova, tedy Helenina slova, dá se říci, potvrzuje i Dana. Napsala: já jen tak krátce. Který cizí jazyk umí krásně říct třeba sladoučká pusinka nebo červenoučké jablíčko? To si prostě hned představíte, že? O češtině spíše nevážně v dnešní noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekl bych, že tady ani nebylo slyšet ten moravský přízvuk Pavla Nováka. Krásná čeština v jeho podání. A teď, protože mluvíme v noční lince o češtině spíše nevážně, dávám slovo panu Jiřímu, který vlastně také s mateřským mlékem nesál plzeňský přízvuk, ale teď už v Plzni bydlí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Jsem Jiří z Plzně. Tak jsem si chtěl taky zrovna dovet ohřát polivčičku v tom vašem vysílání. No, mě třeba, mám rád češtinu, hodně rád ji mám. Nejsem žádný spisovatel nebo něco takového, chrát duch, ale prostě mám ji rád, rád jsem se ji učil. A to jsme měli nedávno se synem dohady takový, kde se píše tuto, kde tamhle to a moc jsme se nasmáli, jo? Moc jsme se nasmáli, když jsem ho opravoval. A zlobí mě třeba, nebo nezlobí, no tak vadí mi, že třeba zbytečně si myslím, že nahrazujeme naše slova zažití cizíma výrazama. Jako, neřeknu, když třeba já poslouchám fotbal, je tam offside, že jo, protože ten offside je, nemáme český slovo, je, tak je to postavení mimo hru, tak ho jsme to nahradili offsidem, ale proč se má nahradit slovo poukaz voucherem, proč, proč to je zbytečný, že jo, když proto máme ten český výraz. To mi vadí, no.
0: Rozumím, to takže tohle vás zlobí. Jo? Že příliš používáme převzaté výrazy. Na místě, kde nejsou tak úplně na místě. To je taky hezký pleonasmus.
1: Ano, když nejsem tak nutný, jo? Když to porovnám s tím fotbalovým offsidem, tak tam jsem to nahradil třema slovama. Postavení mimo hru, no tak ten offside je kratší. Ale ten poukaz, to není tak dlouhý slovo, že by se muselo nahradit. Jo, neznám důvod, proč se říká voucher.
0: A v tom s vámi souhlasím. A když jsme u toho, tak víte, co zase vadí mě, nebo co mě zlobí, když slyším sice přejaté slovo, ale přejaté vlastně na dvakrát. Menu z francouzštiny, ovšem čteno tak, jak je čtou Angličané. Menu. Nebo menu. To je ještě horší pro mě.
1: Jo, jo. No, to taky. No, to je taky zbytečný, jo.
0: Na druhou stranu, rocková muzika. Jak byste to vyjádřil jinak česky?
1: No, tak to nevím.
0: Jo? To už vlastně i taková sonda do té sociální skupiny, jo? Která používá běžně převzaté anglické výrazy. A myslím si, že se to propsalo i do obecné češtiny. Takže vás v té mluvené češtině zlobí příliš mnoho slov cizího původu na místě, kde se nehodí.

0: Nebo, no a máme proto výraz, jednoslovný taky, tak.
1: Tak, no? Tak. To mi vadí, no.
0: Píšu si, protože Jiřího to zlobí. Tak, ano.
1: Tu češtinu zbytečně poškozujeme, zbytečně ji prostě vyštocháváme jako na stranu, jako, jo, děláme po ní díru a natřeme tam něco, co tady nemuselo být.
0: A myslíte si, že to je tím, že ten mluvčí, který takto používá cizí slova, přehršel cizích slov, to dělá proto, že chce vypadat vzdělaněji?
1: Tak.
0: Jo?
1: Tak.
0: Jo, tak.
1: Mě to
0: jsme
1: tak
0: stejně naladění.
1: Mně to tak připadá, chce být cool a...
0: Cool, to je nádherné slovo, ano.
1: Chce být cool, tak říkám pomoučil. No, já říkám vošouch, ale... No.
0: Co říkáte? Osouch?
1: Já, vošouch. To je
0: vošouch.
1: Bramborák, jo.
0: No,
1: vošouch,
0: ano, no. Ano.
1: Když děláme bramboráky, musíme nastevřít v okno, protože se musí vyvětrat.
0: Cmunda se taky říká, že jo?
1: Cmunda, no. Jo. To říkají na Brněnsku.
0: No ne. Ne, v Brně se říká normálně bramborák.
1: A ten to přines k nám.
0: Jo.
1: No a kde, tak odkud to přines? On taky byl v Německu, tak pan bude si tam to přines. No nevím. Byl v Německu, bolčoval se nějak do Brna a z Brna přišel do Podkrnoši a tam jsme hodně slyšeli tu cmundu právě.
0: No, na druhou stranu Brno bylo původně německé vlastně, jo, až někdy po první světové válce se rozšiřovalo o přilehlé vesnice, aby bylo spíše české. No ale to už jsem zabředl do podrobností. Jiří, já vám moc krát děkuju, zdravím vás do Plzně. Ale taky nebylo slyšet, že byste, jo, už tu plzeňštinu měl úplně pod kůží. Musím vás pochválit. Neslyšel jsem takové to typické, copa je tuto? Copa by to tuto bylo?
1: Jo, tak přišlo na to, no.
0: Tak se mějte hezky. Naslyšenou.
1: My taky, naschválenou. Děkuju vám za vyslyšet.
0: Jak jsem říkal, Brno bylo původně německé, ono se to odráží i na tom už zmíněném brněnském Hantecu. Kdybych vám třeba jenom malý kousek pověsti o svatém Václavu, jehož svátek jsme slavili v úvodu tohoto týdne, přečetl v brněnském Hantecu, tak byste určitě ani nerozuměli. Jenom tak zkusmo, jo? Netrvalo to dlouho a saské kingál Jindra Jednička zrumploval polapský Slovany a se špenáckou Saitno dosmíkoval až k Práglu. Aby to komplet neprojel, nezbývalo Venošovi, než hodit unterschrift na gled, podle vá, kterýho musel každé rock'n'roll vysolit Jindrovi 1,20 kg a 0,5 litru silbrových hřiven. No, že jste nerozuměli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Náš další posluchač, který se dovolal na číslo 731 800 900, je Radek. Volá z Vysočiny a měl obavu, aby mu vydržel kredit, tak rovnou k věci. Radku, dobrý večer. O češtině píše nevážně, co vám vadí na současné na současně používané češtině?
1: No, ty anglicizmy, to ale s tím se nedá nic dělat, si myslím, protože doba je taková, jaká je. A prostě jazyk se vyvíjí. Hmm. Ale miluji tenhle strašně moc nářečí, pač jsem byl tenhle, jsem světoběžník, tohleto jsem z Československa svým způsobem, jo. Byl jsem po celé České republice, takže co pato je a bohti a jak tohleto, a se staříček řekli tohleto, takže to miluju, tohleto. A u toho se zastavím teď, tohleto, miluju film ten tankový prapor, nebo tyhle ty, kde se ta různá nářečí, slovenština, slovanština, moravština, ostravština, jak se to tam mísí, tak z toho mám strašnou prču, tohleto.
0: Prča je nádherný slovo. Já ani nevím, jestli je spisovné, ale to nechme být, protože o spisovné češtině, kdybychom mluvili, tak tady vlastně ani nemám co říct. No, jsem rád, Radku, že jste zavolal, že jste zmínil, co vás
1: zvolí. Spisovně česky, ale občas do toho zamotám správně to nářečí, tak někteří lidé tohleto si do ní dělají srandu, tohleto říkají, co jsi to řek.
0: Je nějaké slovo, které byste mohli reprodukovat teď do noční linky, kterému mimo Vysočinu málo kdo rozumí?
1: Tady těžko.
0: No, říkáte, co jsi to řekl, jo, tak se ptám, co konkrétně třeba těm, kteří se takto vyjádří, co konkrétně jste řekl?
1: Z Vysočiny nevím, tenhle něco, tenhle speciální. Babička vyrůstala v Německu, říkala okurek a my jsme pak bydleli ve východních Čechách a tam se mě smáli a říkali, co to je.
0: Okurek, okurka, ano, to je taky.
1: A nebo oharek, jo, prostě, ta čeština je krásná, ta nářečí, já všem těm nářečím svým způsobem rozumím. Jak jste říkal tu hrantejštinu, tak jsem tomu také porozuměl.
0: No tak, to vám musím hodit těžké gratulovanec. Mimochodem, okurka je ve spisovné češtině rodu ženského, takže my na Moravě to říkáme nespisovně. Nechci říct špatně, ale nespisovně. Tak jen, abychom věděli. Radku, děkuju.
1: Proto je to sranda, to, jo, miluju to.
0: Souhlasím s vámi. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: Ještě další vzkazy na rozhlas.cz/linka. Které by měly odeznít. Tak tady je ten, který jsem si zaškrtnul, napsala Anna ze Severní Moravy a píše: Zdravím všechny linkaře. Nejvíce mě štve, když lidé neskloňují číslovky a když používají koncovky ej, například bejt, mejt, no a tak dál. A v seriálech na komerčních televizích není správně mluvnicky žádná věta. Který je to seriál, raději nebudu říkat, nerad bych si založil na nějaký problém s rozhlasovým ombudsmanem, ale nakonec ani nevzkaz uvidíte na webu po jedné hodině. Rozhlas.cz/linka, tak abyste věděli, že i vy můžete napsat, pokud máte k tématu o češtině, spíše nevážně, co říct. Teď ovšem další písnička a za chviličku už bude půlnoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jarda, náš posluchač, tedy posluchač Noční linky Českého rozhlasu, nezabloudil, ale zavolal. Zavolal na téma o češtině, spíše nevážně. Přeji mu dobrý večer a rovnou se ptám, ponoříme se společně do tajů češtiny, spíše nevážně. Jardo, dobrý večer.
1: Nevážně, určitě. Výborně. Já zopojím tu otázku s tým předchozím pánovi, jak jste se ptal na tu Vysočinu.
0: No, jsem s tím jo, výrazem.
1: Tím výrazem, jo. Takže já začínu tím navážu na to. Ano. Jestli líbí na češtině, že je dvousmyslná. Nějakých okolnostech.
0: Ha, to mi povídejte. Já si dovolím vstoupit do vašeho hovoru. No. Když třeba, a navíc záludná, pokud to je jenom mluvená čeština, když třeba řeknu nechty, nechty, tak to znamená zvolání typu o kolena, kolena, anebo výzvu, aby někdo nechal ty nechty. No?
1: Nechty, jo.
0: Nechty, nechty.
1: Nechty, nechty, no.
0: Tak, a teď jste nařadili.
1: Já ten dvousmysl mám takovýhle, ty v Sočině. Mně se stalo, že mi praskal guma v cikánce.
0: V čem?
1: Že mi praskal guma v cikánce.
0: Tak a za 9 měsíců se ukáže, no, co z toho bude.
1: Ale to se hrozně svýho, protože tady u nás je na Vysočině takový kopec a já jel na kole a mi tam praskal to kolo.
0: Jo, takhle. Rozumím, teď už rozumím. Takže to jsou takový nechty, nechty.
1: Ne, taky to nesmí dvousmysl, ale ještě k tomu nějakému tomu výrazu, co se u nás říkalo, oni to na Ostravsku neznali vošťurák.
0: To já neznám taky. Vošťurák. Vošťurák to bude asi nějaký darebák, ne?
1: Ne, vošťurák je opejkač na buřty.
0: Vošťurák, tak to jsem ještě neslyšel. Znám...
1: Vošťurák neboli vošťurák, no?
0: A víte co? Já jsem kdysi sbíral výrazy, nářečové výrazy pro chrastí, nebo někdo by řekl třeba klestí. Slyšel jsem takové výrazy jako tramtélí, šábršoustí a chábí. Jak se řekne klestí, nebo... No prostě, jak klestí, se to řekne na Vysočině?
1: Jako chrastí, klestí, chrastí, jako přikládání do ohně, jako nějaký květvičky.
0: Ano, přesně tak, no. Jo. Klestí.
1: Tak klestí to říká babička, nebo chrastí, jako že přikládá chrastí.
0: Jo. Šábršoustí se u vás neříká, ani tramtelí.
1: Šábršoustí ne, šoustí ne, šoustí to jsem se odvočil, já teďka vydám, ale ještě k tomu ošťuráku, víte, jak to popletli naši ostravští kamarádi,
0: jak?
1: Kdy to řekli ještě hodně šprostějc, no. Kdy tomu řekli přímo ošťurák.
0: Já rozumím, teď jsem to překecal trošku, dobře, na opékání buřtu píšu si ošťurák.
1: A oni tomu říkají opékačka, nebo opékačka, jako nebo opékák, nebo opékačka, no.
0: Vošťurák je hezčí. Jardo, děkuji vám moc krát a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Taky zdravím všechny ještě posluchače. Zdravím vám hezký podzim.
0: I vám.
1: Naschle.
2: Noční linka.
0: Z 1. říjnového dne zbývají už jen vteřiny. Za pár vteřin bude půlnoc a potom už bude platit datum 2. října. A tím pádem po svátku všech Igorů mají důvod k oslavě všechny Olivie, ale také Oliverové. Tak teď už můžu říct všechno nejlepší. Odbyla půlnoc, pokračuje Noční linka Českého rozhlasu, do níž dnes na téma o češtině spíše nevážně můžete tradičně volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web rozhlas.cz/linka. Jara z Jižní Moravy píše, nejsem žádný lingvista, jen řadový uživatel češtiny. Ale to, co se děje s naším jazykem v posledních letech, mě opravdu velice rmoutí. V řadě případů zcela zbytečně zaváděné pojmy z angličtiny v případech, kdy to není vůbec potřeba, protože spoustu těchto pojmů dovede čeština spolehlivě vyjádřit. Novotvary, zcela běžně používané i v médiích, jako je třeba stále častěji se vyskytující za všechny třeba 500 místo 500, jsou nad moje chápání. Podobně mně není jasné, proč se stalo takovou módou to, že ženy používají příjmení v mužském tvaru, pokračuje Jara. Mám obavy z toho, že pokud se to bude ubírat tímto směrem, nečeká český jazyk radostná budoucnost. Ale třeba se po čase mladí takzvaně proberou a uvědomí si, o co by přišli. Příjemný poslech a klidnou noc vám i všem posluchačům přeje Jara. Jaro, děkuju, i vám přeju krásný nový den. A už máme pátek 2. října, to znamená, že je před námi víkend. Další krásné nečeské slovo, že? Ale řekněte jedním slovem, českým slovem, volná sobota a neděle. Konec týdne maximálně, ale zase jsou to dvě slova. Někdy ty přejímky podle mě smysl mají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Příběhy na téma o češtině spíše nevážně.

0: Před malou chvílí začala druhá část Noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. A pokud jste těmi, kteří zaslechli třeba jenom první polovinu dnešní názvu, dnešního tématu a říkali si, že se těšíte na to, že celá Noční linka dnes bude znít tou nádhernou, zvonivou, spisovnou, vančurovskou češtinou a jste zklamaní, že tady zaznívají i hovorové výrazy, tak se omlouvám, ale to, kam směřuje Noční linka, vytváříte vy svými příběhy, svými telefonáty a svým psaním. Posluchači a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu. V tomto případě to bude paní Hana, která telefonuje z Pošumaví a chce nám k tématu něco říct. Dobrý večer, nebo dobré ráno.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače Noční linky. Já bych chtěla k tomuto tématu říct, že jsem velký patriot a miluji český jazyk. Tu lásku nám vštípila naše paní učitelka na základní škole, která nás učila českému jazyku. Naučila nás milovat český jazyk, milovat literaturu a celý život prostě z toho čerpám. Já bych chtěla ještě říct, že mám ráda plzeňské nářečí, to znamená, kam padete, co pak chcete, bošouch, nožíky, to jsou nůžky mimochodem. A mám zajímavý postřeh, když jsem chodila na střední školu v Klatovech, tak jsme měli spolužačky jenom 18 kilometrů na západ vlastně z Gdyňska a tam se mluvilo nyní Ičko, místo takový to, tak takovedlí a různé prostě různá slova nářečí. A musím říct teda, že tatínka se měla z okresu Plzeň-Sever a když jsme tam přijeli k příbuzným na návštěvu, tak to byl zase jiný akcent, jiný přízvuk a trošku jiná slova. Takže prostě čeština je velice krásný jazyk a jako jste uvedl u toho minulého posluchače, tak mě také mrzí, že se przní doslova těmi cizími zkomolenými výrazy a je to velká škoda. A vůbec tedy ještě bych řekla, že největší škoda je ta, že děti neumí vůbec národní písničky. Nikdo je to neučí, oni to neumí ani rodiče samozřejmě, protože jsou mladí, ale neumí to už ani prarodiče a vůbec ne učitelky z mateřské školy. Dřív se zpívalo, více povídalo, mluvilo a to si myslím, že je velká škoda.
0: Osobně bych neházel všechny učitelky konkrétně z mateřské školky, tedy školy, do jednoho pytle, protože třeba mí synové se naučili lidové písničky a lidové říkanky, zejména v mateřské škole. Ale jak praví, tak je jedno přísloví proti gustu a znáte, víte, jak je to dál, že?
1: Ano, žádný disputát.
0: Tak, nádherné české slovo. A děkuji vám moc krát za to, že jste naťukla to, že podle přízvuku, podle akcentu, a hele, další hezké, nahrazené české slovo. Vlastně jsme schopni poznat, tedy máme-li proto takzvané ucho, odkud ano. Ten dotyčný mluvčí je. Na vás,
1: ano,
0: jak jste
1: ano,
0: se
1: určitě.
0: Teď vlastně snažila mluvit tou, řekněme, oficiální češtinou, nebylo vůbec poznat, že jste ze Šumavy?
1: Ne.
0: Řekl bych, že moc ne, podle přízvuku.
1: Ano, kdybych mluvila díl, tak
0: tak, díl a už jsme u toho. Už jsme u toho. Jednou jsem slyšel komentátora, který podle mě byl původem z Česko-Krumlovska, komentovat utkání Ligy mistrů a to vám byla lahůdka. Ten zvláštní přízvuk, který se tam používá, ten tam propašoval po celých 2x45 minut. Mějte se hezky, Hano.
1: No, tak to je krásný. Tak přeju hezký večer a hezkou dobrou noc.
0: Díky. Naslyšenou. Krásnou noc vám přeje i Daniela z Prahy, která ovšem pokračuje dál takovým zamyšlením nad naší mateřštinou, které vepsala na web rozhlas.cz/linka. Cituju. Celý život s češtinou pracuji a dovolila bych si rozdělit téma na dvě části. Obecná čeština, v níž jsou lokální variace a dá se podle nich poznat oblast, odkud mluvčí pochází. No teď jsem to říkal. V Podorlicku jsme chodili k doktorovi, k Burešom A příbuzný z Ostravska, který kromě krátkých samohlásek hovoří spisovně, to nedokáže pochopit. Pražské tahání věd je pro hlavní město taky typické. Osobně si říkám, ať lidé mezi sebou hovoří, jak to znají od maminky. Mám vnuka, jehož mateřštinou je španělština a už ve školce mu mluva dávala zabrat. Díky logopedce nastoupil do školy a řeč je v pořádku. Ovšem problém máme s psaním. Nechápu, jak může napsat mne s háčkem síc, tedy měsíc nebo země. To by snad nikoho nenapadlo. Ale on to tam prý slyší. Tak se učíme psát správně obyčejná slova. Na závěr bych chtěla požádat, píše Daniela z Prahy, všechna vydavatelství a majitele serverů, nedopouštějte, aby články psali takzvaní redaktoři, kteří neumějí základní českou gramatiku ani tak jako náš třeťák. Dřív byly deníky i časopisy jazykově dokonalé. Snad i proto, že kromě editorů byli k dispozici i korektoři. Novinářské řemeslo zaznamenalo, bohužel, hluboký propad. Někdy mě napadá, zda bychom nepotřebovali národní obrození jazyka. Daniela. Danielo, nebudu to komentovat. Sám jsem tím, kdo se často dopouští chyb. Mám tím na mysli třeba jazykové vycpávky, takzvané floskule. Mám na to dokonce doma i dvě knížky od pana Vladimíra Justa, ale pořád se pořádně poučit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají.

0: prostor.
1: Pokud jste dobře poslouchali to, jak zpíval Pavel Bobek tuhle klasiku z let 60., tak jste si možná taky všimli, já neříkám, že mám nějak moc extra dobrý sluch, ale tak jste si možná všimli, že on se snažil vyslovit i to H ve jméně Houston. Američané se s tím nepářou, ti na to H úplně kašlou. Jak to tak slýchávám? Normálně řeknou Houston, ale tam je to všecko jinak. Místo Pentagon oni říkají Pentagon a teď jim rozumějte. Oproti tomu naše čeština, ta je podle mě o hodně krásnější a řekl bych zpěvnější. Teď ale, protože mluvíme o češtině, spíše nevážně dávám slovo dalšímu z vás, nevím ještě komu, ale ptám se. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Borek Kapitánčík, noční linka Českého rozhlasu.
2: No to jsem ráda, že vás slyším,
1: podle nadechnutí jsem poznal paní Noru. Zdravím vás. Vy určitě budete mít co říct k tématu.
2: No, díky tomu, jak poslouchám od začátku, tak můžu říct jeden příspěvek za druhým, každý moc pěkný a čím dál tím lepší. I ty písemné, které jste četl, paní Daniela z Prahy opět nesklamala, ta vždycky napíše skutečně k podstatě věci. Ale jak jste tam ze začátku vzpomínali, ten osuch a smundu, tak já jsem si vzpomněla zrovna včera, jsem si usmažila k obědu pěkně na sádle pampuchy.
1: Bramboráky.
2: A ve Frenštátě v nářečí jsou to pampuchy. Moc se mě líbil příspěvek i paní Jany z Trutnova. Ta se tam taky vymákla všechno naprosto dokonale. To, že se používá nářečí nebo hovorová čeština, to bych řekla, že to je spíš taková okrasa našeho jazyka, protože čeština je krásný jazyk a vy jste to teďka naposled vlastně řekl, když my mluvíme a vyslovujeme to, je tomu i dobře rozumět, kdežto tak, jak ti Američané i konec konců Angličané to motají v puse s tím horkým bramborem a tak ledabile to vyslovují, že to je něco, čemu člověk nemůže ani porozumět, nebo některé asijské jazyky, takové kvákání, takové ty hrdelní zvuky. Francouzština, ta je třeba taková jemná, ale tam si všimněte, že oni Francouzi, i když mluví, takže to je naprosto jiné vyslovování, než třeba mluví Angličané nebo to Američané.
1: To mě vůbec nemusíte říkat. Teda říkejte to ostatním, protože já jsem zrovna nedávno si říkal, na co vlastně mají Francouzi abecedu, když stejně ta psaná písmena vůbec nevysloví. Třeba slovo hra. U nás hra, hra. Ano. Oni napíšou J, E, U, X a řeknou
2: ano.
1: Ž.
2: Ano, jo, jo. Ale je to krásný jazyk, ale není nad češtinu. A skutečně, tak jak my můžeme opentlit ta základní slova různými drobnostkami, to je právě na tomto krásné. A mně se líbí právě na češtině ta bohatost té slovní zásoby, ale pozoruju, že v posledních letech jako kdyby ta zásoba slovní klesala. A zřejmě je to tím používáním té digitální techniky a teďka už několik roků se o tom pořád mluví, protože když strkají už těm předškolním dětem ty mobily a já nevím co to do ruky, takže na tom jenom ťukají a oni potom se neučí pořádně mluvit. A paní Jana měla pravdu, jak říkala, tam je základ ve školce, aby ty děti, ne, že se tam budou učit cizí jazyk, to se může učit taky. Ono je to totiž jiné v rodině, kde jsou třeba někdo z rodičů je cizinec a mluví se tam dvojazyčně. To dítě vyrůstá v tom prostředí a to je úplně něco jiného, než potom v té školce, když se má učit ten cizí jazyk. Protože dítě, které se nenaučí správně svou mateřštinu, bude se špatně učit i ten cizí jazyk a hlavně dneska poslední 3 roky si učitelé hodně stěžují na to, že dítě, které neumí správně mluvit, tak neumí ani správně potom psát, protože to špatně slyší. A tady je právě velmi důležité, aby ty děťátka vyrůstaly prostředí, kde se na ně bude mluvit, hlavně teda matky, aby na ně mluvili, i když je vezou v kočárku, protože nejenom, že to dítě vnímá, slyší ten zvuk, ale vnímá i tu mimiku a vidí, jak vychází ta slova z těch úst a jak se pohybují, jak pracuje celá ta mimika. Mm-hmm. Ale co mě vadí, spoustu věcí jste řekli, s tím vším souhlasím, vadí mě brebentění. Tak překotná řeč, která se dneska používá, a ten nešvar pozoruju bohužel i u některých pracovníků v rádiu, ale víc jsem si toho všimla i v televizi, tam je to dobře vidět, jak oni rychle se snaží, ale to je tak překotné mluvení, že jim pořádně není ani rozumět. A nejhorší je, když chtějí vysvětlovat něco z oblasti ekonomiky a tam používají spoustu takových technických výrazů, anglicky výrazu a to už je potom téměř nesrozumitelné. A naši politici a různí i ti komentátoři si nedávají na to pozor a to je velká škoda. Jinak nářečí jsou okrasa naší mluvy. Já je miluju a já jsem právě ráda, když slyším, jak posluchači používají někdy i určité nářeční prvky a navíc ale jsem ráda, když taky řeknou, odkud jsou, protože si takhle můžu mapovat republiku a spojují si to i s tím jazykem v tom výrazu. Hmm. To všecko jsou takové ozdoby, ale hlavně mluvte, bavte se mezi sebou, mluvte s dětmi. Já jsem dneska zavolala jedné bývalé učitelce, když chvilku už neučí, a jsem se jí ptala, prosím tě, když jsi učila, vyžadovali jste po dětech, když si jim dala otázku, aby odpovídali celou větou? Ona říká, no záleželo na kontextu, ale samozřejmě celou větou. Nemusela být dlouhá, nemuselo to být celou větí. Ale já si všímám v různých pořadech, třeba když tam mluví s dětmi a podobně, že dá se nějaká otázka a tam se odpovídá, když se odpoví ano nebo ne, to je terno, ale třeba když jenom škubne ramenem nebo hlavou pohodí jako na souhlas a nebo řekne no tak to já si vždycky jenom vzpomenu, když jsem chodila na základní školu, že pan učitel vždycky říkal, když se na něco ptal a ten žák odpověděl jedním slovem, odpovídáme celou větou. A kdybych si nic z té češtiny nepamatovala, tuhle tu větu si pamatuju pořád.
1: Paní Noro, já vám děkuju a myslím si, že jste docela dobře popsala ty důvody, které vedou třeba i k té jednoslovnosti v odpovědích. Ano. Tedy to, že hodně používáme digitální techniku, vlastně už od nejútlejšího věku, že to učíme i naše děti. No, souhlasím s vámi tady v tomhle, ale na druhou stranu to, co jste říkala třeba o brebentění v médiích, tady musím říct, že zatím vidím bohužel peníze. Protože když máme něco říct do určitého limitu, další hezké české slovo. Prostě máme na to, abychom vyjádřili myšlenku jenom 10 vteřin. No tak se snažíme do těch 10 vteřin vměstnat co nejvíc a potom jde pryč jak kultura řeči, tak vlastně i samotný obsah sdělení, podle mě.
2: To máte pravdu, ale to jsem měla spíš na mysli, když mluví ti mnozí, co je vidím i na obrazovce, několik minut. A víte, jaké minutové pořady to jsou.
1: No, nebudu
2: jmenovat, protože...
1: raději nejmenujte.
2: Jeden člověk,
1: nechci si udělat víc nepřátel, než je nutné.
2: Já tomu říkám klubíčková řeč, protože oni to, co řeknou na začátku, řeknou na konci a je to uprostřed. A zajímavé je, že ještě navíc tu myšlenku opakují dvakrát, třikrát i čtyřikrát, jenom ji tak nějak opentlí, ale že by to bylo hezky česky, to na mě takto nepůsobí. Takže mluvme pořád česky a milujme češtinu dál a moc ráda vás všechny poslouchám a děkuji i za pozdravy. A dobrou noc.
1: Dobrou noc. Paní Nora by si možná měla poslechnout rozhovor, pozápasový rozhovor s některými sportovci, když jsme u toho opakování slov. Ale teď znovu naspět k češtině, spíše nevážně, tedy k vašim telefonátům a tomu, co napíšete na rozhlas.cz/Linka. Takže z toho druhého kyblíčku teď vytahuju Ivetin vzkaz. Zdraví všechny nespavce a píše... Mám ráda svůj rodný jazyk a vůbec mě nevadí, že se běžně používá hovorová čeština a nářečí. Ale trápí mne, že lidé, kteří by měli umět hovořit spisovnou češtinou, neboť na to mají vzdělání, jako jsou novináři a mluvčí, občas hovoří tak vyumělkovaně, že normální občan jen těžko chápe, co vlastně chtěli říct. A moc mě trápí nadměrné používání cizích slov, i když máme české výrazy. A ještě se vrátím k učení cizích jazyků u dětí. Můj otec, v těchto dnech by oslavil stovku, vyrostl v Litoměřicích. Od malička plynně hovořil jak česky, tak německy. Prostě vyrůstal ve dvojjazyčném prostředí. Doma se mluvilo česky a mezi dětmi německy. A sousedka má za manžela Francouze. A jejich děti mluví též oběma jazyky. Je to pro ně přirozené. Měla bych ještě hodně připomínek, ale to by bylo na dlouho. Takže dobrou noc, Iveta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu a k tomu, o čem si dnes povídáme s posluchači a posluchačkami, tedy k češtině, spíše nevážně, má co říct paní Helena. Čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já teda opravdu, kdo tam všechno mluvil, tak s nima souhlasím. Vadí mi, mám za střední školu a tak dále. Měla jsem ostrabaka, krátkého zobaka. To já s tím, co, jako mě to nevadí. Ta ostravština se mě líbila. I mám chalupu Plzeňích, tam zase se, a jak prý vznikla v Praze název Kampa, to prý od Plzeňáků Kampa jdete.
0: Ještě by mě zajímalo, jak vznikl název Nusle, Michle, Chuchle, Krč.
1: To nevím.
0: Ale to někdy jindy.
1: Jinak mám časopis a to mě vadí, že tam je napsáno zábavní pořad.
0: Aha.
1: Ten pořad zábavný, ne?
0: No tak nebo třeba až nechtěli jít až do úplného důsledku, třeba si ještě nebyli jistí, jestli opravdu to bude zábava, tak tam radši napsali měkké i.
1: No dobře, ale mně to připadá, to je podle vzoru srandovní, nebo já nevím. Jo.
0: Asi ano.
1: A pak mě vadí rusismus. My jsme se museli učit ručky a maturovali, povinně maturovat z ruštiny. A to furt slyším všude, že 3 roky zpátky, 5 let zpátky, to je rusismus, 3 hody tam nazad.
0: Ano, někdy i 3 roky nazad. Jo, se někdy dá slyšet při projevu českého mluvčího rodilého. No.
1: A nebo jsem dokonce tady v Krči viděla, místa na parkovišti už jsou volné. Volná.
0: No, ne, děvčata volné, byla milá, no, to je někdy volná. Taky problém, ano.
1: No, jako a jinak ta angličtina, mě teda, já jsem dělala francouzštinu a arabštinu, ale mě už ta angličtina, to je taky blá, blá, blá. Pořád, nevím.
0: Vy jste to krásně zhrnula. Já jsem se tady, protože vy jste, to si pamatuju, byla dosti dlouhou dobu i v Tunisku a tam je francouzština používaná, že stále?
1: Ano, no.
0: Jak jste vnímala moji poznámku o tom, že pro Francouze jsou vlastně zbytečná některá písmena? Neurazilo vás
1: ano,
0: to?
1: Ano, oni píšou H, ale to se nečte, H se nečte.
0: No, ale tak to bylo Houston, to je zase ještě z angličtiny, ale nechme to být. Dobře, paní Heleno, je něco naopak, čeho si ceníte na projevu, ať už televizních nebo rozhlasových redaktorů?
1: Já televizi přímo nenávidím. Tuhle jsem volná, ČT jedničku. To jenom si přečtu, co tam je. To je samý vraždy, samý jak chutná smrt a takovýhle. Já to prostě nechápu. Nechápu to. To vůbec ne. A ještě jsem jim řekla, hlavně, že to musíme platit. Ne, strašný program.
0: No, tak s něčím souhlasím, s něčím se bohužel nemůžu ztotožnit, hlavně, že to musíme platit. No, já se k tomu nemůžu vyjádřit, jednak jsem ten, který je z toho vlastně taky placen, když to řeknu takhle hloupě a navíc je před volbami, takže si to radši odpustím.
1: Nenutím, ale je to, jako, nevím, to je šílený tohleto. Dnešní doba to je samá negace, žádná legrace. A jistě jsem vám říkala, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu. To je perverzní svoboda plus trhlý hokynářství rovná se cochcárna, pomlčka, lumpárna.
0: Ten vzorec by možná zasloužil přímo psanou formu. Prosím, napište mi ho na rozhlas.cz/linka, ať si ho zapamatuju. Já to musím vidět.
1: Já nemám internet, takže...
0: Tak to je taky špatný. No tak nic, tak zase zůstanu nevzdělaný.
1: No, ale vy jste úžasný sympaťák. Já vás taky poznám po hlase. Dobrý, já jsem taky jezdila. Já jsem to jezdila všechno.
0: Paní Heleno, děkuju a přeju vám při vašich dalších cestách hlavně štěstí. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: To mě umřelo, můj ostravák. Teď bude mi 17 let, co už není. No.
0: To mě mrzí.
1: Jsem byla taková švanda. Do dneška si pamatuju, ty ho, všude ho měli rádi. To nebylo zdržovat, ale říkala, je to sice moje ségra, ale inteligencí nesahá ani Hádovi pod břicho.
0: To si budu pamatovat. Mějte se hezky. No. Dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
0: Jsem rád, že do noční linky přidáváte další a další příběhy, další telefonáty, dnes na téma o češtině, spíše nevážně, ale bohužel musím konstatovat, bohužel musím říct, ať tedy zbytečně neplýtvám cizími slovy, že už jen 25 minut. Víc se toho do noční linky bohužel nevejde. Ale na druhou stranu, ne všichni mají, řekněme, pětiminutové příspěvky. Paní Madla telefonovala a chtěla říct jen tohle.
2: Mám srdce plné radosti, neboť dneska je teda noční linka podle mého vkusu. Já si v tom rochním.
0: Rochním.
2: Děkuju všem posluchačům, jako by mě mluvili z duše. A díky vám za to, jako bravurně zvládáte zase, jako obvykle. Mějte se.
0: Děkuji. Ale rochním, to je nádherné slovo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Podle hlasu jste jistě poznali Dalibora Jandu. Tohle byla taková seriálovka. To bylo nespisovné slovo, ale nemusí to být jenom spisovná čeština, o které si povídáme. Václav má k tématu Noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, co říct. Dobrý večer, Václave.
1: Dobrý večer, přeji vám a všem posluchačům. Obdivuji všechny, kteří se najdou v nočních hodinách čas na to vyjádřit se k mateřskému jazyku, jazyku českému. A vzhledem k tomu, že já jsem mladší ročník, jsem narozen roku 82 a všimnul jsem si z návratu z hodně, hodně východního Slovenska na šumavské hvozdy posluchačky, které se vyjadřovaly i třeba negativně k vývoji jazyka českého, tak je potřeba si asi uvědomit, že ta po angličtině to jakoby vměšování cizích slov a hlavně anglických je pro mladou generaci trendy. Oni si tím nějakým způsobem, co jsem vycítil, jako kódují vlastní

0: určitě víte, že tam se taky ty jazyky regionalizují, tak se mě ptali, jestli se čeština prostě pozná třeba, řekněme, Pražák od Plzeňáka, od Jihočecha, od Moraváka a tam taky regionálně, tak jsem řekl, že mě to překvapilo, ale je opravdu hodně, hodně znát, odkud jste a jak mluvíte, jakou češtinou.
1: S tím souhlasím. A na Slovensku tam je to hodně výrazné. Vy jste říkal, že jste byl v Prešově, že?
0: Já jsem se vrátil přímo z Humenného, takže úplně takže z východu.
1: Ještě dál, ano. Takže vyhodňárština, to je zase ještě úplně něco jiného než západoslovenština.
0: Jo, tak tam se hutorí, tam je to už jako rusínština. Tam se to jako přelévá, ale i tak si ty lidé jako drží ten svůj dialekt a nevšiml jsem si tam jako slov, i když jsem byl mezi mladšími, jako scary a cringe a jakoby tohle mi přijde, že je to hodně ovlivněný právě tou internetovou kulturou. Jo? Já jako věřím tomu, že ty starší posluchačky to asi nezachytí úplně ten vývoj, co je trendy na internetu a jak se mladí baví úplně. Ale zase na druhou stranu, na obhajobu té mladší generace, bych chtěl říct, že mi přijde zase škoda, když ty starší nejsou vzory. Že třeba jsou jako negativně naladěný na to, kam se to hýbe a mluví o tom v negacích, než by tu mladší generaci jako motivovali k tomu, že tady to naše krásný, hezký český, včetně jazyka, vlajky, hymny, kraje, je výjimečná věc, měli bychom si ji vážit a měli bychom být pospolu, neměli bychom se rozdělovat, ale sjednocovat bez ohledu na dopadu politiků a různých jako věcí. Měli bychom v sobě hledat to lepší, to takový to naše český. My jsme přece národ, který je jeden z nejmenších na světě, ale vždycky, když bylo třeba, tak jsme se těch slabších zastali bez ohledu na to, jak na tom budem byti. Mně to přišlo vždycky takový výjimečný, že ty...
1: Vy jste to ze vše obecnil a já jsem tomu nesmírně rád, protože to, co říkáte, podle mě platí nejenom pro jazyk, ale obecně pro soužití celého lidstva, no tak dobře, bavme se prostě o České republice, dobře.
0: Když si budeme držet prostě tu naší krásnou češtinu, která má sama o sobě úplně kouzelný vývoj, tak jako si budeme uvědomovat jeden druhýho. Mě jeden významný člověk, protože jsem studoval lingvistiku nějakou dobu, tak mi řekl, že vlastně rozhovor vzniká v hlavě posluchače a ne toho, kdo vypráví. Vy musíte dobře volit slova, aby ten, kdo vás poslouchá, vás pochopil. Mm-hmm. A vlastně výjimečnost každého slova vzniká v mezeře. Volbou slov a tím tichem mezi tím, co předáváte sdělením, vlastně ten posluchač má dost času na to, si jako představit tu myšlenku vaší a to je důležitý v komunikaci. A mně přijde, že jako lidi, jak je uchvátaná doba, nebo doba je výjimečná, je krásná doba, prostě jsou dneska Češi a ve světě jsou hrozně uznávaní, jsme opravdu výjimečně pracovitý a inteligentní národ a přijde mi, že převyšuje taková ta negativita nad tím a chtěl bych všechny ty posluchače povzbudit a ty starší bych chtěl mladší, jakoby slovem mladších vyzvat, nejsme tak špatní, snažíme se, budujeme, vážíme se vás, co jste tady dokázali, opravdu každému staršímu dík, já se vracím od dědečka, kterýmu je 93 let, je samostatný, ještě se vypere, prostě jsem za něj hrozně rád a pamatuje si Československo, mrzelo ho to, že se to rozdělilo, protože ty lidi bez toho, co jsme říkali na začátku, bez rozdělení regionu se rozuměli, měli se rádi a lituje toho do dneška, na to vzpomíná, jaká to byla krásná doba Československo. Takže bych vás nechtěl zdržovat od dalších posluchačů, kteří k tomuto tématu mají určitě mnoho co říct, stejně jako já. Děkuji vám za noční relaci, jste výjimečně pozorný moderátor a určitě jsem ten, který poplatky bude platit i dobrovolně, protože žurnalistika na úrovni a vůbec předávání jakýkoliv informací formou rádiovou anebo televizní je velmi důležité a je dobře říkat pravdu a neskreslovat ji. A vy jste v tom výjimečný, takže vám děkuju a všem přeju krásnou dobrou noc.
1: Václave, já vám za všechno, co jste řekl, nesmírně děkuju, ale dovolím si vás ještě na malou chvilku zdržet. Vy jste, tak jak jste řekl, dobrovolně budete platit poplatky. Vy jste to řekl, jako kdybyste byl od někud, no řekněme právě od Českého Krumlova nebo tam z těch míst. Mám pravdu.

0: Já jsem z Prachatická.
1: Z Prachatická. Takže je to trošku dál, ale je to vlastně hned vedle. To za první. Tím potvrzuju to, že podle toho, jak dotyčný mluvčí mluví, občas poznáme, odkud je. Dál bych chtěl odpovědět, respektive zmínit se to, co jste vy říkal. Ta negativita, která se dnes projevuje, bohužel, třeba i v jazykovědě, řekněme, protože o ní si dnes povídáme, je podle mě výsledkem snažení té hlasité menšiny.
0: Já si myslím, jako chytří nemluví, poslouchají. Prostě většinou, když nevíte nic, tak o tom mluvíte, abyste zahalil to, že o tom nic nevíte. Takže
1: tak,
0: pravdu máte, ale jako by, víte, i introvertní člověk, který je inteligentní, tak prostě věří. Jo? Já jsem třeba celý život se věnoval určitým bojovým uměním a tak dál. Já jsem vždycky říkal, že největší bojovník je ten, který nikdy nemusel bojovat. Prostě, jo? Nebo když v tom není cvičen a je donucen okolnostmi projevit se, tak to udělá bez váhání. A to si myslím, že v každém Čechovi je, takže já vidím spíš jako hodně unavených lidí, jako že se nesouzní, jako nerozumí si s okolním světem a tím pádem se uzavírají do sebe. A to mi přijde u Čechů hrozně škoda, protože opakuju to znova na každýho Čecha a teď jsem jako vyloženě patriot nebo nacionalista, nebo jak bych to řekl, prostě jsme opravdu výjimečný národ a všude ve světě se najdeme místo a ten český jazyk je jeden z nejtěžších jazyků na světě. Máme obrovský odkaz už jenom díky tomu jazyku a tomu místu a jaký jsme úžasný lidi. Važme si toho a spíš pojďme povzbudit ty ostatní, opravme je, třeba neříkej scary, řekni, to je strašidelné, neříkej
1: trendy,
0: neříkej, to si děláš legraci nebo srandu, je pěkný třeba používat ten jazyk, abyste někoho vyvedl z míry, řeknete, vy žartujete, jo, jako hrajíme si s tím jazykem, je kudrnatý, teď máme úplně geniální spisovatele, prostě. Jo, já si myslím, že máme být na co hrdí a ještě jako budeme mít, že máme obrovský potenciál, jako máme fakt jeden z nejtěžších jazyků a ten se v kreativitě myšlení projevuje přímo. Takže toho pojďme využít a nenechme vymřít takhle výjimečný jazyk. Tím, že ho budeme poangličťovat, poněmčovat, porušťovat, nebo co to bylo zmíněno. Je to zbytečný a já bych se to vůči svým předkům ani nedovolil.
1: Václav je ročník 1982, o něco tedy mladší než já, ale já mu nesmírně děkuju za to, co řekl. Mějte se hezky a naslyšenou, Václav.
0: Mějte se hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce v podání dvojice Jiří Korn a Lucie Bílá je čas na úplně poslední telefonát noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. Tou, která uzavře vaše telefonáty na 731 800 900, je Soňa. Vítám ji, přeju dobré ráno, dobrou noc, no prostě nerušený poslech noční linky a ptám se o češtině spíše nevážně. Co byste nám k tomu řekla, Soňo?
1: No, jedině, co bych řekla, že třeba moji vnučku, která chodí do třetí třídy a učím ji lidové písničky česky, aby uměla tady ty naše písničky, protože si pořád prospěvuje, ale anglické, jo, co slyší tam na těch TikTokách a já nevím, na YouTube.
0: A těch internetech prostě, no.
1: Ano, takže učím ji lidové písničky. Potom bych chtěla říct, moje snaha, která bydlí v Německu, a když přijela s dětma k nám na návštěvu, ona mě neustále prostě kontrolovala a vracela zpátky, když jsem řekla, běž si umýt ruky. Říká se ruce.
0: Aha.
1: Nebo jsme byli někde na výletě, bylo tam stádo takové kozičky malé, jo. Já říkám, je, to jsou pěkné kozenky. Neříkej před dětskama kozenky, říká se kozičky, jo.
0: Není, není ona náhodou učitelka?
1: Není učitelka, ale bydlí v Německu, takže chtěla, ať ty děti její umíjou česky jako spisovně.
0: Taky umíjou. Teď jste tomu dala korunu. Tedy z jejího pohledu mě to vůbec nevadí.
1: Ano, z jejího,
0: sám to
1: ano,
0: říkám.
1: Aby tohle... No a ještě jsem chtěla říct, první, co jsem nastoupila po střední škole do zaměstnání, byla tam nějaká taková starší paní, už důchodkyně, já jsem dělala na fakturaci a šli jsme na oběd, přijdem z obědu, ona tam ještě něco v papírech dělala a říká mi, ty jsi kmondia, ty jsi to zkmondila. A já jsem fakt nevěděla, co to je, co ti myslí. A já jsem se jí bála se zeptat, jako jestli něco na obědě jsem, já nevím. No, takže jsem to skonila, jak se říká.
0: Jak to bylo, prosím, takže, ještě jednou? Kmondia?
1: Kmondia, že jsem to zkmondila.
0: Zkmondila, tak to jsem ještě nezaslechl.
1: Ale od té doby mi pořád říkala Kmondia. Já jsem už měla přezdívku Kmondia. No, takže...
0: To je jak Čmaňa.
1: Že...
0: Pavel Zedníček. Tak,
1: ano, ano, skoro tak. Takže já, když mluvím, jak se říká, mluvím, jak mi zobák narostl. Ale samozřejmě, když píši nějaký dopis nebo něco, tak spisovně, že jo. Ale nebudu tam psat ruky, ale napíšu ruce. Ale mluvím prostě tak, jak... Tak jak to. A ještě jsem chtěla jeden, víte, co to je klungrovat?
0: Můžete zopakovat, prosím, to slovo?
1: Klungrovat.
0: Klungrovat? Ne, nevím.
1: Ne, no já nevím, kde se to vzalo, ale u nás v rodině to znamená, že jsem na internetu. Nebo na notebook je klungr, takže klungrovat... Když mi kamarádka volá, co děláš, já klungruju. Ježišmarja, co to je? No sedím u počítače, u notebooku.
0: Tak to jsou pro mě naprosté novinky. Soňo, děkuji vám za váš telefonát. Musím vám popřát dobrou noc. Blíží se totiž jedna hodina. A závěr noční linky.
1: Dobrou noc.
0: Díky,
1: jo,
0: dobrou noc. Ta příští, která začíná za 22 hodin a 4 minuty, tak ta bude s Honzou Macounem, tedy noční linka. A nechci být nějak přehnaně kritický, ale Honzo, jestli pak vy jste si takzvaně nestřelil do vlastní nohy, protože téma za co se stydíte, to je téma, které kdybych měl já, tak mě určitě nikdo nezavolá. Každý by se styděl přiznat, za co se stydí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Přeju vám dobrou noc a budu se těšit na slyšenou zase někdy příště. Tuším, že 12. října. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knížce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej. Dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův láček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin. Předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě, a věděli, že se loučíme nadlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i poťouchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel zcela věcné a nelirické mě uvádělo do reality. Je třeba slez dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle ve tchý žebříku.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhali jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku. Čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále naproti vínce jsem měl první úspěch jako laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langerova velblouda u Chemiehly. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš desátý. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš, dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený a rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitl jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická, režie Salcer, výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus, a takový mládeneček, co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety, smějí se, ale nevysmívají, naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma. Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení tak pěkné divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd a řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslila. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct a zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho oleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek v Honzi a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, když od někud přijel. To jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda. Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon. Židle, dveře se mi to motá. Pane Kačer, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona jedině, teda celkem lékař. Úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní, připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách a dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všichni ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na Barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškova chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct, teď přišel vrch, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se spletl, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že?
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Tak když si okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
4: Ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii. Krmte tu bestii.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky. Jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o

0: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
1: Ne?
0: Ne, já
1: a to jste herec?
0: Nejsem cylindrový typ.
1: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
0: 17.
1: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
0: Bůh jako východisko.
1: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
0: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám. Ale jestli zrovna věřím na nějakého boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
1: No jak to, že to nevíte?
0: No, nezabývám se tím.
1: Jste tam neměl čas nikdy uvažovat?
0: No, uvažuju potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si boha představuju z mnoha votivních obrazů různě. A spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu. A to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám. Pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
1: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
0: No, tak já
1: jako
0: jsem,
1: chlapec?
0: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela. Dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
1: Kde to bylo?
0: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
1: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
0: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
1: rozuměl jste ji jako chlapec?
0: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych je rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
1: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
0: No to mě dáváte moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším. Že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spolehal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a ducha plného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
1: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
0: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
1: Boha jako hrůznou.
0: To ne, ale
1: víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
0: Lidi?
1: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
0: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma.

0: je ženská trošku krásná, tak žádli na ty krásnější, a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
1: No, proto jste dal šanci jim je v klobouku.
0: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
1: Jistě. A je to inspirativní pro režiséra. Je,
0: ale no tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Hmm. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. Mm-hmm. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál. Ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal, a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
1: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
0: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Hmm. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám, a do jisté míry mě korigujou. A čili tomu nepotřebuju žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne? Hmm.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
0: Ne, východisko. Za něco? Ne, to nebylo východisko. Ne? Naopak cíl, ne?
1: Sedmnáctka?
0: Je ale opravdu východisko.
1: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
0: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešní jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
1: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
0: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
1: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
0: No tak možná, že jsem proto něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu. A ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Mm-hmm. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to dovedlo.
1: Ne, poslyšte, no, pane no, Kačere, ještě. Tak to ne, no, to nemůžu ne. přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
0: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje, a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.